zpívala jako laň lesa ve nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko. Tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: a do zámku mě pasuje věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou... playlist někde uložen.
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí a já jsem moc rád, že to může být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl a asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady ty světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně, můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: No, my to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, a měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora, vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
1: Zase 2 minuty.
2: A zase 2 minuty, ano.
1: A takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká vonavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žluťoučky.
2: Je to tak? Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: Je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu. A vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem Pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z Pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vorochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburská.
2: A patří pod všestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou chladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: O písničce v pochoutkách. Teď jsme si dali malý stras ještě jednou, potom co zase dala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v četnických humoreskách jste si zahrála Andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně. Jo? Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko, nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Já vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No vrátím se k tomu natáčení četnických humorů. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se najedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: A dokonce vyšla snad i kuchařka z četnických humorů. Vy jste i křtila, ne?
2: Jo. Počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no. No jasně. Jela, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za té první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty a myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda, ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce, že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
2: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Elsnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuji. Děkuju moc krát, mějte se.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak ji klidně můžeme, jak je nakrájena,

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku.

otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce, mějte se krásně, ať nám žije sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonné v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.
1: Je

Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní, a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělá, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství. A měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl. A říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela krutou smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili. A když byl opečený i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tady do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju, a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Chtěla být úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Že když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kostelní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celých 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělená lebka. Ta lebka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lebku. Proto zůstala ta lebka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lebky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lebka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti poutníci

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro Poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala. To si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu. Rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci. Každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska pro všechny kolem ní a také péče o nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala. A tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala. Tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí, Markétě Ševčíkové. Děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme Markétě Ševčíkové a těšíme se na slyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vyvěrá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby zkultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval. Já jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, známý malíř. No a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, o to, co to malujete tady, ale já vás znám jako abstraktního malíře a on říkal, no, jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale dám to k mamince, to byla paní doktorka Kenningová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem se potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když jsem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z běže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lepku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapení, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam tzv. Personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějaký extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli koukoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Bety, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se dzuru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšel vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na jipu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, teď to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Mm-hmm, bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho
3: onemocnění? Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano. Ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak jsi to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat, moje příspěvky.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda. Tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhle tom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže trčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože

0: to, že Instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám ano. To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
1: Jo, taky se snažím každý 3 dny, záleží samozřejmě jak mé polažbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky, prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama a je to hrozně super.
0: Co k tomu říct, pane profesore?
2: Ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatujou z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
1: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostaly ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
0: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš Instagramový účet, Betinko.
1: Betty_the_verrier.
0: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání a já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
0: No já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
1: Také děkuju.
0: Hodně sil.
1: Děkuju.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Poprvé dnes platí zpřísněná parkovací pravidla v modrých zónách v centru Brna. Katolická církev blahořečila Jana Bulu a Václava Drbolu. Ve Znojmě dnes skončí oslavy 800. výročí povýšení města. Dnes bude většinou oblačno, někde přehánka, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Parkování v modrých zónách v centru Brna už není v neděli zdarma celý den. Ode dneška musí návštěvníci města platit v zóně B za parkování od 17 do 24 hodin. Rezidentů s ročním parkovacím oprávněním se změna netýká. Naopak by jim podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka měla pomoci.
2: Ke změně jsme přistoupili na základě zkušeností řidičů a po projednání s městskými částmi rezidenti, kteří například přijížděli z víkendových pobytů, tak měli horší možnost zaparkovat v blízkosti svého bydliště a díky tomuto opatření by se to mělo zlepšit.
1: Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisti. Slavnostní mše se včera odpoledne na brněnském výstavišti zúčastnilo přes 13 tisíc lidí. Slavnosti předsedal papežský legát Michael Černy. Blahořečení je předstupněm uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou každý rok připomínat 17. června. Bula a Drbola se v 50. letech staly oběťmi vykonstruovaného politického procesu. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Projekce sahají až do roku 2035 a ministerstvo je bude průběžně aktualizovat. Znojmo dnes zakončí třídenní oslavy 800 let od svého založení, respektive povýšení na královské město. Na nádvoří Znojemského hradu se lidé v 10 hodin zúčastní mše pod širým nebem věnované městu. Celebrovat ji bude farář kostela svatého Mikuláše ve Znojmě, pokračuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
3: A poté nás čekají hrané prohlídky v Voltském klášteře, den svatého Norberta, ty jsou ve třech časech. A poslední bodem programu je v 17 hodin v Mikulášském kostele koncert souboru Minima.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě bude dnes ráno a večer malá oblačnost, jinak oblačno až polojasno, kolem poledne na severovýchodě ojedinělé přehánka. Jinde je pravděpodobnost velmi malá, a to spíše zpočátku odpoledne. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr mírný, západní až severozápadní, v intenzivnějších přehánkách může přechodně zesílit. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, odpoledne budou velmi dobré a biozátěž je mírná. Ráno ještě očekáváme vliv okluzní fronty a to může mírně zvýšit zátěž lidí chronicky nemocných a nebo starších.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po dálnici D1 také po D2 pojedete přes Jižní Moravu plynule. Týká se to i úseku u Brna. Dejte pozor v Rohatci v ulicích Hodonínská a Nové Řádky vyšetřuje policie dopravní nehodu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, máme 4 minuty po 5 hodině, začíná nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno, kterým vás až do 9 hodiny provede Alena Přikrylová. Před námi je ráno plné písniček, které nestárnou, ale také zajímavých informací. Nakládáme od roku 1226. Tak zní motto oslav 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Nakládané okurky jsou s tímto moravským městem neodmyslitelně spjaté. Proč? Objasníme v reportáži krátce po půl. A těšit se můžete i na další díl jazykové dílničky. Nejprve se ale podíváme na počasí a významné události i výročí spojené s dnešním datem 7. června, kde má svůj svátek Iveta. Přeji vám pohodovou neděli. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: země.
1: Hříšná těla, křídla motýlí na vlnách Českého rozhlasu Brno zpívala Aneta Langerová. Máme 13 minut po 5. hodině raní, neděli s datem 7. června roku 2026. 7. června 1882 se v Čáslavě narodil Rudolf Těsnohlídek, vlastním jménem Arnošt Belis, spisovatel, překladatel a novinář. Do Brna přišel v roce 1905 po tragické události v Norsku, kde na svatební cestě zemřela Těsnohlídkova žena. Začal působit v redakci časopisu Moravský kraj. V roce 1908 se stal soudním referentem v redakci Lidových novin. Byl autorem řady soudniček, dvou básnických sbírek a hlavně dodnes oblíbené Lišky Bystroušky, původně napsané jako slovní doprovod k cyklu Kreseb malíře Stanislava Lolka. Dnešek je také narozeninovým dnem brněnské rodačky Libuše Šafránkové. Narodila se v roce 1953. Už v době studií na brněnské konzervatoři hrála Shakespeareovu Julii na scéně Mahenovy činohry a také získala roli Barunky ve slavném filmu Babička. Nezapomenutelná je samozřejmě její Popelka. Ve stejném roce jako Libuše Šafránková se pak v Ostravě právě 7. června narodil také Jaromír Nohavica. Písničkář, folkový zpěvák, hudební skladatel a textař proslavil se už svým prvním textem Lásko voníš deštěm pro Marii Rotrovou a později začal sám veřejně vystupovat. Dále je dnešek spojený například i s úmrtím Josefa Slimáčka v roce 1973. Byl hudebním pedagogem, sbormistrem a také autorem a upravovatelem písní pro mužské sbory. Pocházel z Kelče na Vsetínsku a později například působil jako ředitel kůru v brněnském kostele svatého Tomáše a také u minoritů. A právě 7. června roku 1974 zemřel významný architekt Jiří Kroha, představitel českého kubismu, funkcionalismu a expresionismu. Jeho brněnské působení připomíná pamětní deska na rodinné vile v Sedlákově ulici. Ještě v době před druhou světovou válkou se stal horlivým propagátorem sovětské moderní bytové výstavby. Později byl pro své smýšlení vězněn v Dachau a v Buchenwaldu. Po válce se znovu nadšeně zapojil do budování socialistické společnosti. Postupně se ale stal kritikem totalitního režimu. Komunistické myšlence zůstal ovšem věrný až do smrti. Posloucháte Český rozhlas Brno a po našich vlnách vám v tuhle chvíli posílám první tóny duetu Michala Tučného a Pavla Bobka. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 19 minut po 5. hodině, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak to vypadá s teplotními výkyvy na jižní Moravě. Po ránu pro vás sledujeme teploty a ty se pohybují v tuhle chvíli od 12 do 15 stupňů Celsia. Nejchladněji je v Nemochovicích a ve Strážnici a naopak nejtepleji je v Brně-Tuřanech. V centru Brna máme po dešti a 15 stupňů. Dnes očekávejte ráno a večer malou oblačnost, jinak polujasno až oblačno. Kolem poledne se na severovýchodním okraji může objevit přehánka. Jinde je pravděpodobnost velmi malá a to spíše z počátku odpoledne. Nejvyšší teploty je 25 až 28 stupňů Celsia. Vár bude mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V intenzivnějších přehánkách může přechodně zesílit. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, odpoledne velmi dobré. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná, a slunce nám v Brně dnes vyšlo 2 minuty před 5. hodinou a zapadá 2 minuty před 21. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno 24 minut po 5. hodině zvoní píseň Marie Rotrové. Dobré ráno. A je tu další díl jazykové dílničky Jiřího Trachtulce a zůstaneme údajně u zeměpisu.
1: Minule jsme si povídali o chřibech a říkal jsem, že nejvyšší kopec těchto vrchů se jmenuje Brdo. V naší republice jsem napočítal ještě 7 dalších kopců s tímto názvem. Ve středních Čechách máme dokonce pohoří Brdy. Ve starší češtině byly Brdy protáhlý zalesněný hřeben. Později byl význam slova Brdo zúžen na nevysoký vrch či kopec. Stejný či podobný výraz pro kopec nacházíme i v chorvatštině, slovinštině, srbštině i bulharštině. Výrazy brd a brdek se používají také v brněnském Hantecu. Například pracké brd je návrší u vesnice Prace, na kterém je postavena mohyla míru. A když někdo valil z brdku, znamenalo to, že jel či šel z kopečka dolů. Hantec dechá.
0: To byl další díl jazykové dílničky Jiřího Trachtulce a další zazní opět v sobotu ráno.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Zítra má skončit zákaz na pouštění bazénu i zalévání zahrad pitnou vodou z vodovodu v Konštátu. Omezení trvalo od poloviny minulého týdne. Ke zlepšení situace přispěly srážky v posledních dnech i ukázněnost obyvatel, kteří zákaz uposlechli. Starosta města Zdeněk Vetr ze SocDem zdůraznil, že lidé mají informovat o větších odběrech vody předem. Na železniční trati z Prostěva do Kostelce na Hané včera popoledně České dráhy obnovili provoz vlaku, který byl zastavený po páteční srážce osobního vlaku s nákladním autem na železničním přejezdu. Vyplývá to z údajů Správy železnic. V Boskovicích odstartoval další ročník participativního rozpočtu. Lidé můžou radnici přihlašovat své nápady na vylepšení města. Čas na to mají do konce měsíce. Jednou z podmínek je, že nápady nesmí překročit půlmilionový rozpočet. Centrem Brna prošlo v sobotu odpoledne za doprovodu hudby asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo transparenty v průvodu Brno Pride Parade. Akce zakončuje festival sexuálních menšin Brno Pride Week. Letos se průvodu zúčastnilo dosud nejvíc lidí. Průvod se podle organizátorů obešel bez komplikací. Znojmo tento víkend slaví 800 let od povýšení na královské město. Za oslavami se ohlédneme za chvíli a připomeneme také znojemské okurky. Proč? To uslyšíte po zprávách. Na jižní Moravě bude ráno a večer malá oblačnost, jinak polojasno až oblačno. Kolem poledne se může na severovýchodě objevit přeháňka. Jinde je pravděpodobnost přeháněk jen velmi malá, a to spíše z počátku odpoledne. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr dnes bude mírný a v intenzivnějších přeháňkách může přehodně zesílit. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý, v Rohatci stále pozor na dopravní nehodu v ulicích Hodonínská a Nové Řádky, a pokud jedete po D1 ve směru na Prahu, připomínám omezení mezi stým 16. a půltým a stým 15. a půltým kilometrem. Projíždí se tam jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Pavol Hamel na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut po půl šesté. Dobré ráno. Znojmo si tento víkend oslavami připomíná 800 let od povýšení na Královské město. Program v centru, který je věnovaný hlavně historii, doplňuje grafika a suvenýry inspirované slavnou znojemskou okurkou. Ta je s městem stále neodmyslitelně spjatá, přestože se ve Znojmě už roky ve velkém nezavařuje.
1: Do ulic Znojma se vydáváme s otázkou, co pro lidi znamená slovní spojení znojemská okurka.
2: To jsou nejlepší okurky na světě.
3: No, pokud je dobře udělaná okurka, tak je to skvělé jídlo.
4: Legenda.
1: Právě na této legendě stojí část vizuální identity oslav 800 let Znojma, které organizátoři ze Znojemské besedy příznačně nazvali Znojemská nakládačka. Mluvčí besedy Kristýna Musilová mi v turistickém informačním centru představuje i některé upomínkové předměty oslav.
5: Jsou to víčka s vtipnými klejmy, jako jsem dobře naložená, dále to jsou tašky v zavařovačce.
1: Ty jsou vystavené ve vitríně spolu s tuškami a bloky, na kterých je tvar jubilejního čísla 800 inspirovaný tvarem zavařovaček. Přestože okurky hrají v programu jen dílčí roli, lidé si motiv podle Musilové oblíbili.
5: Ta okurka se tak nějak trochu vytrhla z toho kontextu. Ono je opravdu vtipné, když to třeba právě vidíte na prodejních místech, že tu okurku opravdu můžete vzít do ruky.
1: Ukazuje Musilová na zelenou svíčku v okurkovém tvaru. Do Znojma se okurky poprvé dostaly v 16. století z Orientu díky opatoviloudského kláštera Šebestiánu Frajtágovi. Popisuje nezávislý místostarosta Znojma a historik Jiří Kacetl.
6: Tohle bylo všechno, jako řekněme, v malém, nebo z těch pramenů, které máme k dispozici, tak nám z toho nevyplývá, že by to byl nějaký opravdu velký fenomén.
1: Tím se okurky staly v druhé polovině 19. století. Kvůli epidemii revokazu na vinicích se lidé začali víc věnovat pěstování zeleniny. Za přelomový Kacetl označuje rok 1862 a jméno France Bradače.
6: Hodinář původně začal prostě nakládat okurku do sladkokyselého nálevu, slaného nálevu, oba dva nálevy jsou relevantní pro Znojemsko, a začal to na koňských povozech rozvážet na trhy znojemské.
1: Další menší pěstitelé pak nakládanou zeleninu začali exportovat díky rozvoji železnice.
6: A pak ti úspěšní podnikatelé si zakládali velké podniky především na dolním předměstí Znojma, vznikaly octárny.
1: To pokračovalo i v období první republiky. Nakládání okurek bylo spojené především s německy mluvícím a židovským obyvatelstvem Znojma. Vše ale změnila druhá světová válka. Recepty původních obyvatel ale úplně nezmizely. Nakládané okurky podle znojemského receptu se dodnes vyrábí v Rakousku, ale třeba i ve Švédsku.
6: Ti, co stihli utéct před genocidou nacistickou, ten nejslavnější Lev Felix, značka znojemská předválečná, tak se nám najednou objevuje v městě Eslev.
1: Po válce pak všechny znojemské podniky znárodnil stát a vznikl koncern Fruta a značka Znojmia. Výroba pokračovala i po sametové revoluci.
6: Ale ten velký koncern znojemské Fruty nepřežije tu transformaci ekonomickou, je podle tehdejších vlastně děravých zákonů vytunelován.
1: Znojmia nakládané okurky ve Znojmě nevyrábí už 10 let a před 2 lety z Česka značka zmizela na dobro, když závod přesunul její norský vlastník do zahraničí. Výrobu okurek ve Znojmě ale stále drží několik menších místních podnikatelů. Ze Znojma Šimon Franz, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 6:45, dobré ráno. Po ránu pro vás sledujeme aktuální teploty a také se podíváme, jak se nám budou během dne dál vyvíjet. Aktuálně se nám pohybují mezi 12 až 15 stupně Celsia, nejchladněji je v Nemochovicích nebo ve Strážnici a naopak nejtepleji ve Ždánicích. V centru Brna je po dešti a 15 stupňů. Dnes očekávejte ráno a večer malou oblačnost, jinak polujasno až oblačno. Kolem poledne se na severovýchodním okraji může objevit přeháňka. Jinde je pravděpodobnost velmi malá, a to spíše z počátku odpoledne. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů Celsia. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V intenzivnějších přeháňkách může přechodně zesílit. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, odpoledne velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám dnes vyšlo 2 minuty před 5 hodinou a zapadá 2 minuty před 21. Rozhlas jede za vámi, to je projekt, díky kterému se můžete potkat s těmi, kteří pro vás připravují naše vysílání. Už za chvíli se dozvíte, jak to vypadalo na další letošní zastávce, tentokrát v Telči. Tak zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Roadshow Aleše Cibulky rozhlas jede za vámi, měla svou další letošní zastávku v Telči. Na tamním zámku bavili diváky farářka Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Teď vám nabízíme malou pozvánku k poslechu.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Krásný dobrý večer. Krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí.
3: My jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
2: A to jste měli.
3: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
4: Vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
5: To, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý, ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože

0: Marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
1: Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
2: Byl to král Miroslav.
1: Za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě.
3: Celý pořad Rozhlas jede za vámi si můžete poslechnout dnes po 13. hodině v našem vysílání. Pokud byste se s námi chtěli příště potkat naživo a tváří v tvář, máte možnost už za pár týdnů, a to 23. června v Čelákovicích. Další informace najdete na stránkách rozhlasjede.cz. A teď už posíláme Ladislava Vodičku. Dobré ráno.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Zákaz na pouštění bazénů v Kunštátu by měl trvat maximálně do dneška. Děkovná bohoslužba za blahořečení kněze Václava Drboli se dnes uskuteční v jeho rodišti ve Starovičkách na Hustopečsku. Bude převážně polojasno až oblačno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035. Porodnost v Česku klesá a rodiny se často stěhují do velkých měst. Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou třeba, aby si ověřili data, která sami mají.
2: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
0: Dnes má skončit zákaz na pouštění bazénů i zalévání zahrad pitnou vodou z vodovodu v Kunštátu. Omezení trvalo od poloviny minulého týdne. Ke zlepšení situace přispěly srážky v posledních dnech i ukázněnost obyvatel, kteří zákaz uposlechli. Starosta města Zdeněk Vetr ze Socdem připomněl, že obyvatelé mají informovat o větších odběrech vody předem. Ministerstvo životního prostředí uzavřelo šetření květnového úhynu slonice Ulu ve Zlínské zoo. Podle výsledků kontroly zoo nepochybila a tragické události nebylo možné zabránit. Ministerstvo uvedlo, že šlo o mimořádnou situaci způsobenou přirozenou interakcí mezi zvířaty, pravděpodobně během pokusu o páření. Stejný závěr udělala také Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Podle ní k podobným střetům dochází u slonů v přírodě i v lidské péči. Věřící ve Starovičkách na Hustopečsku dnes poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovné bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbul. Kvůli očekávané účasti několika stovek věřících nebude mše v kostele, ale venku, vysvětluje nezávislý starosta obce Vladimír Drbola.
3: Je to ve venkovním areálu kulturního domu, předpokládá se, že ji navštíví taky poměrně hodně lidí, takže myslím si, že v rámci Staroviček to bude poměrně významná událost.
0: Společně s Janem Bulou byl Václav Drbola v 50. letech odsouzen a popraven komunistickým režimem ve vykonstruovaných procesech.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude dnes ráno a večer malá oblačnost, jinak polojasno až oblačno. Někde se může objevit i přeháňka, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr mírný, v intenzivnějších přeháňkách může přechodně zesílit. Biozátěž je mírná, i když teď po ránu ještě může být vyšší pro lidi s chronickými onemocněními a nebo lidi starší. Další podrobnosti o počasí uslyšíte za chvíli.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy teď pojedete plynule. Připomínám, že od včerejška je částečně uzavřený průtah Boleradicemi. Objížďka je značená. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné nedělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 6. hodině a ranním vysíláním vás provází Alena Přikrylová. tradičním čase před 7 hodinou se budeme věnovat sportu dnes fotbalovým fanouškům. Popůl s naší reportérkou, ale také s dětmi navštívíme kryt civilní obrany. S brněnskými meteorology se podíváme na počasí, ale ještě předtím zalistujeme kalendářem s datem 7. června. Tak zůstaňte s námi, dobré ráno a pohodové nedělní vstávání.
1: Český rozhlas Brno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

Michal Hruza a titulní píseň z oblíbeného seriálu České televize Vyprávěj doznívá na vlnách Českého rozhlasu Brno 11 minut po 6. v neděli 7. června roku 2026. 7. června roku 1920 byla podepsána Brněnská smlouva o ochraně menšin. Byla to mezinárodní smlouva uzavřená mezi Republikou Československou a Republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin. Název má podle místa podpisu. Zajišťovala také školy pro menšiny ve Vídni a v Československu. Dnešní datum je spojené se jménem Zdeňka Jílka, klavíristy a pedagoga, který se zaměřoval hlavně na interpretaci hudby 20. století. Narodil se 7. června 1919 v Jihlavě a studoval na brněnské konzervatoři u Jaroslava Kvapila, potom u Viléma Kurce na mistrovské škole Pražské konzervatoře. Oceňován byl ale také za interpretaci romantických skladeb, například upoutalo jeho provedení Brahmsových paganinských variancí nebo listových a Chopinových sonát. V roce 1931 přišel na svět 7. června také Jan Maria Hronek. Pocházel z Uherského Hradiště. Jeho rodiče pomáhali za druhé světové války partizánům. Svého jediného syna do odboje také zapojili. Ve svých 15 se stal nejmladší partizánskou spojkou na Valašsku. Po válce vstoupil do KSČ. Později se ale proti režimu vyhranil. Až do důchodu pak působil v Ostravsko-Karvinských dolech, kde se podílel na vytváření integrovaného záchranného systému. Později žil v Břeclavi. 7. červen je dnem, který je zapsaný v úmrtním listu Richarda Techlera. Zemřel v 86 letech v roce 1974 v Londýně. Tento úspěšný obchodník a podnikatel byl i významným mecenášem a zakladatelem Židovského ústředního muzea pro Moravskoslezsko v Mikulově na Moravě, které bylo otvořeno 24. května roku 1936. Po mnichovském diktátu musely být muzejní sbírky urychleně přestěhovány do Brna, aby nepadly do nacistických rukou, což hitlerovci označili za krádež svého majetku. Richard Techler emigroval a usadil se v Anglii. 7. června roku 2013 zemřel v 89 letech Wilhelm Krauss, odborník v oblasti vinařství a vinohradnictví. Podstatnou část svého života působil na Mendlově univerzitě v Brně a věnoval se vinařskému výzkumu a šlechtění nových odrůd révy vinné. V roce 1964 založil Moravín, smaz moravských vinařů. Za chvíli se na počasí podíváme s brněnskými meteorology, ale teď si vychutnáme legendární a v oblíbenosti nestárnoucí Abu. Dobrý poslech.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 16 minut po 6. hodině a v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnského meteorologa Petra Minstera. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké počasí máme v tuhle chvíli v Brně a na Jižní Moravě?
2: Tak noc, hlavně tedy potom to ráno, bylo až zatažené a přehnalo se pár přeháněk přes většinu kraje, nejméně na jihu. Teď ještě doznívá na Vyškovsku přeháňka a oblačnost se pomaličku zmenšuje, alespoň na pár hodin. Teploty se tím pádem teď k ránu trochu vyrovnaly. Minima sahala až k 9 stupňům, ale to byla spíš výjimečná hodnota. Kolem 12 zůstávaly teploty na většině území. Teď už máme mezi 12 až 15 stupni. Vítr pofukuje spíše slabý, proměnlivý nebo od západu.
1: Ve srovnání se včerejším ránem bylo i ráno teplejší a i neděle bude na tom teplotně o něco lépe než sobota.
2: Teplotně bude i odpoledne lépe na tom neděle, nicméně oblačnost ta bude trošičku větší, hlavně spíše v těch brzkých odpoledních hodinách. Teď ráno nás čeká ještě slunečné počasí, převážně polojasno, postupně tedy bude oblačno. Může se vytvořit i přeháňka opět na úplném východě kraje nebo ještě okrajově i na jihu, na Znojemsku. To bude brzké odpoledne, později odpoledne bude ta oblačnost ubývat a to až do vyjasnění v večerních hodinách. Teploty maximálně 25 až 28 stupňů a vítr bude foukat od západu až severozápadu mírný do 25 km za hodinu.
1: A poprosím vás v krátkosti, jaký bude začátek nového týdne?
2: Pondělí to bude slunečné s teplotami stejnými, ráno sice trošku chladnější, ale odpoledne 25 až 28 stupňů, potom bude přibývat oblačnost a v úterý nás čeká opět zvlněná studená fronta, tam by se zejména později odpoledne mělo objevit dost přeháněk a bouřek, teploty ale mezi tím stihnou ještě vystoupit na podobné hodnoty mezi 25 až 28 stupni, maximálně o něco chladněji, kdyby ten déšť přišel o něco dříve, ale slunečno nečekáme, bude tedy převážně zataženo.
1: To byl Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkujeme, mějte se krásně a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Krásný den.
3: Pondělí 8. června přivítají dobré rady botanika Radomíra Němce. Tématem bude fíkovník. Kde pro něj najít ideální stanoviště? Jaké odrůdy jsou pro Jižní Moravu vhodné? Co nepodcenit při pěstování a jak co nejlépe využít dvojitou sezónní úrodu sladkých plodů? O v současnosti moderním fenoménu pěstování fíků si povíme mnohem víc i díky vašim dotazům. Na setkání se těší a vás k poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Karel Černoch na vlnách Českého rozhlasu Brno 22 minut po 6. Dobré ráno. Zatulaní psy, kočky a další zvířata, která buď unikla majiteli, nebo jsou zraněná a nebezpečná. Právě takové situace, jejich odchyt, je důležité řešit. Rozhlasový pořad Modré majáky vám představí odchytovou službu brněnské městské policie, která si poradí i s nebezpečnými nebo exotickými zvířaty. Strážník odchytář Bronislav Horák, který výjíždí k odchytu zatoulaných zvířat i několikrát denně, nám radí, co nejrychleji volat přímo linku 156. Pokud jde u zvířete zjistit majitele, a to z čipu nebo obojku, městská policie ho následně po odchytu kontaktuje. Když majitel není znám, zvíře putuje přes prohlídku veterinářem do karantény a následně se o něj postará útulek až do doby, než se ho ujme nový majitel. Reportáž Zdeňka Truhláře zaměřenou na odchytovou službu městské policie v Brně si můžete poslechnout dnes po 17. hodině. A všechny díly z cyklu Modré majáky najdete na našich internetových stránkách brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Za chvíli má pro nás Věra Šembeková krátké zprávy a po 6:30 v reportáži nahlédneme za protitlakové dveře v břeclavském podzemí, kde se skrývá kus historie studené války. Telefonní ústředna, plynové masky, sklady zásob i štábní místnost. Jako první se tam podívali břeclavští školáci a s mikrofonem také naše reportérka Aneška Hlávková. Tak si na ní počkejte.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Parkování v modrých zónách v centru Brna už není v neděli zdarma celý den. Ode dneška musí návštěvníci města platit v zóně B za parkování od 17 do 24 hodin. Rezidentů s ročním parkovacím oprávněním se změna netýká. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisti. Slavnostní mše se včera odpoledne na brněnském výstavišti zúčastnilo přes 13 tisíc lidí. Obce a další zřizovatelé můžou využívat novou aplikaci Ministerstva školství, která pomáhá s plánováním kapacit mateřských škol, ukazuje očekávaný vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech a odhaduje, kde budou školky potřebovat více míst a kde naopak méně. Výpočty vycházejí z dat Českého statistického úřadu o porodnosti, stěhování obyvatel i demografickém vývoji. Znojmo dnes zakončí třídenní oslavy 800 let svého založení, respektive povýšení na královské město. Na nádvoří Znojemského hradu se lidé v 10 hodin zúčastní mše pod širým nebem věnovaném městu. Dnešek ještě nabídne hrané prohlídky Loutského kláštera a koncert vokální skupiny Minima v kostele svatého Mikuláše, uvedla za pořádající organizaci Znojemská beseda Kristýna Musilová. Břeclavské muzeum zpřístupnilo bývalý kryt civilní obrany pod budovou někdejší radnice v centru města. Podzemní prostory vznikly v 50. letech minulého století jako zázemí krizového štábu pro případ jaderného konfliktu. Co lze v krytu vidět, vám prozradíme za chvíli. Na jižní Moravě dnes bude polojasno, postupně až oblačno. Zpočátku odpoledne se vytvoří na východě a na jihu přeháňka, jinde je pravděpodobnost velmi malá. Později odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr je mírný a biozátěž mírná, i když teď ráno ještě může vliv okluzní fronty zvýšit zátěž lidí chronicky nemocných a také starších.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý, i když mírně houstne u Brna, zvláště pak na výjezdu z dálnice D2 na dálnici D1. Je to kvůli dopravnímu omezení. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Vlny Českého rozhlasu Brno rozezněl hlas Věry Špinarové. Dobré ráno, máme 10 minut po 6:30. Telefonní ústředna, plynové masky, štábní místnost s dobovými telefony nebo třeba vybavení pro případ jaderného útoku. To a mnohem více je nově k vidění v krytu civilní obrany v Břeclavi. I když leží v samém centru města, v podzemí bývalé radnice, mnozí o tomto pozůstatku studené války roky nevěděli. Teď je kryt přístupný veřejnosti a jako první si ho prošli břeclavští školáci.
1: Ale vy byste byli tak do akrytí. Jdeme dál.
2: Žáci 5. třídy ze základní školy Jana Amose Komenského z Poštorné právě vstupují do krytu civilní obrany.
1: A ten poslední nám tam zavře, teď jsme všichni v krytu. Udělám vám tady pravou krytou oknu.
2: Žáky provází Oldřiška Šepelová z Muzea a galerie Břeclav.
1: Budova měla nouzové výlezy, má taková malá díra. V čem by to bylo dobrý, když tady měli dveře? V čem by to tak mohlo sloužit?
3: Tak, aby se mohlo vlézt třeba druhým východem.
2: Doplňuje 12-letý Adam. Co tebe nejvíce zaujalo?
4: Mě bavily sklady, třeba jak tam měli jídlo, helmy, plynové masky, únikové východy a hlavně ty systémy jejich tady. Že to je původní. Třeba jsem tady před chvilkou viděl krabičku na měření radioaktivity, které jsem viděl jenom ve filmech.
2: Říká Adam. Já jsem se tam ještě holek. Vy jste věděli, že tady je takovej kryt civilní obrany?
5: Jo, mě to říká mamka.
2: Takže ty jsi už věděla zhruba, kam se dneska půjdete podívat?
5: No jakože věděla, ale nevěděla jsem, jakože jak to tady vypadá.
2: Jaký je prosím tvoje jméno?
5: Abigail.
6: Jmenuji se Eva, mám 10 let a jsem z Ukrajiny.
2: A co tě tady nejvíce zaujalo?
6: Tyhle malé chodbičky, kde jestli spadne bomba, tak aby si mohl utéct.
2: Super, ty ještě držíš něco v ruce tady z těch exponátů, co to je?
6: To ukazovalo vojákům, že mají střílet nebo jet.
2: Kryt civilní obrany je v podzemí v centru Břeclavy pod bývalým městským úřadem. Je z 50. let minulého století. Doplňuje Silvie Vymyslická z Muzea a galerie Břeclav.
7: Ano, dá se říct, že ten kryt je zajímavý právě tím, že to je takový jako podzemí, jak jste říkala, pod centrem. Pravda je ta, že mnoho lidí o tom ani nevědělo, nebo ani neví, že doposud tady nějaké takové kryty byly a jsou.
2: Z těch věcí, které tady vidím, které jsou původní?
8: Kartotéky, původní je stůl tady napravo a původní jsou ty dva telefony tady napravo. To je opravdu to vybavení, které se podařilo tady zachovat.
2: Vysvětluje Michal Uher z Klubu vojenské historie, který pomáhal tyto prostory zpřístupnit. Podobných krytů je v Břeclavi víc. Tento je první přístupný veřejnosti. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 6:45, dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Brno, je tu aktuální předpověď počasí. Také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 12 až 15 stupně Celsia. Nejchladněji je v Nemochovicích a nejtepleji v Lednici. V centru Brna máme oblačno a 15 stupňů. Ráno bude polojasno, postupně až oblačno, zpočátku odpoledne se vytvoří ve východní a jižní části přehánka, jinde pravděpodobnost velmi malá. Později odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů Celsia a vár bude mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, postupně velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Podíváme se na teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni, tedy 7. červnu. V Dyjakovicích v roce 1998 bylo naměřeno 35,1 stupňů Celsia a naopak nejchladněji bylo naměřeno na dvou místech v roce 1925 ve Štítarech a v roce 1938 v Tišnově a to minus žádná celá a půl stupně Celsia. Sluníčko nám dnes zapadá za 21. hodina se nám přiblíží před 2 minutami. Teď jsem se do toho trošičku zamotala. Zkrátka bude krásný slunečný den a za okamžik v našem vysílání uslyšíte o fanoušcích fotbalové Arty a Avie. Jestli si teď říkáte, že nejspíš máme i porouchané mikrofony, tak se pletete. Po písničce a představení našeho stopaře vám to objasníme, tak zůstaňte s námi.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: dáš mi.
1: Leporelo poskládala na vlnách Českého rozhlasu Brno Eva Farná. Za 9 minut bude 7 hodin. V reálném životě jsou herci Jakub Uličník s Alanem Novotným oba příznivci fotbalové zbrojovky Brno. Divadle se teď ovšem mění ve sportovní rivaly. Herci Městského divadla Brno spolu napsali hru, která se věnuje právě fotbalovým fanouškům. Jmenuje se Kopanál.
2: My jsme s Alanem Novotným už leta letoucí chtěli napsat prostě něco o fotbale, protože jak se zpívá v Kopanále, fotbal je všechno, fotbal je život, fotbal je láska, klobása, pivo.
3: Přibližuje herec Jakub Uličník, proč se s kolegou z Městského divadla Brno Alanem Novotným pustili do tvorby hry o dvou fotbalových fanoušcích. Hlavní postavy jsou blízcí kamarádi, které ale zásadně rozděluje jedna věc.
2: Jeden je fanoušek Arty a druhý Ávie.
3: Názvy týmu samozřejmě odkazují na pražské velkokluby. Podle Uličníka ale nejde říct, že je hra Kopanál přímo o Spartanech a Slávistech.
2: Tam není vlastně nic konkrétního vůči jako Spartě a Slávii, tomu jsme se jako velmi jako vyhýbali, protože by to byla škoda, protože by to měly být opravdu jako dva lidi, aby bylo spíš jen jasný, že jsou to neslučitelné týmy a jsou to velcí přátelé.
3: Hru už její tvůrci několikrát hráli v Brně a okolí a interakce s publikem tvořeným i skutečnými fotbalovými fanoušky je občas donutila k improvizaci.
2: Když tam jeden fandil Avia, druhý Arta, tak borci se nedali a 5 minut zvali zbrojovka. Takže prostě jsme na to museli prostě reagovat, jo. Ale rámec jako konstrukce to představení je daná, s tím, že víme, kam máme dojít, víme, čeho se týká, víme, jaký prostě tam máme různé jako oblouky, co se týče třeba jako našich duší, našich žen, vůbec jako prostě příběhu fanouška jako srovnat si absolutně fanouškovský s normálním životem, každý z vás ví, že to není vůbec jednoduchý.
3: S fotbalem má představení kromě tématu společné taky to, že je rozdělené na dvě poloviny, které mají zhruba 45 minut.
2: První půlka je derby Arta Ávie, takže dochází tam nějakým jejich konfliktům. Samozřejmě říkám, jsou to přátelé od malička, ale v rámci hecu, v rámci situací, které je provází odmala, v druhé půli se tihle dva na svých vlastních místech sejdou, ale místo těch vlaječek svých klubů a svých dresů, tak prostě se sejdou na reprezentaci.
3: Další možnost vidět představení budou mít zájemci v sobotu 20. června v areálu zámku ve Slavkově u Brna. Půjde o součást většího programu, který připomene 50 let od chvíle, kdy českoslovenští fotbalisté vyhráli mistrovství Evropy v Bělehradě. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Znojmo omezí parkování na Horním náměstí na maximálně 2 hodiny. Lukov u Moravských Budějovic si děkovnou mší připomene svého rodáka Jana Bulu. V brněnské zoo se narodila 2 mláďata jelena vapity sibiřského. Dnes bude většinou polojasno, někde oblačno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Žembeková. Dobré ráno. Na Horním náměstí ve Znojmě zavádí tamní radnice nové omezení parkování. Systém tam řidičům umožní stát maximálně 2 hodiny. Podle vedení města se tak k parkovacímu místu za den dostane více lidí, kteří si v centru potřebují nakoupit nebo třeba navštívit úřad. Nový systém má začít fungovat do konce měsíce, vysvětluje starosta František Koudala z ODS.
3: Bude to na SPZ-ku, aby to nemohl nikdo obcházet. Budeme to za začátku přísněji kontrolovat, ale 2hodinový režim stání prostě je něco, co do budoucna bude právě pro to oživení toho centra velmi důležitý a který bude souviset právě i s tím parkovacím systémem a s tou jakoby změnou.
2: Kompletně nový parkovací systém chce Znojmo spustit příští rok. V plánu jsou třeba nové rezidentní zóny i cenová pásma. Blahoslaveného Jana Bulu si dnes připomenou věřící v jeho rodném Lukově u Moravských Budějovic. Děkovná mše od 10 hodin dopoledne naváže na sobotní blahořečení. Jako mučedníka komunistického režimu ho katolická církev uctila v sobotu spolu s dalším farářem a mučedníkem Václavem Drbolou. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky. Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci v tom, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před nepravými weby. V zoologické zahradě v Brně se narodila 2 mláďata vapity sibiřského, největšího jelena žijícího v asijských lesích. První týdny života tráví mláďata téměř nehybně ukrytá v porostu bez blízkosti matky, vysvětluje mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
4: Často návštěvníci říkají, že tam třeba to mládě je osamoceno nebo že prostě leží mimo dosah té samice. To ty vapity dělají schválně, aby ta matka nepřilákala třeba nějakého lovce, nějakého predátora k tomu svému mláděti, tak ho právě takhle odkládá daleko stranu a pak ho hodí jenom vlastně kojit.
2: Další 2 mláďata vapity sibiřského se v zoo teprve mají narodit. Brněnská zoologická zahrada je jednou ze 2 v republice, které tento druh chovají.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude polojasno, postupně až oblačno, zpočátku odpoledne na východě a jeho přehánka, jinde je pravděpodobnost velmi malá. Později odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr mírný, západní až severozápadní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou velmi dobré a biozátěž je mírná. Po ránu ještě očekáváme vliv okluzní fronty, která může zvýšit zátěž lidí chronicky nemocných a nebo starších.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D2 počítejte se zdržením na příjezdu do Brna. Je to od zhruba 0,5 kilometru po 0. kilometr zdržení maximálně 5 minut. A na nehodu pozor na železniční estakádě nad Tomkovým náměstím v Brně. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme krátce po 7. hodině, 7. června, před námi je neděle, ideální čas k plánování i realizování pěkných výletů. Směrem k Doubravníku nás krátce před 8. vezme Petr Vejrosta z Nedvíckého klubu českých turistů. V reportáži krátce po 15:30 navštívíme královské město Znojmo. A pokud by vám byla zima i v červnu, což se na chalupě, která své zdi ještě nestihla prohřát, stát může i s blížícím se letem, vybereme kvalitní dřevo do kamen. Jaké je to nejvhodnější, nám prozradí babské rady. Zbojník se narodí, miluje a zemře. To je podle tvůrců podstata legendy o nejslavnějším slovenském zbojníkovi Jánošíkovi. Kolik je na tomto příběhu pravdy a co je jen pohádka, ukazuje nový muzikál Městského divadla Brno, který vám v reportáži představíme už za chvíli. Tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

radě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony.

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: kometě.
1: Kometa se proletěla po vlnách Českého rozhlasu Brno 12 minut po 7. hodině. V Ostravě 7. června roku 1953 se narodil písničkář, folkový zpěvák, hudební skladatel a textař Jaromír Nohavica. A dnes slaví 73. narozeniny, gratulujeme. My ale teď půjdeme do Brna, do Městského divadla, které otevřelo letní scénu na Biskupském dvoře. Poslední premiérou sezóny je muzikál Jánošík a neb na skle malované, která se do repertoáru vrací po 18 letech. Tentokrát přináší tvůrci v čele s režisérem Stanislavem Slovákem a dramaturgem Janem Šotkovským rokovější verzi. Snaží se tak navázat na polský originál z 60. let.
2: Tak jako Angličané mají Robina Hooda, Češi Václava Babinského, Slováci s Poláky se přou o zbojníka Jánošíka. V novém nastudování ho stvární Libor Matouš.
3: Myslím si, že to je takový temperamentní, sympatický, dobrý člověk, který samozřejmě může v něčích očích dělat třeba něco špatného, jakožto třeba zbojničení, ale myslím si, že k tomu má svoje vnitřní důvody a myslím si, že je to vlastně správný kluk.
2: Jeho rebelství ale naruší láska k dívce v podání Lesany Krauskové.
4: Já si myslím, že ho to ovlivní pozitivně, protože najde i jiný smysl svého života, ale vlastně je to i motivací k tomu, proč vlastně přestane vidět smysl ve věcech, v životě, v tom, co dělá.
2: Legenda o Jánošíkovi má několik variant. Pro brněnskou inscenaci jsou ale stěžejní tři její části.
3: Zbojník se narodí, miluje a zemře. A o tom vlastně je příběh Jánošíka.
2: Příběh zpracovalo Městské divadlo Brno po 18 letech. Tentokrát se od folkloru posouvá k rokovější verzi.
5: Dnes jsme si řekli, že to trošku zbavíme víc housliček a zbavíme to víc takové té ornamentality, víc big beatu, víc se vrátíme do takového industriálu, trošku budeme tvrdší. On i ten originál v podstatě polský je big beatový, velmi jakoby silný a tvrdý.
2: Z hudební scény se navíc jeviště přesunulo pod širé nebe.
5: My jsme se rozhodli, že tím, že to hrajeme na Biskupském dvoře, že se zkusíme odpreparovat od všech těch štítů hor a od těch lesů a pastvin a spíš budeme vycházet z toho prostředí. Ti kluci byli popravováni na náměstích, na nádvořích a na Biskupských dvorech.
2: Specifickému prostoru tvůrci přizpůsobili i děj, ve kterém se zbojníci z Pandury neustále hádají o svou pravdu.
5: Jeden z inscenačních klíčů jako pomohlo, že vlastně hrajeme tu skupinu hereckou, která přijde, roztáhne si i ty šibenice a hraje to divadlo o té legendě, o Jánoši. Ale vlastně se to netýká jenom jeho, ale týká se to kohokoliv, kdo prostě vevnitř bojuje jakoby o nějakou svobodu nebo o nějakou lásku svoji vnitřní.
2: Na Biskupském dvoře v Brně uvidí diváci muzikál Jánošík a neb na skle malované do 5. července. Kristýna Sedláč.

0: Jana Kiršner na vlnách Českého rozhlasu Brno je 18 minut po 7 hodině. Dobré ráno. Pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 14 a 16 stupně Celsia. Nejméně tedy 14 stupňů máme ve Strážnici, Nemochovicích, Ivanovicích, na Hané a naopak nejtepleji, tedy 16 stupňů je v Lednici a Kobylí. V centru Brna je oblačno a 15. Ráno bude polojasno, postupně až oblačno, zpočátku odpoledne se vytvoří ve východní a jižní části přeháňka, jinde je pravděpodobnost velmi malá. Později odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů Celsia a vát bude mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozprové podmínky ráno mírně nepříznivé, postupně velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná zátěž. Slunce nám zapadá 2 minuty před 21. hodinou a podíváme se na teplotní rekordy, které patří dnešnímu dni, tedy 7. červnu. V Diákovicích v roce 1998 byla naměřena teplota 35,1 desetina stupňů Celsia a naopak nejchladněji bylo ve Štíterech a v Tišnově, a to ve Štíterech v roce 1925, v Tišnově 1938. Tehdy stupně Celsia klesly pod nulu, a to na půl stupně. Posloucháte Český rozhlas Brno a já vám posílám další hudbu. Poplujeme třeba na vodě s Xindlem X už za chvíli. Dobré ráno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Epidemioložka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ksindl X navodil taky na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 5 minut bude 7:30. Dobré ráno. Dnešní babské rady s Jarkou Vykoupilovou nám napoví, jak správně vybrat dřevo do kamen.
1: Babské rady.
2: Jak nejlépe vybrat dřevo do kamen? Dřevo musí být dostatečně vyschlé a měli byste zvolit i správný druh. Základní dělení je na měkké a tvrdé dřevo. Měkké druhy se rychleji vznítí, ideální použití je to, že z něj uděláte třísky na podpal. Tímto dřevem rychle nastoupí žár, ale musíte zase často přikládat, protože polínka rychle hoří. Jsou to dřeva z těchto stromů. Smrk, borovice, modřín, lípa, olše, topol, bříza nebo vrba. Tvrdé dřevo se vám bude hůře zapalovat, potřebujete žhavé uhlíky, ale hoří zase velmi pomalu a dlouho. Je ideální k udržování stabilní teploty v kamnech. Mezi tvrdá dřeva patří dub, buk, habr, akát i dřevo ovocných stromů. Zkušení nakupují dřevo na topení s ročním předstihem, aby mělo prostor doschnout.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A díky babským radám už víme, jak správně vybrat dřevo do kamen a podle Jarky Vykoupilové teď je nejvyšší čas si právě to vhodné dřevo někde schánět. Nakládáme od roku 1226, tak zní motto oslav 800 let od povýšení Znojma na královské město. Nakládané okurky jsou s tímto moravským městem neodmyslitelně spjaté. Jak ale znojemská okurka vznikla? A proč už se ve Znojmě nevyrábí ve velkém, vám prozradíme za chvíli. A to po krátkých zprávách s Věrou Šembekovou, ale také po písničce. Dobré ráno.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dnes má skončit zákaz na pouštění bazénů i zalévání zahrad pitnou vodou z vodovodu v Kunštátu. Omezení trvalo od poloviny minulého týdne. Ke zlepšení situace přispěly strážky v posledních dnech i ukázněnost obyvatel, kteří zákaz uposlechli, uvedl starosta města Zdeněk Vetr ze SocDem. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035. Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou třeba, aby si ověřili data, která sami mají. Věřící ve Starovičkách na Hustopečsku dnes poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovné bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbol. Kvůli očekávané účasti několika stovek věřících nebude mše v kostele, ale venku, uvedl nezávislý starosta obce Vladimír Drbola. Společně s Janem Bulou byl Václav Drbola v 50. letech odsouzen a popraven komunistickým režimem ve vykonstruovaných procesech. Ministerstvo životního prostředí uzavřelo šetření květnového úhynu slonice Ulu ve Zlínské zoo. Podle výsledků kontroly zoo nepochybila a tragické události nebylo možné zabránit. Ve Znojmě dnes vyvrcholí třídenní oslavy 800 let povýšení na Královské město. Na nádvoří Znojemského hradu se lidé v 10 hodin zúčastní mše pod širým nebem věnované městu. Oslavy připomeneme i v našem vysílání po těchto zprávách. Na jižní Moravě bude nejprve polojasno, postupně oblačno, na východě a jihu se může zpočátku odpoledne vytvořit přehánka, jinde je pravděpodobnost přehánek velmi malá. Později odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Vítr bude mírný a biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, dejte pozor na silničáře, pracují dnes v Brně, v Žabovřeské ulici, postupně se budou v průběhu celého dopoledne pohybovat po celé její délce. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Tak

0: Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut po půl 8. Dobré ráno. Znojmo si tento víkend oslavami připomíná 800 let od povýšení na královské město. Program v centru, který je věnovaný hlavně v historii, doplňuje grafika a suvenýry inspirované slavnou znojemskou okurkou. Ta je s městem stále neodmyslitelně spjatá, přestože se ve Znojmě už roky ve velkém nezavařuje.
1: Do ulic Znojma se vydáváme s otázkou, co pro lidi znamená slovní spojení znojemská okurka.
2: To jsou nejlepší okurky na světě.
3: No, pokud je dobře udělaná okurka, tak je to skvělý jídlo.
4: Legenda.
1: Právě na této legendě stojí část vizuální identity oslav 800 let Znojma, které organizátoři ze znojemské besedy příznačně nazvali Znojemská nakládačka. Mluvčí besedy Kristýna Musilová mi v turistickém informačním centru představuje i některé upomínkové předměty oslav.
5: Jsou to víčka s vtipnými klejmy, jako jsem dobře naložená, dále to jsou tašky v zavařovačce.
1: Ty jsou vystavené ve vitríně spolu s tuškami a bloky, na kterých je tvar jubilejního čísla 800 inspirovaný tvarem zavařovaček. Přestože okurky hrají v programu jen dílčí roli, lidé si motiv podle Musilové oblíbili.
5: Ta okurka se tak nějak trochu vytrhla z toho kontextu. Ono je opravdu vtipné, když to třeba právě vidíte na prodejních místech, že tu okurku opravdu můžete vzít do ruky.
1: Ukazuje Musilová na zelenou svíčku v okurkovém tvaru. Do Znojma se okurky poprvé dostaly v 16. století z Orientu díky opatoviloudského kláštera Šebestiánu Frajtágovi. Popisuje nezávislý místostarosta Znojma a historik Jiří Kacetl.
6: Tohle bylo všechno, jako řekněme, v malém, nebo z těch pramenů, které máme k dispozici, tak nám z toho nevyplývá, že by to byl nějaký opravdu velký fenomén.
1: Tím se okurky staly v druhé polovině 19. století. Kvůli epidemii revokazu na vinicích se lidé začali víc věnovat pěstování zeleniny. Za přelomový Kacetl označuje rok 1862 a jméno France Bradače.
6: Hodinář původně začal prostě nakládat okurku do sladkokyselého nálevu, nebo slaného nálevu. Oba dva nálevy jsou relevantní pro Znojemsko a začal to na koňských povozech rozvážet na trhy znojemské.
1: Další menší pěstitelé pak nakládanou zeleninu začali exportovat díky rozvoji železnice.
6: A pak ti úspěšní podnikatelé si zakládali velké podniky především na dolním předměstí Znojma, vznikaly octárny.
1: To pokračovalo i v období první republiky. Nakládání okurek bylo spojené především s německy mluvícím a židovským obyvatelstvem Znojma. Vše ale změnila druhá světová válka. Recepty původních obyvatel ale úplně nezmizely. Nakládané okurky podle znojemského receptu se dodnes vyrábí v Rakousku, ale třeba i ve Švédsku.
6: Ti, co stihli utéct před genocidou nacistickou, ten nejslavnější Lev Felix, značka znojemská předválečná, tak se nám najednou objevuje v městě Eslev.
1: Po válce pak všechny znojemské podniky znárodnil stát a vznikl koncern Fruta a značka Znojmia. Výroba pokračovala i po sametové revoluci.
6: Ale ten velký koncern znojemské Fruty nepřežije tu transformaci ekonomickou, je podle tehdejších vlastně děravých zákonů vytunelován.
1: Znojmia nakládané okurky ve Znojmě nevyrábí už 10 let a před 2 lety z Česka značka zmizela na dobro, když závod přesunul její norský vlastník do zahraničí. Výrobu okurek ve Znojmě ale stále drží několik menších místních podnikatelů. Ze Znojma Šimon Franz, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dobré ráno všem. Pojďme se podívat na aktuální počasí a teploty, které pro vás sledujeme, jak se nám pohybují na jižní Moravě, a ty se pohybují mezi 14 a 16 stupně Celsia. Nejchladněji máme ve Strážnici, Nemochovicích, Ivanovicích, na Hané, a naopak nejtepleji je v Lednici a Kobylí. V centru Brna je oblačno a 15 stupňů. Ráno bude polojasno, postupně až oblačno, zpočátku odpoledne se vytvoří ve východní a jižní části přeháňka. Jinde pravděpodobnost velmi malá. Později odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozplové podmínky ráno mírně nepříznivé, postupně velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám zapadá 2 minuty před 21. hodinou. Přeji vám krásnou neděli, ale ještě nikam neodcházejte, protože za chvíli zatelefonujeme Petru Vejrostovi z Nedvědického klubu českých turistů pro inspiraci na výlet, tak zůstaňte s námi.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Na Českého rozhlasu Brno nám doznívá Elán, máme 9 minut před 8 hodinou, je to ideální čas povídat si o nějakém pěkném výletu a já už v tuhle chvíli volám pro námět na výlet Petrovi Vejrostovi z Nedvidického klubu českých turistů. Dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji vám i všem, kdo nás poslouchají.
0: Tak královny bílých tenisek necháme asi dnes doma, protože vyrazíme do terénu. Kde jste právě vy v téhle chvíli?
1: No já teď jsem rád, že jsem se narovnal chvilku, protože jsem byl už delší dobu sehnut u sběru lesních jahod.
0: Tak přátelé, teď neuslyšíte nic víc, protože taková místa se rozhodně neprozrazují. Jsou už zralé, jsou chutné jahudky?
1: Ano, paráda. Úplně jo, už jsem byl včera, dneska zas, jo, dobrý.
0: Vy jste ale říkal, že rád bloudíte, takže byste to stejně nedokázal ani popsat. Ano, zůstane to utajené, ale co odhalíme, tak určitě výlet na příští sobotu, kdy je ve vašem plánu vyrazit do Doubravníku a bude to trasa pochodu, kdy nepůjdete sám, ale pozvete i ostatní turisty. Tak odkud, kam a kdy se vydáte?
1: Je to akce pro veřejnost, jmenuje se Kolem Doubravníku pěšky i s kolem, je to už tradiční akce, pořádá Klub českých turistů Doubravník. A je to tedy v sobotu 13. června a bude to už po 18. No a tam jsou trasy, jsou tam volby. Pěší od nejdelších 42 do nejkratších 9 kilometrů. Jsou tam trasy pro cyklisty. Kdo si otevře doubravnické stránky, tak tam najde podrobnější propozice. Já doporučím a popíšu jednu 14-kilometrovou trasu. To začíná tedy na náměstí Doubravníku, tam uvidí turisté rozcestník, na něm budou hledat směrovku se zelenou značkou směr Borač a Veselí. Zde si mohou tedy Doubravníku na náměstí prohlédnout také sochy, všimnout si Lidušky Mazáčové, pamětní desky věnované mimořádné osobnosti doubravnickému rodákovi, inženýru Oswaldu Životskému, to byl stavitel železnic, mimo jiné i té naší, dnes 256. No a budeme stoupat. Doporučuji párkrát se ohlédnout k Doubravníku. Míst je krásný pohled, zajímavý pohled na část městyse i s majestátním kostelem. No a až se začnou otvírat další pohledy, tak to bude třeba z Bozince, Maňové a k dalším místům. No a to už budeme u památného dubu, budeme scházet k Borači, k železnici, k řece, projdeme Borači, přejdeme na levý břeh Svratky.

0: části, to už budeme v části Podolí, tam určitě nepřehlédneme zvoničku a také pamětní desku na rodném domě Josefa Uhra, dávného místního spisovatele. No a budeme stoupat k Veselí a na Veselský chlum, další krásné rozhledy čekají na turisty, pak žluté značky přivedou účastníky do obce Ochoz. Tady se půjde po silnici, musí se trošku opatrněji, sice aut tady moc nejezdí, ale občas přece. No a v Ochozi tam je kaplička a potom kousek dál, po pravé straně je domek se slunečními hodinami a toto místo střeží pohádkový dlouhý, široký a bystrozraký. Krásné místečko. Pak pod obcí vlevo je zajímavý pomníček a už se budeme blížit k Bělči. Tam u zastávky mimo jiné mramorový kříž z dílny dávného nedvědického kameníka Františka Uhlíře. Kousek dál pomník připomínající oběti druhé světové války. No a pak mineme Prudkou a už se budeme blížit k cíli, tedy k Doubravníku. A za železničním přejezdem tam před mostem přes řeku je vlevo domek, kde žil a bydlel tedy Stanislav Bělík, malíř, kreslíř, turista a účastníci pochodu, kteří se tedy vydají příští sobotu do Doubravníka, tak se mohou těšit na diplom právě s Bělíkovou kresbou.
1: To byl Petr Vejrosta s toulání kolem Doubravníku a s doprovodem k krásným doprovodem Zpěvu ptáků. Děkujeme za tuhle krásnou nabídku na příští týden, na příští sobotu a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A šťastnou cestu.
0: Děkuji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Poprvé dnes platí zpřísněná parkovací pravidla v modrých zónách v centru Brna. Katolická církev blahořečila Jana Bulu a Václava Drbolu. Ve Znojmě dnes skončí oslavy 8. výročí povýšení města. Bude většinou polojasno až oblačno, někde přeháňka, teploty vystoupí až na 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Parkování v modrých zónách v centru Brna už není v neděli zdarma celý den. Ode dneška musí návštěvníci města platit v zóně B za parkování od 17 do 24 hodin. Rezidentů s ročním parkovacím oprávněním se změna netýká. Naopak by jim podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka měla pomoci.
4: Ke změně jsme přistoupili na základě zkušeností řidičů a po projednání s městskými částmi rezidenti, kteří například přijížděli z víkendových pobytů, tak měli horší možnost zaparkovat v blízkosti svého bydliště a díky tomuto opatření by se to mělo zlepšit.
2: Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisti. Slavnostní mše se včera odpoledne na brněnském výstavišti zúčastnilo přes 13 000 lidí. Slavnosti předsedal papežský legát Michael Czerny. Blahořečení je předstupněm uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři se je budou každý rok připomínat 17. června. Bula a Drbola se v 50. letech staly oběťmi vykonstruovaného politického procesu. Na náměstí 9. května v Boskovicích začnou v červnu úpravy prostoru u školy a okolí. Jejich součástí bude kácení stromů a výsadba zeleně, také instalace nových herních prvků a dalšího vybavení pro děti z místní školy a družiny. Úřad na to vyčlenil téměř 5,5 milionu korun. Práce by měly být hotové do konce srpna, uvedla starostka Jana Sirovátková z uskupení Změna 22. Znojmo dnes zakončí třídenní oslavy 800 let od svého povýšení na Královské město. Na nádvoří Znojemského hradu se lidé v 10 hodin zúčastní mše pod širým nebem věnované městu. Celebrovat ji bude farář kostela svatého Mikuláše ve Znojmě, pokračuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
5: A poté nás čekají hrané prohlídky v Voltském klášteře, den svatého Norberta, ty jsou ve třech časech. A poslední bodem programu je v 17 hodin v Mikulášském kostele koncert souboru Minima.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude polojasno, postupně až oblačno, někde přeháňka, později odpoledne se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, vítr mírný a biozátěž mírná. Opatrní by ale měli být lidé starší a nebo chronicky nemocní, protože teď po ránu ještě může jejich zátěž zvyšovat vliv okluzní fronty.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz na silnicích jižní Moravy houstne, přesto projedete všude bez většího zdržení. Opatrně stále na estakádě nad Tomkovým náměstím ve směru k Hosovickému tunelu na výjezdu z Tomkova náměstí a Dukalské třídy se dořešuje dopravní nehoda. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pohodové nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 4 minuty po 8. hodině, dnes je 7. června. Svátek má Iveta, jméno germánského původu, ale do češtiny se dostalo přes francouzštinu. Bylo odvozeno od francouzského jména Ivet. V reportáži se vrátíme k významné události blahořečení dvou umučených kněží Jana Bule a Václava Drboli. No a krátce po půl navštívíme břeclavské podzemí. Ale ještě předtím probereme počasí s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Máme 11 minut po 8 hodině, je tu aktuální předpověď počasí. A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnskou meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: V centru Brna nám po ranním deštíku krásně svítí slunce a ranní teploty oproti včerejšku jsou vyšší. Jaké počasí nás čeká v neděli?
2: Dnes se ta oblačnost, nebo teď momentálně se ta oblačnost protrhala, bylo jí více a jak jste zmínila správně, bylo to takové dešťové pásmo, které nad ránem přešlo Jihomoravský kraj, takže teď už se srážky odsunuly dál na východ. Oblačnost přechodně ubývá, většinu Jihomoravského kraje teď nepokrývá téměř žádná oblačnost, jenom na jihozápadním a jihovýchodním okraji je té oblačnosti teď momentálně více. Teploty jsou většinou kolem 16-17 stupňů. Vítr fouká slabý od západu nebo severozápadu.
1: Pokud by si někdo chtěl protáhnout neděli třeba podvečerní a večerní procházku nebo také noční, jak bude v noci?
2: Tak oproti dni, kdy polojasno až oblačno by mělo převládat, ještě z počátku odpoledne se dnes může ve východní a jižní části kraje, tam tedy nejpravděpodobněji vytvořit nějaká přehánka, jinde je ta pravděpodobnost velmi malá, tak potom v pozdějším odpolední bude oblačnost ubývat až do vyjasnění, no a noc ta už by právě potom měla být většinou jasná, tedy bez oblačnosti. Kránu potom může přibývat taková jenom menší a většinou průsvit na oblačnost, teploty by měly zítra ráno být nejnižší mezi 13 až 10 stupni Celsia a ještě se vrátím k dnešnímu odpolední maxima letní 25 až 28 stupňů.
1: A zítřejší teploty, podíváme se na pondělí, úterý a zkusíme i středu.
2: Zítřek by měl být slunečný, skoro jasno, polojasno, potom až v noci na úterý bude přibývat nějaká průsvitná oblačnost, teploty podobně jako dnes 25 až 28 stupňů, úterý tam už postupně čekáme přibývání oblačnosti až zataženo, také se objeví přehánky nebo déšť v odpoledních hodinách často s bouřkami. Teploty budou záviset na tom, jak moc rychle ty srážky budou přicházet, ale ještě by snad měly být mezi 22 až 26 stupní, jeho východ kraje možná i kolem 28 a vítr ten se bude měnit z jižních směrů na severozápadní a bude zesilovat.
1: A závěrem vás poprosím o teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni 7. červnu.
2: Nejvyšší teplota 35 a 1 stupně Celsia naměřena byla v roce 1998 v Diákovicích a půl stupně nad nulou. Z roku 1925 je ze Štítar na Znojemsku a z roku 1938 z Tišnova.
1: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám a mějte krásnou neděli. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
3: Pondělí 8. června přivítají dobré rady botanika Radomíra Němce. Tématem bude fíkovník. Kde pro něj najít ideální stanoviště, jaké odrůdy jsou pro jižní Moravu vhodné, co nepodcenit při pěstování a jak co nejlépe využít dvojitou sezónní úrodu sladkých plodů? O v současnosti moderním fenoménu pěstování fíků si povíme mnohem víc i díky vašim dotazům. Na setkání se těší a vás k poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas

0: Jahodový koktejl nám v písně namíchal Dalibor Janda, protože sezóna jeho vrcholí, možná se i u vás rozezní mixéry a neděli si osladíte lahodným koktejlem. Posloucháte Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 21 minut. Dva čeští kněží Jan Bula a Václav Drbola oficiálně přibyli na seznam blahoslavených v římskokatolické církvi. Oba kněze na začátku 50. let ve vykonstruovaných procesech odsoudili a nechali popravit komunisté. Církev teď jejich smrt uznala za mučednickou.
1: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
2: Předčítá papežský legát Michael Černý znění vatikánského dekretu, kterým se dva čeští mučedníci dostali na seznam blahoslavených katolické církve. Dekret přečetl Michael Černý latinsky. Zbytek bohoslužby ale vedl v češtině. Kanadský kardinál má totiž český původ. Narodil se v Brně, než jeho rodiče emigrovali. Na slavnost se prý několik měsíců připravoval s českým lektorem. Moment blahořečení prožívalo jen na brněnském výstavišti více než 13 000 věřících. Ze Sušen u Chomutova přijela taky Lenka Klicmanová s dcerou Marou.
3: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu a ta jednota je super, je to tady cítit, ta atmosféra.
2: Co se líbilo tobě?
4: Mně se líbilo strašně písně. Písnička milosrdný a líbilo se mi, jak tam zpívá SBMK.
5: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem. Můžou si ho třeba jeho jméno vzít třeba Biřmovanci jako patrona, nebo může se takhle používat. Má vlastně v tom liturgickém kalendáři jeden den nějakou jako památku, kdy se jako připomínají ti lidé jako vzor.
2: Doplnil brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul. V liturgickém kalendáři budou mít Jan Bula a Václav Drbola svátek 17. června. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na Horním náměstí ve Znojmě zavádí tamní radnice nové omezení parkování. Systém tam řidičům umožní stát maximálně 2 hodiny. Nový systém má začít fungovat do konce měsíce, uvedl starosta František Koudela z ODS. Blahoslaveného Jana Bulu si dnes připomenou věřící v jeho rodném Lukově u Moravských Budějovic. Děkovná mše od 10 hodin dopoledne naváže na sobotní blahořečení. Jako mučedníka komunistického režimu a katolická církev uctila v sobotu spolu s dalším farářem a mučedníkem Václavem Drbolou. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Nově to bude čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky. V zoologické zahradě v Brně se narodila 2 mláďata vapity sibiřského, největšího jelena žijícího v asijských lesích. Další 2 mláďata vapity se v zoo teprve mají narodit. Brněnská zoologická zahrada je jednou ze 2 v republice, které tento druh chovají. V Břeclavi se lidé můžou podívat do bývalého krytu civilní obrany. Břeclavské muzeum zpřístupnilo bývalý kryt pod budovou někdejší radnice v centru města. Jako první se do něj podívali břeclavští školáci a s nimi i naše reportérka Aneška Hlávková. Co tam viděli, to uslyšíte za chvíli po zprávách. Na jižní Moravě dnes bude polojasno, postupně oblačno, někde přehánka, později se opět vyjasní. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr je mírný a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule s omezením, stále počítejte v Brně na v Židenické ulici, jde o estakádu nad Tomkovým náměstím, je tam nehoda ve směru k Husovickému tunelu u výjezdu z Dukelské třídy. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: zpívá nám brněnská rodačka Jitka Zelenková. Mimochodem před dvěma dny, 5. června, oslavila 76 let. Tedy velká gratulace. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 10 minut po 8:30. Telefonní ústředna, plynové masky, štábní místnost s dobovými telefony nebo třeba vybavení pro případ jaderného útoku. To a mnohem více je nově k vidění v krytu civilní obrany v Břeclavi. I když leží v samém centru města, v podzemí bývalé radnice, mnozí o tomto pozůstatku studené války roky nevěděli. Teď je kryt přístupný veřejnosti a jako první si ho prošli břeclavští školáci.
1: Ale vy byste byli tak do
2: Žáci 5. třídy ze základní školy Jana Amose Komenského z Poštorné právě vstupují do krytu civilní obrany.
1: A ten poslední nám tam zavře, teď jsme všichni v krytu. Udělám vám tady pravou krytovou tmu.
2: Žáky provází Oldřiška Šepelová z Muzea a galerie Břeclav.
1: Budova měla nouzové výlezy, má taková malá díra. V čem by to bylo dobrý, když tady měli dveře? V čem by to tak mohlo sloužit?
3: Tak, aby se mohlo vlézt třeba druhým východem.
2: Doplňuje 12-letý Adam. Co tebe nejvíce zaujalo?
4: Mě bavily sklady, třeba jak tam měli jídlo, helmy, plynové masky, únikové východy a hlavně ty systémy jejich tady. Že to je původní. Třeba jsem tady před chvilkou viděl krabičku na měření radioaktivity, které jsem viděl jenom ve filmech.
2: Říká Adam. Já jsem se tam ještě holek. Vy jste věděli, že tady je takovej kryt civilní obrany?
5: Jo, mě to říkala mamka.
2: Takže ty jsi už věděla zhruba, kam se dneska půjdete podívat?
5: No jakože věděla, ale nevěděla jsem jakože, jak to tady vypadá.
2: Jaký je prosím tvoje jméno?
5: Abigail.
6: Jmenuji se Eva, mám 10 let a jsem z Ukrajiny.
2: A co tě tady nejvíce zaujalo?
6: Tyhle malé chodbičky, kde jestli spadne bomba, tak aby si mohl utéct.
2: Super, ty ještě držíš něco v ruce tady z těch exponátů, co to je?
6: To ukazovalo vojákům, že mají střílet nebo jet.
2: Kryt civilní obrany je v podzemí v centru Břeclavy pod bývalým městským úřadem. Je z 50. let minulého století. Doplňuje Silvie Vymyslická z Muzea a galerie Břeclav.
7: Ano, dá se říct, že ten kryt je zajímavý právě tím, že to je takový jako podzemí, jak jste říkala, pod centrem. Pravda je ta, že mnoho lidí o tom ani nevědělo, nebo ani neví, že doposud tady nějaké takové kryty byly a jsou.
2: Z těch věcí, které tady vidím, které jsou původní?
8: Kartotéky, původní je stůl tady napravo a původní jsou ty dva telefony tady napravo. To je opravdu to vybavení, které se podařilo tady zachovat.
2: Vysvětluje Michal Uher z Klubu vojenské historie, který pomáhal tyto prostory zpřístupnit. Podobných krytů je v Břeclavi víc. Tento je první přístupný veřejnosti. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Elvis Presley nás roztančil během nedělního rána, ale teď už se podíváme na počasí. Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty a ty se pohybují aktuálně mezi 15 až 20 stupni Celsia. Nejchladněji je v Ivanovicích na Hané a nejtepleji je v Diákovicích. Diákovice zaznamenaly i teplotní rekord, a to v roce 1998, který se vztahuje právě k dnešnímu dni 7. červnu. Tehdy naměřili 35,1 stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo na dvou místech ve dvou různých letech, a to v 1925 ve Štítarech a v roce 1938 v Tišnově. Tehdy stoupla teplota pouze půl stupínek nad bod mrazu. V centru Brna máme aktuálně polojasno a 17 stupňů. Ráno bude polojasno, postupně až oblačno, zpočátku odpoledne se vytvoří ve východní a jižní části přeháňka, jinde je pravděpodobnost velmi malá. Později odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů Celsia. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, postupně velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Sluníčko nám dnes zapadne 2 minuty před 21. hodinou. Přeji vám krásný den.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

Věřím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Zahoď starosti, rada k nezaplacení a navíc hudebně zpracovaná v podání Jany Kociánové na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme neděli s datem 7. června. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Věrou Šembekovou. Po 9. zůstaňte s námi a pojďte se po našich vlnách toulat s Josefem Veselým. Poslechneme si archivní část pořadu o životním příběhu cestovatele Emila Holube. Nebude chybět tradiční poznávání osobnosti v soutěži Kdo to byl a toulky českou minulostí uvedou díl o královském dění v 15. století, přesně o krátkém panování Ladislava Pohrobka. Po 10. vás pořadu Pochoutkový rok naladíme k dobré chuti podle vašich receptů, no a po 11. hodině nám své hudební lásky přiblíží Jan Dalecký. Po 12. se můžete těšit pak na blahopřání s písničkou, které dnes moderuje dvojice Květa Navrátilová a Jan Kosík. Nedělním ránem vás na vlnách Českého rozhlasu Brno provázela Alena Přikrylová. Přeji vám krásný den.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Vesnicí roku na Vysočině je Osová Býtýška. Děkovná služba za blahořečení kněze Václava Drboli se dnes uskuteční v jeho rodišti Starovičkách na Hustopečsku. Bude většinou polojasno, někde oblačno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat a vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
2: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
0: Krajský titul Vesnice roku letos vyhrála Osová Býtýška. Obec na Žďársku zaujala na Vysočině aktivními spolky a bohatým komunitním životem. Komise pozitivně hodnotila také péči o krajinu a rozvoj Osové Býtýšky v duchu tradic, ale i moderního života. Krajského kola se na Vysočině zúčastnilo 18 obcí. Věřící ve Starovičkách na Hustopečsku dnes poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovné bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbul. Kvůli očekávané účasti několika stovek věřících nebude mše v kostele, ale venku, vysvětluje nezávislý starosta obce Vladimír Drbola.
3: Je to ve venkovním areálu kulturního domu, předpokládá se, že ji navštíví taky poměrně hodně lidí. Takže myslím si, že v rámci Staroviček to bude poměrně významná událost.
0: Společně s Janem Bulou byl Václav Drbola v 50. letech odsouzen a popraven komunistickým režimem ve vykonstruovaných procesech. Sport. České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů zvítězily. V Nankingu porazili Thajsko 3-0 na sety. Češky tak v Číně prohrály jediný ze 4 zápasů. Mužská volejbalová reprezentace má druhou výhru v evropské lize. Po vítězství nad domácím Maďarskem zdolali Češi Norsko ve 4 sadách. Počasí. Na jižní Moravě dnes bude polojasno, postupně až oblačno, zpočátku odpoledne na východě a jihu přeháňka, jinde je pravděpodobnost přeháněk velmi malá. Později odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr mírný, západní až severozápadní. Rozptylové podmínky můžou být ještě mírně nepříznivé, postupně budou velmi dobré a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na tahu Brno Svitavy opatrně mezi Ivanovicemi a obchodní zónou mezi Globusem a dalšími obchodními domy. Máme tam hlášené auto v protisměru. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezké nedělní ráno, či dopoledne, tedy jak pro koho, vám přeji, no tak v první řadě Český rozhlas Brno, pak samozřejmě redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Jana Miluzinová a autor Josef Veselý. Já bych vám teď měl nejspíš předložit cosi jako katalog našeho zboží, Tedy pokud něco tak nehmotného, jako je rozhlasový pořad, lze brát vůbec jako zboží. Budeme se věnovat asi nejznámějšímu českému cestovateli, tedy hned po pánech Hanzelkovi a Zikmundovi, kteří byli přece jenom slavnější. Poté vám nabídneme dalšího neznámého, jehož jméno jsme pečlivě utajili, neboť to už bude na vás, jestli se ovšem pustíte do luštění. A budeme pokračovat v líčení doby poděbradské, nazvané tak podle voleného českého krále. Můžete hádat, kterého. My se o něm zmíníme jenom dnes okrajově. Hlavní pozornost bude mít ještě náš předešlý král Ladislav Pohrobek. A my vám teď nabídneme jedinou písničku, kterou naspívala Popelka, Večernice nebo taky Barunka. Připomeneme si ji právě dnes, kdyby se dožila 73 let. Bohužel 2 dny po svých narozeninách odešla Libuška Šafránková.

0: větší hlas.
1: A teď nám tu usedl k mikrofonu Marek Zouhar. Ahoj, Marku.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Dnes se vypravíme nejenom do historie rozhlasové, tedy ale i do světa.
2: Koho půjdeme navštívit?
1: Mašu Kulumbi.
2: Bude to daleko?
1: Původně to mělo být od Kapského města až do Káhiry, čili napříč Afrikou. Na té cestě toužil objevit prameny Nilu.
2: Zdali pak je objevil?
1: Nikoli. Našemu cestovateli to zatrhli právě Mašu Kulumbové, kteří vlastně ani neexistovali.
2: Jak to? Přece mu to zatrhli, Emilu Holubovi.
1: No, Mašu Kulumbové, to je původní název, který Emil Holub převzal od etnik, která s tímto kmenem sousedila. A je to název hanlivý.
2: Co znamená?
1: To nebudeme prozrazovat, ještě není 22 hodin. No, ve skutečnosti to byl kmen Ila Tonga na území dnešní Zambie.
2: Vydal se Holub do Afriky sám?
1: Byla to početná výprava a patřila do ní i Róza, neboli Růžena Hofová, která se těsně před startem stala paní Holubová. On si ji Emil vzal.
2: A vzal si ji i do Afriky?
1: No tak, původně nechtěl. On se s Růženkou seznámil v době, kdy připravoval velkou výstavu ve Vídni. Róza byla tedy dcerou správce Prátru a tatínek uvědomil svého zetě, že Róza s ním strávila tolik času a tolik mu při té výstavě pomáhala, že by pro ní bylo společensky velmi těžké, kdyby manžel takto opustil.
2: A jaký názor měla Róza alias Růžena?
1: Prohlásila, že s ním do Afriky pojede také. A když se podíváme do jeho cestopisu, tak mu byla velmi, velmi užitečná. No, v jednom momentě dokonce zachránila svému Holubovi život.
2: Tedy mě se v souvislosti s Holubem a jeho manželkou vybaví herecká dvojce Jiří Zahajský, Nina Divíšková, kterou Jára Cimrman na Vltavském nábřeží přepadne otázkou: Holube, pojedete letos zase do Afriky?
1: A odpověděl nikoli Holub, ale paní Holubová.
2: Nikam nepojede, doma bude, už se narajzoval dost.
1: Přesně tak. To je jediná věta, která ve filmu Jára Cimrman ležící spící ohredně holubů, tedy zazněla.

0: Ve skutečnosti Emil Holub o svých cestách prohlásil, že toužil prospět vědě a vlasti své.
1: Byl o něm natočen i celovečerní film.
0: Veliké dobrodružství.
1: Tak se jmenoval. Holuba stvárnil Otomar Krejča, Růženu Antonie Hegerlíková.
0: Ve filmu ovšem není zmínka, že by se narajzoval dost.
1: To není. Za to se v něm hemží davy nahých černoušků.
0: Kde režisér sehnal?
1: No tak film se točil v Československu, tedy přesně na Slovensku, u slepého ramene Dunaje. Jestli tam tehdy žili nějací Afričané, to se mi nepodařilo zjistit, ale asi je tam přivezli. Ale objevil jsem, že palmy v tom filmu byly malé makety z kůry, no a krokodýly ti byly vypůjčeni z Německa.
0: Scénář vycházel z knihy redaktora brněnských Lidovek Edvarda Valenty.
1: Líčí mimo jiné, jak si Mašu Kulumbové užili kořisti z uloupené, z Holubova vyrabovaného tábora.
0: Ale to už bychom prozrazovali něco z rozhlasového pásma o Emilu Holubovi.
2: Byla to jenom smůla, která způsobila, že domorodý kmen Mašu Kulumbů byl tak nepřátelský?
3: Mezi Mašu Kulumby a jejich sousedy, kterým panoval marocký král Luanika, bylo nepřátelství. Luanika uspořádal na Mašu Kulumby nájezd, sebral jim ohromná stáda dobytka a jeho střelci způsobili mezi Mašu Kulumby krvavou řeš. Od té doby kdokoliv, kdo přicházel z území krále Luaniky, byl prostě nepřítel.
2: Prosím vás, a jak ten konflikt s Mašu Kulumby vlastně probíhal?
3: Začátek byl takový nedůstojný.
2: Jak to?
3: Okradli mě.
2: Ale?
3: 20 mých nosičů uprchlo i z balíky a vyloupili je. Rozebrali si látky, které měla naše výprava jako dárky pro domorodé kmeny.
2: Co jste udělala?
3: Chytil jsem ty lupiče, ale...
2: Ale?
3: Mohl jsem proti nim použít zbraní. Snad by jedna salva moji autoritu podepřela. Pak tu byla ještě jedna možnost.
2: Jaká?
3: Podržet provinilce v zajetí jako rukojmí. To ovšem mělo značné potíže, protože Mašu Kulumbové byly v početní přesile.
2: Aha. Takže jste nakonec zvolil možnost třetí.
3: Ano. Pustil jsem ty zloděje bez trestu. Považovali to za mou slabost, ale copak jsem mohl do nich střílet?
2: Útěk, tedy spíš úprk, nepřátelským územím zamořeným malárií, přes řeky plné krokodýlů s nepřátelskými Mašu Kulumby v zádech. Každé křoví mohlo skrývat jejich asagaje, oštěpy.
3: Jenom za jeden den, ten neblahý den 2. srpna 1886, jsme urazili 60 kilometrů. Spali jsme jenom 2 hodiny a zase jsme utíkali jako štvaná zvěř. Jenom dál, kupředu a každý hleď, aby tě nespatřil Mašu Kulumb, to bylo naše heslo.
2: A co vaše žena?
3: Byla u konce svých sil. Šli jsme bosy, boty jsme ztratili v bažinách, nebyl čas je lovit. Nohy nám krvácely a Růženka už nemohla dál. Museli jí nést nosiči. Pak přišla zimnice. Nejprve zachvátila mě, pak mou ženu.
2: Jenom 3 týdny trval ten hrozný pochod zpátky k řece Zambezi. A pak ještě další 3 měsíce cesty do kapského města na jih Afriky. 14. srpna roku 1887 dává Holub a jeho žena africké pevnině s Bohem. Vidí ji naposledy ve svém životě. Ze 6 jeho bílých průvodců tady 3 navždycky zůstali.
4: Velmi pracoval mnoho hodin denně. A proto také se mu podařilo jenom z té první cesty dovést, můžeme říct, 30 900 různých sbírek a materiálů.
2: To poslal nějak v bednách domů, tedy do Prahy, nebo tedy do Vídně?
5: Anglie.
2: Do Anglie? Proč do Anglie?
5: No, protože tam potom dělali preparace těch exponátů, které přivezl. Zřejmě tam s nima měl nějakou smlouvu, protože ty bedny teda putovali do Anglie a teprve z Anglie potom se dostávali do Vídně.
2: Ale co se stalo s takovým obrovským množstvím sbírek? Vy jste říkal, kolik desítek tisíc kusů, to vlastně bylo pouze z jedné výpravy. Z té další výpravy to muselo být zase další takové množství, možná ještě větší. No, to by muselo zaplnit jedno obrovské muzeum.
4: To by zaplnilo, ovšem v naší zemi nebylo místo pro tyto sbírky, které byly převáženy 70 železničními vagóny, což je úctihodné číslo. A proto nezbylo doktoru Emilu Holubovi Když nechtěl sbírky prodat, což mohl, tak mu nezbylo, než je rozdat. Proto jsou dneska rozptýlený, snad po celém světě.
2: Ano, dopadlo to tak, že všechny svoje sbírky, které měly nepředstavitelnou hodnotu 600 tisíc zlatých, Emil Holub rozdal. Jako dary. Kde komu?
5: Doktor Emil Holub celkem obdaroval 37 muzeí, z toho 3 v Americe, podělil 411 ústavů, z toho 371 rakouských, 40 cizozemských. Podělena byla muzea v Paříži, Římě, Bruselu, Stockholmu, Berlíně, Stuttgartu, Mnichově, v Sofii, ale to bychom mohli pokračovat ještě dlouho.

0: A teď už nabízím dalšího neznámého, neboť k nám přichází soutěž Kdo to byl. Dávejte pozor na všechno, co vám s Arnoštem Goldflamem napovíme.
1: Narodil jsem se roku 1859 v Prostějově.
2: Na svět náš neznámý přišel jako druhý syn židovského obchodníka.
1: Maturoval jsem na německém gymnáziu v Olomouci a pak jsem studoval matematiku, fyziku a filozofii nejprve v Lipsku, pak v Berlíně a nakonec ve Vídni, kde jsem promoval prací o variačním počtu.
2: Zde se také setkal s Tomášem Garrigue Masarykem a snad i pod jeho vlivem pokračoval ve studiu filozofie.
1: Matematikou jsem se však zabývat nepřestal. Svou prací o pojmu čísla jsem se habilitoval v Hale, kde jsem pak 14 let působil jako soukromý docent.
2: Téhož roku, kdy se dostal do Hale, si vzal ve Vídni Malvínu Steinschneiderovou, rovněž z Prostějova, a oba se dali evangelicky pokřtít.
1: Tehdy jsem už měl rozepsanou filozofii aritmetiky, která vzbudila velký zájem, ale musím konstatovat, že kritický zájem.
2: Ano, našeho neznámého tehdy logikové napadly kvůli psychologismu.
1: Byl jsem totiž toho mínění, že matematické objekty mají psychologický původ, že plynou pouze z povahy lidského myšlení.
2: Kritiku vzal náš neznámý velmi vážně a dlouho pak pracoval na svém prvním velkém díle, které nazval
1: Logická zkoumání.
2: Tato práce mu vynesla profesuru v Göttingen.
1: Tam jsem se seznámil s řadou vynikajících filozofů, mimo jiné s Karlem Jaspersem.
2: Když vypukla světová válka, které se později začalo říkat první světová, připojil se náš neznámý k vlasteneckému manifestu německých profesorů.
1: V té válce jsem ztratil syna.
2: Uprostřed války byl povolán na univerzitu do Freiburgu, kde založil Freiburskou fenomenologickou společnost.
1: Mou asistentkou byla Edith Steinová.
2: Pozdější řeholnice, která se k hluboké víře a řeholnímu životu propracovala od ortodoxního judaismu přes ateismus. Za druhé světové války zahynula v plynové komoře koncentračního tábora Birkenau společně se stovkami dalších pokřtěných židů z Nizozemska.
1: Ve Freiburgu jsem kolem sebe shromáždil skupinu velice nadaných žáků. Patřil k ním Martin Heidegger.
2: Ten se stal nakonec nástupcem našeho neznámého.
1: A také Eugen Fink, Roman Ingarden a Jan Patočka.
2: Co je to pravda?
1: Pravda je plná shoda mezi míněným a daným. Nejde přitom o nějaký zážitek shody, nýbrž o bezprostřední zkušenost, evidenci či intuici, který ovšem se dá případně korigovat.
2: Na konci svého života se náš neznámý obrátil ke zkoumání přirozeného světa či světa našeho života.
1: Říkal jsem mu Lebenswelt.
2: Tedy světa našich běžných zkušeností, nichž během toho dne vlastně žijeme.
1: V tomto přirozeném světě slunce vychází a zapadá. Něco je blízké a něco vzdálené. Člověk je někde doma. A díky tomu svět i věci mají smysl. Teprve obratem k přírodovědecké abstrakci, která svět nepozoruje lidskýma očima, nýbrž očima teorií, vzniká současná krize smyslu. Úkolem filozofie života by mělo být této krizi čelit.
2: Náš neznámý byl roku 1933 nacisty z univerzity vypuzen. A i když jeho nástupce Heidegger tento zákaz ze svého krátkého rektorství zrušil, musel se roku 1936 vystěhovat i z bytu a byl podroben šikaně. Přes 40 tisíc stránek jeho stenografických textů a poznámek dopravil ještě roku 1937 do bezpečí v belgické Lovani odvážný františkán Hermann Leo van Breda. Náš neznámý zemřel ve Freiburgu im Breisgau roku 1938.
0: Takže komu patřilo dnešní vydání soutěže, kdo to byl? No, napište nám jméno našeho neznámého a pošlete je na tuto adresu. Kdo to byl? Český rozhlas Brno, PSČ 62 00, anebo je tu ještě jedna možnost rychlejší, kdo to byl, @rozhlas.cz. O této soutěži se dočtete na našich webových stránkách.

0: českou minulostí.
1: V toukách českou minulostí se vám dnes pokusíme nastínit podobiznu Ladislava Řečeného, pohrobek krále českého, jakož i uherského. Tato schůzka má poněkud tajemný titulek. A, D, C, I, P. To je Ladislavův výmluvný ideogram, tedy výraz složený z prvních písmen slov amans, deum, clerum, justitiam, pacem. Česky král je milovníkem Boha, kněží, spravedlnosti a míru.
2: Ale k hlasům veselých nadějí vmísily se záhy také předtuchy teskné a bolestné. Na nebi zjevily se najednou dvě komety. Jedna větší, druhá menší. Kteréž to, když spatřil král Ladislav, modlil se k Pánu Bohu, neb ty hvězdy ocasaté neukazovaly prý se nikdy k dobrému. Také lvové v pražské jeho lvárně počali neobyčejně se nepokojiti. Řvali kolik dní bez přestání a k hlídačům svým chovali se tak zuřivě, že z nich šel strach a podiv všem Pražanům.
3: Bylo to vskutku jedno zlověstnější znamení než druhé. Nejen hned dvě komety na obloze, ale ještě ke všemu se hlavní město nevyspalo, protože tam pořád řvali lvy. A přitom na obzoru byla událost nadmíru radostná, jakou Praha několik desítek let nezažila. Královská svatba.
4: Mladému králi bylo v době, kdy se měl ženit, 17 let.
5: Ve věcech lásky však už nějakou tu řádku let nebyl žádným neskušeným začátečníkem.
4: Už když mu bylo 12-13 let, tak toho štíhlého, spíše drobného chlapce,
2: mládenečka pěkného, kadeřavého,
4: s andělsky sličnou tváří, jemně růžovou, s černýma očima a rovným nosem, s bujnou kšticí krásných zlatých vlasů, na pražské střízlivé poměry poněkud extravagantně oblékaného.
3: Co s ním mělo být?
4: Do tajů lásky ho zasvěcovali a do zahrady rozkoší uváděli krásné paní.
5: Ku příkladu za návštěvy v Vratislavi roku 1454
3: tomu bylo 14.
5: Považoval za samozřejmé pravidelně navštěvovat nevěstince.
4: Na tváři měl často lehký úsměv.
5: Ten ve skutečnosti zakrýval přetvářku. Byla to maska, aby nikdo nemohl uhodnout, co si král vlastně myslí.
4: Díky svému dětství,
5: a to nebylo právě lehké,
4: se velmi brzy naučil sebeovládání přímo mistrovskému, takže se vcelku bez problémů dovedl vypořádat se sebeobtížnější situací.
3: Vzhledem k tomu, že byl pravidelným klientem erotických servisů, dá se o něm pořád tvrdit, že jeho katolictví bylo nefalšované?
5: Ale ano, byl zbožný, plně oddaný pravověrný katolík.
4: Když navštívil Řím, tak si neprohlížel pohanskou antiku, ale hlavně církevní památky.
5: V Praze jezdil každý den ke svatému Vítu, i když sídlil ve městě.
4: Svatovítskou kapitulu vůbec vyznamenával svou přízní. Pokorunovat si dal například do pokladu svatého Víta svou červenou čapku s perlami a zlatý kříž s drahokamy.
5: Když se setká s papežem, obrací se k němu
2: ne jako pán, ale jako syn církve, podrobený vládě kněží v tom, co je boží.
5: Ostatně i proto volí výmluvný ideogram,
3: což je výraz složený z prvních písmen slov.
2: A, D, C, I, P.
3: Neboli?
2: Amans, Deum, Clerum, Justitiam, Pacem.
3: Česky?
2: Král je milovníkem Boha, kněží, spravedlnosti a míru.
3: Důkaz přinejmenším poctivé Ladislavovy výchovy.
2: Vychování krále Ladislava na dvoře císařově nebylo sice zanedbáno, ale vedeno bylo v duchu proti českém, takže netoliko do jeho srdce vštípena byla hluboká nevole proti podobojím, ale i zanedbána všecka známost jazyka českého. Jiří z Poděbrad vydato žádal nyní, aby chyba tato napravena byla podle možností, aby Ladislav přestal být cizincem u nás a seznámil se i spříznil se s poměry, mravy, zákony a s jazykem národa, kterému se stal pánem. Pročež měl přebývat i tak dlouho v Praze, až by se aspoň naučil dobře po česku mluviti. Osazen byl tedy dvůr jeho pouze Čechy, Mladí šlechticové předních rodů voláni byli do jeho služby a společnosti a sám pan Jiří netoliko ve dne se držel, co možná nejvíce po boku jeho, ale i v noci spával prý v jedné s ním komoře. V takovém obcování důvěrném slova otec a syn vešla u nich v obyčej.
3: Zdá se, že Jiří měl s mladým králem o 20 let mladším velice přátelské vztahy.
4: Zpočátku ano.
5: Ale dlouho to netrvalo. Když bylo králi 15-16 let, tak mezi ním a správcem Jiřím došlo k jistému ochlazení.
4: Mohlo k němu dojít, protože Ladislav rychle vyzrával v mladého muže a skutečného vladaře, který stále méně potřeboval gubernátora.
5: Ve srovnání s ostatními mocnými však měl Jiří jednu přednost. Neusiloval o oslabení královské moci.
4: Dokonce můžeme říct, že v době svého správcovství vytvořil v království dost účinný systém ústřední vlády, jaký tahle ta země už dlouho nepoznala.
3: V době, v níž měl být král Ladislav vstoupen do stavu manželského, probíhala už v jeho zemích velice čilá sňatková diplomacie.
5: Jistý Mikuláš z Újlaku, vévoda sedmihradský, zasnoubil svou dceru Jeronýmu Jindřichovi, což byl syn Jiřího z Poděbrad. I když obě děti z toho tehdy ještě nemohly mít rozum, soudce ve věku raně školní.
4: A Jánoš Hunňády, který panoval v Uhrách, se spříznil s rodinou Oldřicha knížete Celského, kterému říkalo pane Rakousko.
3: I když jinak obě tyto dvě země patřily samozřejmě Ladislavu Pohrobkovi.
4: Tím, že zasnoubil svého syna Ladislava s Eliškou Celskou.
2: Jedno je jisté. Král Ladislav těžce nesl, že v koruně české nepožíval nežli jména, nikoli moci ani důchodu královských. V jednom listě důvěrném se divil, že Uhři tak velice žádají přítomnosti jeho v zemi své, když se vůbec nestarají, zač by tam živ měl býti, důchody jeho všecky mezi sebou si rozdělivše. Aby tam měl ostávati se dvorem na útraty cizozemské, to, že mu bylo i neslušné, i nečestné.
5: Ta slova nepřímo kritizovala Jánoše Hunňádyho, proto také byla jmenována komise, která měla bdít nad správou uherských financí.
2: My svěřili jsme správu království tobě,
3: píše Ladislav v dopise Hunňádymu.
2: A nikoli těm 18 osobám v komisi. Ty nám za ně ručíš, ty jsi za ně přísahal a my jen k tobě obracíme zření své.
4: Ale netrvalo dlouho a Hunňády zemřel.
5: Stalo se tak v Zemunu u srbského Bělehradu.
4: V parných červencových dnech tam Jánoš Hunňády zvítězil nad vojskem Mohameda II. A zachránil tak Evropu před tureckou záplavou.
5: Ze svého vítězství se však dlouho netěšil.
2: Ačkoliv ta radostná zpráva o vítězství u Bělehradu již na počátku srpna stihla dorazit do Vídně, král Ladislav přesto pokračoval ve zbrojení svém, chystal se k výpravě do Uher, zvláště když brzy na to došla ho pověst, že postrach Turků, rekovný Hunňády, dne 11. srpna roku 1456. nenadále v Bělehradě na Morovou ránu život svůj dokonal. Bylo mu nyní pospíchati netoliko, aby bránil Uhry proti novému návalu tureckému, ale také uvázal se konečně sám v zemi a v města a hrady, které doposud Hunňády držel ve jménu královu.
4: Král Ladislav skutečně do Uher vyrazil.
5: Což znamená směrem k Bělehradu, který tenkrát patřil do Uherského království.
4: Králův jmenovec Ladislav,
3: to byl starší syn Jánoše Hunňádyho,
4: svého pána do města vpustil a jeho družině otevřel brány,
5: ale ozbrojencům vstup nedovolil.
3: Proč?
2: Král tím poděšený, uchlácholen byl řečí, že to je starý zákon nepouštěti do pevností pohraničních ve zbrani. I odepřeno vstupu Němcům a Čechům, leč by podvolili se vejíti bez zbraní.
3: Poněkud divná podmínka pro krále v zemi, v níž královal.
4: Podivná. Jak se v zápětí ukázalo, měla svůj důvod.
2: Zatímco král přihlížel bohoslužbám,
3: dozvídáme se od Eneáše Silvia Piccolominiho,
2: sešli se páni k poradě podle obyčeje v odlehlé komnatě. Když tam byl zavolán hrabě Oldřich Celský, rozpakoval se nějakou chvíli, máli tam jít. Konečně se tam odebral oděn brněním, jímž sotva může meč proniknout.
5: V jeho doprovodu byl kromě jiných i 16-letý český pán kaplíř ze Sulevic.
2: Při Oldřichově příchodu jej Ladislav Hunňády označil za zrádce, který často ukládal o život jeho otci a znepřátelil mu krále.
3: Byla to pravda?
5: Asi ano, ale tenkrát ukládal o život kdekdo kdekomu a taky nepřátelství vyvolával leckdo.
2: Nyní měl přijít den, kdy zaplatí pan Oldřich za své zločiny. Někteří tvrdí, že hrabě Oldřich nejprve obvinil Ladislava Hunňádyho jako odbojníka proti králi, protože zakázal jeho ozbrojencům vstoupit do města.
3: Jak to tedy vlastně bylo?
5: Na to lze odpovědět pouze, kdo ví.
2: Jisté je to, že hrabě Oldřich Celský vytrhl z ruky zbrojnoše meč a namířil na Ladislavovu hlavu, ale usekl mu jen několik prstů ruky, kterou se kryl. Strhl se pokřik. Uhři vtrhli dovnitř a hraběte, který se velmi statečně bránil, probodli mnoha ranami a zavraždili.
3: František Palacký ještě dodává, že již mrtvému hraběti Celskému usekl hlavu jakýsi uherský pán jménem Siládi.
2: Bez meškání pak se odebrali ke králi, který byl tou novinou ohromen, a oznámili mu, že byl zabit nepřítel království a že dostal přiměřenou odměnu za zásluhy. Král, že nemá čeho se obávat, všechno, že je přístupno jeho rozkazům. Nyní, že počíná jeho královská vláda, kterou dříve měl hrabě.
3: A co na to král Ladislav?
2: Ačkoliv byl velmi pohnut tak ukrutným zločinem, potlačil bolest i hněv více, než to odpovídalo jeho věku 16 let.
3: Ano, víme, že se uměl perfektně ovládat.
2: Neváhal přiznat, že hrabě byl zabit právem. Avšak přátelům, kteří stáli kolem a říkali, že je třeba všechno snášet, pravil.
4: Vyžaduje to nutnost. Je třeba snést to, čemu není možno se vyhnouti. Hraběti nemůžeme vrátit odňatý život. On už došel naplnění svého osudu. Nás náš osud čeká. Kéž dá všemohoucí Bůh, aby byl lepší.
3: Pragmatik non plus ultra.
5: Neboli mistr přetvářky.
3: Na těch svých 16 let?
5: Ano, slušný výkon.
2: Přikázal pak, aby mrtvé tělo bylo naloženo na vůz, odvezeno do celie a uloženo do hrobu předků.
5: Král se pak vrátil do Budína.
4: Tady především objal Hunňádyho manželku.
5: Což si všichni vykládali jednoznačně.
3: Že se Ladislav nebude na svém jmenovci mstít.
5: Přesně tak.
2: Hunňádyho synové uchlácholeni spoléhali na to, že se jim za zabití hraběte nemůže nic přihodit. A tak se přestali obávat a následovali krále až do Budína a často navštěvovali královský dvůr, především ctěni a vážení.
3: Obávám se, že to neměli dělat.
5: Ta obava je na místě.
2: Přátelé hraběte Celského však na krále každodenně naléhali. Stěžovali si, že vznešený pán, králův strýc, byl bez příčiny zavražděn. Tvrdili, že je to nejtěžší urážka královského majestátu. Tak hrozný zločin, že není možno ponechat bez trestu opovážlivého a nerozumného mladíka, že je třeba potrestat. Není-li opovážlivost včas potlačena, změní se vzhuřivost. Nelze nalézt laskavého muže, který by se v mládí vyznačoval krutostí. Zbraň v rukou zlotřilého mládence je nebezpečná. Beze vší pochybnosti se odváží také na krále, když zavraždil člověka králi nejbližšího. Že již získal naději na královskou vládu, vždyť jeho otec zatoužil potom též. Starci chyběla odvaha, nikoli vůle.
3: Neodpustím si faktickou poznámku ilustrující, která se od té doby proměnil názor na lidský věk. Starci Jánoši Hunňádymu bylo v době smrti 48 let.
5: 14. března 1457 se to stalo.
4: Pan král uspořádal slavnostní večeři pro své drahé přátele pana uherského gubernátora Ladislava a jeho mladšího bratra Matyáše.
5: Tabule zářila svícemi a hojností jídel a pití, král zářil žerty a úsměvy.
4: Když se večeře blížila k vyvrcholení, zavolal Ladislav česky heslo veliteli královské stráže, panu Jiskrovi z Brandýsa.
3: Natolik se už naučil česky.
4: Čeština, kterou si osvojil v Praze, se stala v Uhrách tajemným heslem krvavé pomsty.
2: Král, buď pohnutý naléháním přátel hraběte Celského, či podnícen svou povahou, rozkázal ozbrojencům, aby v určenou hodinu, kdy oba Hunádiovi synové přijdou do paláce, uzavřeli brány, zajali mladíky a uvrhli je do žaláře. Spolu s nimi byl zajat i varadínský biskup a mnozí jiní jako spoluviníci vraždy hraběte a úkladů, které se chystali proti králi.
5: Pouze u vazby však nezůstalo. Na Ladislava Hunády ho čekal totiž kat.
2: 24letý Ladislav,
3: kronikář Eneáš, teď má na mysli Hunádyho,
2: mladík krásného zevnějšku s plavými vlasy rozpuštěnými podle zvyku na ramenou, s rukama svázanýma za zády, oděn do roucha sahajícího pokotníky a protkávaného zlatem, snad do téhož, kterému krátce předtím daroval král, je vyveden ven. Se vstyčenou hlavou rozhlíže se sem a tam, jde neohroženě a nebojácně na smrt. Jakmile došli na místo, kde mu měla být sťata hlava, dostal rozkaz pokleknout. Nejdříve řekl něco málo na svou obhajobu a pak uposlechl kata. Byřic, který obvykle zveřejňuje provinění odsouzenců, si zjednal ticho a neřekl nic jiného, než že takto jsou trestáni ti, kdo jsou svému pánu nevěrni. Kat svázal Ladislavovi vlasy, aby nepřekáželi na krku, a dostal příkaz viníka popravit. Potáceje se a poklesávaje, konečně přece čtyřmi údery oddělil bělostnou šíji. A tak urozený mladík zaplatil vlastní smrtí za vraždu hraběte. Král se v Budíně dlouho nezdržel a odebral se do Rakous. Vedl sebou zajatého Matyáše, Hunádyho syna, který byl s ním stejně starý. Když cestoval přes Ostřihom, povolal k sobě varadínského biskupa Jana, přikázal mu, aby byl dobré mysli, a řekl:
4: Když jsem byl v Budíně, učinil jsem to, co chtěli magnáti. Nemohl jsem sám rozhodovat. To, že jsem tě zajal, bylo jejich dílo. To, že tě zprošťuji trestu a viny, je zase moje. Vážím si tvé čestnosti a to mi nedovoluje smýšlet o tobě špatně. Jdi a zastávej úřad biskupa, jako si jej zastával dosud.
3: Jakoby ta krvavá pomsta nad vrahem Oldřicha Celského ukázala celému světu, že Ladislav už není dítě, že dospívá a že za andělskou tváří se skrývají vlčí zuby.
5: Stále ovšem neměl dost prostředků, aby se ubránil tolika nepřátelům.
3: Bylo jich hodně nepřátel?
5: Dost. Z Balkánu hrozily armády tureckého sultána.
4: V Uhrách se zdvíhala proti králi Hunádiovská strana.
5: No a v Rakousích, tam byla stavovská obec neklidná prostě permanentně.
3: Takže Ladislav Pohrobek musel velice obezřetně hledat tu, pokud možno, nejpevnější základnu pro svůj královský majestát.
4: Našel ji v Českém království, u Jiřího z Poděbrad.
2: Mezitím, co v Uhřích tak bouřlivé věci se dály, zažívala země česká pod správou Jiřího z Poděbrad úplného pokoje. Jen o výpravě proti Janu Koldovi ze Žampachu činí se zmínka, protože sprotivil se právu zemskému, k půhonům ani právům svévolně se stavit nechtěl, pročež vypovězen jest ze země nálezem nejvyššího soudu. Starý letopisec praví, že po Velké noci roku 1456. pan Jiří vytáhl polem proti němu, protože Kolda držel z božího dědičná Náchod a Rýchmberg a nechtěl k právu zemskému státi. Způsobil prý to pan Jiří s přáteli svými, že všecky tři zámky v jeden den obehnali, totiž Náchod, Černíkovice a Rýchmberg. U Náchodu sám ležel dvě neděle. Potom udeřil k šturmu a tu je zbyto Čechů, sámilý Bůh ví, jim počet. Dobyl také jiných hradů páně Koldových a nechal je zbořit. Kolda pak sám obrátil se do království polského.

0: pečlivě hospodařit.
1: Což taky není k zahození. U českých gubernátorů nejrůznějšího druhu v nejrůznějších dobách vloha poměrně vzácná.
2: Ale ani Ladislav necítil osobně k Jiříkovi nějakou nevůli.
0: Pouze na čas podlehl víře ve zprávy stranických informátorů a našeptávačů.
1: Něco takového není dobré ani dnes pro jakéhokoliv vedoucího pracovníka.
0: Jedinou nadějí na pevné, klidné zázemí královského dvora se tak stala Praha.
3: Osobní přízeň mezi králem Ladislavem a gubernátorem českým se poněkud skalila. K příčinám nedorozumění připojila se u pana Jiříka lítost nad osudem Ladislava Hunádyho. Bylač se i ta pověst rozhlásila, že mezi písemnostmi u Hunádyů zabavených našla se i Poděbradova psaní obsahu velmi podezřelého. Pan Jiří utrhavé tyto řeči sám předložil i sněmu v Praze shromážděnému, chtěje, aby o nich jednáno bylo. Sněm odpověděl, že stavové osočitele potrestají, jakmile vyskoumán bude, že ho ani sebepevnější zámek neochrání. Král ujišťoval, že v celé té věci nic nevěděl, aniž jí věřil, ale volal gubernátora tím pilněji k sobě do Vídně. Tento nicméně nedůvěřoval a bylo to znamení nemalé napnutosti, že Poděbrad, maje jeti ke králi, žádal napřed o list bezpečnosti a když přijel konečně 2. srpna 1457. roku s 800 jízdními až k Dunaji u Vídně, odepřel dále jeti do města jemu nepříznivého, takže král musel vyjeti k němu přes most a rokovati pod širým nebem.
1: Podivné, když zemský správce sice uposlechne královy výzvy, aby se dostavil k němu do Vídně, ale přijede v čele vojska a do města se mu vyloženě nechce, takže jedná se svým panovníkem, tak říkajíc, open air.
2: To naznačovalo, že v Rakousích je opravdu horká půda.
1: Neboli napnutost.
0: Ladislavovi se z Vídně moc nechtělo.
2: Ještě ke všemu měl zrovna tehdy plno práce.
1: Jaké?
2: Jednal na dálku s francouzským králem Karlem VII. O Lucembursku.
0: Ale nejenom o něm.
2: On taky jednal o jeho dceři jménem Magdaléna.
1: Chtěl se s ní snad seznámit?
2: Ale nač seznamování. Chtěl si ji prostě vzít.
1: Jako za ženu.
2: Jako za ženu.
0: S vojskem přinesl Jiří Ladislavovi i žádost, aby král přesídlil do Prahy.
1: Což je logické, nakonec český král v českém hlavním městě.
0: Jenomže teprve až Jiří pohrozil, že
3: mocí požádá krále od těch, kteří ho mají a jím vládnou.
0: Tak král přislíbil, že tedy ano, že do počátku listopadu do Prahy přijede.
4: Ke králi Ladislavovi se vrátíme ještě příští neděli. Teď už se s vámi loučí redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Jana Meluzinová a autor Josef Veselý. Dobrý den, milí moji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Ve čtvrtek 11. června vám představím písničkáře a bývalého člena kapely Bezobratři Jana Běťáka. Nedávno získal hudební cenu Anděl v kategorii folk. Co vystudovaného botanika inspirovalo při tvorbě oceňovaného alba Jazykem květin? Jak ho ovlivňují lidové písně a s kým bude vystupovat na benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce? Do studia dorazí Jan Běťák i s kytarou a je jasné, že společně budeme dobře naladění.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
4: Je plná veselých příhod.
3: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
4: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Železniční trať mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem čeká modernizace. Lukov u Moravských Budějovic a také ve Starovičkách na Hustopečsku si dnes připomenou své rodáky Jana Bulu a Václava Drbolu. V brněnské zoo se narodila dvě mláďata vapity sibirského. Dnes bude polojasno nebo oblačno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Projektanta modernizace části trati z Brna do Havlíčkova Brodu vybrala Správa železnic. Dokumentace vyjde na necelých 100 milionů korun. Obnova čeká 5-kilometrový úsek dvojkolejné trati mezi Pohledem a Havlíčkovým Brodem. Součástí prací bude rekonstrukce kolejí, trolejového vedení, mostů i zabezpečení. Pokračuje mluvčí Správy železnic David Kabele.
6: Zmiňovaný úsek je součástí trati Brno-Havlíčkův Brod-Kolín, která je důležitou odklonovou trasou pro hlavní koridor z Jižní Moravy do Prahy přes Českou Třebovou a Pardubice. Díky rekonstrukci se zvýší traťová rychlost. Cestující v zastávce Pohledští Dvořáci budou využívat moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem.
5: Samotná obnova úseku vyjde podle odhadu na 1 miliardu a 600 milionů korun. Blahoslaveného Jana Bulu si dnes celý den připomínají věřící v jeho rodném Lukově u Moravských Budějovic. Ve Starovičkách na Hustopečsku poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovné mše v obou obcích právě začínají. Ve Starovičkách očekávají velkou účast a mše se proto koná ve venkovním areálu kulturního domu, upozornil nezávislý starosta obce Vladimír Drbola. Kněží byli v 50. letech odsouzeni a popraveni komunistickým režimem ve vykonstruovaných procesech. Fanoušci historických a sportovních vozů se dnes už po druhé sejdou ve Stránecké zhoři na Žďársku. Charitativní sraz zvaný Srdce na kolech začne ve 13 hodin a je spojený s oslavami Dne dětí. Výtěžek půjde na dobročinné účely. V zoologické zahradě v Brně se narodila dvě mláďata vapity sibirského, největšího jelena žijícího v asijských lesích. V dospělosti můžou samci vážit až 380 kg. Mláďata se vyznačují skvrnitým zbarvením, které jim v přírodě umožňuje lépe splynout s okolím. První týdny života tráví vapity téměř nehybně ukrytí v porostu bez blízkosti matky, vysvětluje mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
7: Často návštěvníci říkají, že tam třeba to mládě je osamoceno nebo že prostě leží mimo dosah té samice. To ty vapity dělají schválně, aby ta matka nepřilákala třeba nějakého lovce, nějakého predátora k tomu svému mláděti, tak ho právě takhle odkládá daleko stranu a pak ho hodí jenom vlastně kojit.
5: Další dvě mláďata vapity sibirského se v zoo teprve mají narodit. Brněnská zoologická zahrada je jednou ze dvou v republice, které tento druh chovají.
0: Počasí.
5: Na jižní Moravě dnes bude polojasno, postupně až oblačno, zpočátku odpoledne na východě a jihu přehánka. Jinde je pravděpodobnost přeháněk velmi malá. Později odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, vítr mírný, západní až severozápadní. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynulé, nehoda je stále v Brně na estakádě nad Tomkovým náměstím v Židenické ulici, a to ve směru k Husovickému tunelu u výjezdu z Dukelské třídy. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
8: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko. Tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: nepasuje věc můj. Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava a já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
1: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
0: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení?
1: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
0: Jo, co třeba nejradši?
1: Takový různý mixy a...
0: Jako máš vlastní takovou... playlist někde uložený.
1: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
0: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
1: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
0: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
1: Já jsem na kurzu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
0: A může se i bát.
1: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
0: Jsi tady.
1: Ale ne všechno bych se asi koupil.
0: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově, množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady ty světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy prováříme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, a měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova překlopíme.
1: A zase dvě minuty,
2: ano.
1: To je takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský voko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká, vonavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žluťoučky.
2: Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: Je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když se k tomu člověk dá. Výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo, Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vodochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburská.
2: A patří pod všestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou kladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zase dala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v Četnických humoreskách jste si zahrála Andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně, jo. Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Já vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No vrátím se k tomu natáčení Četnických humorsek. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se najedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: Dokonce vyšla snad i kuchařka z Četnických humorsek. Vy jste ji křtila, ne?
2: Jo, počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no. No jasně. Chtěla, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za té první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý, ty recepty. A myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u Četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce, že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
2: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Elsnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuji. Děkuju moc krát. Mějte se.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřoknedlo nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve

0: opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovýrok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a

Adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce. Mějte se krásně, ať nám žije sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Poprvé dnes platí zpřísněná parkovací pravidla v modrých zónách v centru Brna. Česká správa sociálního zabezpečení začne přecházet na novou internetovou doménu. Pro klienty se nic nemění. Ve Znojmě dnes skončí oslavy 800. výročí povýšení města. Dnes bude polojasno nebo oblačno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Parkování v modrých zónách v centru Brna už není v neděli zdarma celý den. Ode dneška musí návštěvníci města platit v zóně B za parkování od 17 do 24 hodin. Rezidentů s ročním parkovacím oprávněním se změna netýká. Naopak by jim podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka měla pomoci.
2: Ke změně jsme přistoupili na základě zkušeností řidičů a po projednání s městskými částmi rezidenti, kteří například přijížděli z víkendových pobytů, tak měli horší možnost zaparkovat v blízkosti svého bydliště a díky tomuto opatření by se to mělo zlepšit.
0: Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky. Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci v tom, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před nepravými weby. Znojmo dnes zakončí třídenní oslavy 800 let povýšení na Královské město. Na nádvoří Znojemského hradu byla dopoledne mše pod širým nebem věnovaná městu a připravené jsou i další akce, pokračuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
3: A poté nás čekají hrané prohlídky v Loutském klášteře, Den svatého Norberta, ty jsou ve třech časech. A posledním bodem programu je v 17 hodin v Mikulášském kostele koncert souboru Minima. Sport.
0: Brněnští basketbalisté podlehli v sobotním utkání o třetí místo v NBL Opavě 101-102 po prodloužení a sérii prohráli 1-2. Brněnští tak nenavázali na loňské stříbro. Opava vybojovala první cenný kov od zisku titulu v roce 2023.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě polojasno, postupně až oblačno, zpočátku odpoledne na východě a jihu přeháňka, později odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr mírný, západní až severozápadní. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnější provoz a kratší zdržení vás čeká na dálnici D1 a D2 u Brna. Na D2 se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona od 3. po 0. kilometr. Zdržení je do 5 minut. Dopravní omezení můžou i za krátké zdržení u novomlýnských nádrží ve směru z Mikulova na Brno. Tam se zdržíte také do 5 minut. Na spojnici Uherského Hradiště a Brna pozor u Slavkova u Brna ve směru na Brno je na konci stoupacího pruhu nepojízdné osobní auto, ostatního objíždějí přes vodorovné značení. Dobrou zprávu máme z Brna, z Židenické ulice na estakádě nad Tomkovým náměstím. Už nehoda provoz neomezuje. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Milí posluchači, nejnovější hudební lásky Jana Daleckého jsou tu v průběhu celého letošního roku připraveny až neodbytně připomínat hlavně písňovou tvorbu velkého melodika s rokem narození 1906. Občas však dojde i na jeho hudbu míněnou vážněji, neboť patřil přece k české meziválečné avantgardě. Takový byl pouhých 35 let žijící Jaroslav Ježek, milovaný už několikátou generací posluchačů. Jeho odkazu budou opět patřit zbývající dvě červnové neděle a tuto první chci věnovat brněnské muzikantské osobnosti, jež nás opustila právě před 30 roky, 6. června 1996, našemu rozhlasovému kolegovi Josefu Růžičkovi. Patřil k té zvláštní skupině lidí, kteří díky své nátuře snad nikoho nezarmoutili. Těšili jsme se jeho úsměvnému pohledu na svět už za studií na konzervatoři a protože k radosti z hudby vychovával i obě své dcery, Martinu a Zuzanu, můžeme úvodem vyslechnout dvě písničky v jejich svěžím podání. Před více než 4 desetiletími pro ně upravil lidovou Mám já zahrádečku a jinou kompletně celou napsal na verše Josefa Nečase pod názvem Škola tance. Zde se k ním přidává mužský hlas Josefa Novotného. Ta vznikla roku 1986. V první se do provodu chopil sám za účasti starobrněnské dvanáctky. Druhou svěřil Miloši Machkovi a rozhlasovému orchestru Studio Brno. Příjemný poslech přeje Jan Dalecký.

O tom, že Josef Růžička díky své přirozené muzikálnosti uměl svojí hudbou vyhovět různým kapelám, svědčí po těch dvou rozhlasových i legenda našeho města – orchestr Gustava Broma. Pro něj napsal nebo upravil bezmála 20 skladeb či písní a jednou šikovnou orchestrálkou z roku 1968 se teď na pár minut rozloučíme, ale pak zazní ještě druhá trojice Růžičkových partitur pro Bromův orchestr. Nyní uslyšíme zhudebnění důležitého člena rodiny Růžičkových, totiž dlouho a věrně sloužícího automobilu, příhodně nadepsané Veterán.

Milí posluchači, hudební lásky Jana Daleckého pokračují na již předhozené téma. Skladby Josefa Růžičky pro orchestr Gustava Broma. Jsou ze 70. let minulého století, ale dosud si neříkají o vyřazení ze zvukového archivu Českého rozhlasu Brno. Pod nejstarším datem vzniku, prosincem 1970, nacházím písničku Krčma u moře, která nezůstala dlouho jen v hudebním archivu rozhlasu a dostala se i do gramofonových drážek alba orchestru Gustava Broma. Chvilka pro písničku. Patří do širšího okruhu Růžičkovy spolupráce s textařkou Růženou Sipěnovou a o její zvukovou podobu se zasloužila zpěvačka Vladěna Pavlíčková. Pěkný poslech.

Na ještě brněnštější notu, než právě dozněla Krčma u moře, vznikla počátkem roku 1973 rázná orchestrální skladba Josefa Růžičky Pozdrav stréců. Tehdy získávalo stále větší pozornost muzikantů a jejich přátel ze širokého okolí zájmové sdružení Velkomoravská univerzita Strécovská a vyzvala ty z nás, kteří měli melodické nápady, k napsání oslavných skladeb. A tak zatímco jsem spolu s Mojmírem Bártkem přispěl Strécovskou dvanáctkou, Josef Růžička dodal následující partituru pro orchestr Gustava Broma a vokální soubor Jaromíra Hniličky. Pozdrav stréců.

I když hlavní část skladatelského odkazu Josefa Růžičky mířila do dechového souboru Starobrněnská 12, nezapomínal ani na rozhlasový orchestr Studio Brno, Bromův soubor a další kapely. Připomínkou všestranného muzikanta a veselého rozhlasového kolegy zakončíme jeho další partiturou pro orchestr Gustava Broma, jejíž název slibuje šikovnou hudební grotesku – Honička. Vznikla v lednu 1978. Josef Růžička nás opustil právě před 30 lety. Za týden naslyšenou z Českého rozhlasu Brno opět s hudbou Jaroslava Ješka se těší Jan Dalecký.

0: Ve čtvrtek 11. června vám představím písničkáře a bývalého člena kapely Bezobratři Jana Běťáka. Nedávno získal hudební cenu Anděl v kategorii folk. Co vystudovaného botanika inspirovalo při tvorbě oceňovaného alba Jazykem květin? Jak ho ovlivňují lidové písně a s kým bude vystupovat na benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce? Do studia dorazí Jan Běťák i s kytarou a je jasné, že společně budeme dobře naladění.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

našich přijímačů ozve sváteční nedělní vyzvánění, které pro nás pořídil náš milý spolupracovník Štěpán Radkovič. Jeho patronem i kostela v Hrušovanech nad Jevišovkou je svatý Štěpán. Hrušovany, ke kterým patří přívlastek nad Jevišovkou, aby se odlišili od Hrušovan u Brna, je malebné město s bohatou historií, sahající až do doby kamenné. Dnes je to významné regionální centrum dýsko-svrateckého úvalu. V minulosti bylo město ovlivněno různými kulturami od Keltů a Germánů, Poslovany a taky rakouskou monarchii, což se odráží v jeho dědictví. Do tohoto dědictví patří i kostel svatého Štěpána. On byl vybudován v polovině 18. století na místě staršího kostela na severovýchodě obce, na vyvýšení zvané Kostelní vrch, v blízkosti zdejšího zámku. Chrám má 50 metrů vysokou věž. Do roku 1917 se ve věži nacházely tři velké zvony. Ty ale byly za první světové války všechny až na ten největší odvezeny. Nové zvony byly vlastně staré, pocházely z 15. století, ale za další války, druhé světové, byly obětovány na válečné účely. V roce 1999 byl pořízen nový velký zvon svatý Štěpán a my si hrušovanské vyzvánění nad údolím Jevišovky můžeme právě teď poslechnout. Dobrý den.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno vrátí původní název ulici, kde před vypálením stála velká synagoga. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Žďárskou městskou rezervaci mají spásat ovce a poníci. Dnes bude polojasno nebo oblačno a teploty do 28 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Hezké poledne. Spálená ulice v centru Brna má po 80 letech získat svůj původní název u synagogy. Oznámili to organizátoři festivalu židovské kultury Štetlfest. Přejmenování ulice má být v srpnu jeho součástí. Nynější název Spálená připomíná vypálení velké synagogy nacisty za druhé světové války. Podle ředitelky festivalu Evy Jildizové její kolegové projednali změnu s obyvateli. Schválit to ještě musí v červnu zastupitelé města. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat, a to až do roku 2035. Porodnost v Česku totiž klesá a rodiny se často stěhují do velkých měst. Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukáša po aplikaci starostové sáhnou třeba, aby si ověřili data, která sami mají.
2: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
0: Dnešní připomínku blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboli na Vysočině uzavře mše na místě popravy. U Jihlavské polytechniky bude od 5 hodin odpoledne celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dnešní školní areál sloužil v době babických procesů jako soud a návštěvníci si jej můžou dnes od 3 hodin odpoledne prohlédnout. Novou pastvu ovcí chce mít Žďár nad Sázavou, po Zelené hoře i u Kamenného rybníka. Stádo by tam doplnili ještě šetlandští poníci. Na oživení rezervace nad Kamenným rybníkem město spolupracuje se Sdružením Krajina.
3: 7-hektarová oblast přímo navazuje na městské lesy. Velká část je v ochranném pásmu vedení vysokého napětí a území bylo proto udržované spíš nárazově. Občasný zásah mechanizace proti zarůstajícím náletům a vysoké trávě škodil zase hmyzu i obojživelníkům. Pastva v kombinaci s kosením má městskou rezervaci udržovat šetrněji. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jihu Moravy polojasno, postupně až oblačno. Později bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty mezi 25 a 28 stupni, mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnicích a hlavních tazích v regionu se v tuto chvíli většinou nezdržíte, jen několik minut naberete na příjezdu po D2 do Brna, je to ukřížení s D1. Šťastnou cestu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

0: přívětivé a pohodové nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová a já vítám našeho nového kolegu Jana Kosíka, který tady je se mnou ve studiu a budeme společně vysílat. A prosím, předávám slovo.
1: Krásné poledne i ode mě, milí posluchači. Jsem moc rád, že tady dnes můžu s vámi být a taky, že vám můžu popřát vše nejlepší dnešním oslavencům. No a dneska v českém občanském kalendáři slavíme jména Iveta a Slavoj. No a na Slovensku slaví jméno Robert. Takže se těšíme spolu s paní Květou na vaše gratulace.
0: Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a ať je ten dnešní den pro vás radostný. Říká se, že radost je dar a jeden z nejhezčích dárků, jež si můžeme vzájemně dát, patří najít si pro druhého čas. A vy, milí posluchači, to umíte. Dokazujete to svými dopisy a telefonáty. A písnička jistě potěší.
1: A v úvodu nám zahrála Šohajka, známou veselou skladbu s názvem Dudácká, a tu řídil Vojtěch Ducháček. No a teď to bude Mateří Douška. No a Kameníkovi muzikanti zpívají Věra Čaranová a Roman Zavadil.

0: váženě milí, do rádia se dovolala paní Irena z Pašovic, kterou vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásnou a pohodovou neděli vám všem přeji. Ve středu 10. června to bude 59 let, co na společnou cestu životem vykročili pravou nohou naši rodiče Helena a Vojta Běhunkovi z Dobrkovic. Do dalších společných let přejeme hlavně zdraví a pohodu. Děkujeme za podporu a za to, co pro nás všechno dělají. K tomuto přání se připojí dcery Irena, Pavla a Dáša s rodinami a pravnuk Vojtíšek posílá největší a nejsladší pusu na světě babičce a dědovi. Tímto bych vám chtěla poděkovat za prostor a přeju krásný den.
0: I vám přejeme krásný den, ať se daří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď už paní Marie Navrátilová, zdravíme. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já přeji hezký den, paní Květuško, vám a všem posluchačům. Dneska slaví narozeniny Ondra Simán z Kunovic. My mu chceme popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, radost vnoučat, pobytu a všechno, ať se mu daří i v podnikání a za celou rodinu naši a jeho kamarády mu přejeme hlavně hodně zdraví.
0: Výborně.
2: Děkuji.
0: Ano, i vám přeji krásnou neděli, ať se vám daří a hodně zdraví. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
0: A já připojím ještě psané přání, které tady mám. Dnešní den slaví své krásné kulaté narozeniny maminka a manželka paní Bohumila Kostelanová z Brna. Přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, radosti a božího požehnání a prosíme o pěknou písničku, kterou si může i zaspívat. Mami, věk je jen číslo, které dokazuje, kolik radosti si už rozdala, ať ti tvůj elán, optimismus a dobrá nálada vydrží minimálně do stovky a to přejí děti s rodinami a manžel. Přátelé, předali jsme a já předávám slovo.
3: A my se teďka spolu vypravíme na podluží. Vladimír Hnátek napsal krásnou píseň Pod lanžotem cestička. Tu nám zaspívá Zdeněk Baťka za doprovodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak to byla, vážně milí, krásná písnička, vidíte, a vroucně zaspívaná Zdeňkem Baťkou. Pojďme ale na telefonáty, protože se k nám dovolala paní Pluskalová ze Zlína. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, hlavně vás. Krásné přání dáváte. Chtěla bych popřát svému manželovi, měl včera 80 let. Toníku, budíš pravdou dávné rčení, star, že člověk nikdy není. Cítíš, šli se v duši mlád, žij si na světě rád. Ať se ti život stále baví, vše nejlepší, hodně zdraví, hlavně zdraví, štěstíčka, lásky, to ti ze srdce přeje manželka Maruš. Prosím, a příští týden má svátek, vím, že bych se nedovolala, Toníku je moc, tak bych mu chtěla zároveň popřát i k svátku. Toníku, na mém stolním kalendáři tvoje jméno přísně příští týden září. Proto ti k tvým jmeninám blahopřání posílám. Hodně zdraví, štěstí ti přeje manželka Maruš. Já vám moc krát děkuji za krásné přání, co vysíláte.
1: Ano, děkujeme mnohokrát a i my vám přejeme vše dobré, ať se daří. Naschledanou. Teď se podíváme, přátelé, do Lačnova a vítám paní Martinkovou.
3: Dobrý den, já vás tam všechny zdravím. Já bych chtěla poblahopřát dneska slaví 20 roků moja vnučka Eliška Pohunková. Tak jí přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí ve škole, ať má úspěchy a ať mě trochu poslouchá. A to jí se přeju rodiče, bratr Robert z Galánku, z Přidelkyňu a přítel Tobias. Tak děkuju vám moc krát, hlavně toho zdraví, ať má.
1: Ano.
3: A děkuju vám.
1: Tak děkujeme také, no, přejeme vám, také. Ať se vám daří a hodně na zdraví, naschledanou. Tak a já tady přečtu e-mailovou poštu. Dobrý den, vaším prostřednictvím bychom rádi popřáli naší mamince, babičce a prababičce, paní Martě Turkové z Dolních Bojanovic, k jejímu významnému životnímu jubileu 80 rokům, které slaví právě dnes. Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a mnoho krásných dní plných radostí a spokojenosti. Zároveň děkujeme za veškerou pomoc. Za celou rodinu přichází popřát manžel Pavel, dcery Marta a Pavla s rodinami. Pravnoučata Eliška a Tomášek posílají prababičce pusu. Tento e-mail poslala paní Marta Zhřívalová. A ještě další přání tady mám připraveno. 7.6., což je dnes, slaví své životní jubileum 85 roků paní Jaroslava Dunajová z Morkůvek. Mnoho zdraví a sil do dalších let přichází popřát celá rodina. A přátelé, máme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych ráda popřála paní Věře Čermákové z Brna Vinohrad, která slaví právě dnes své narozeniny. Tak tedy paní Věro Čermáková, my vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, štěstí, lásky, ať se vám daří krásné léto a buďte na sebe opatrná a my jsme velmi rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. A tak tedy na zdraví a živio. A už předávám slovo kolegovi.
4: Teď bude energická písnička Vínečko jak višňa, kterou napsal Václav Maňas mladší, otextovala Julie Běhounková a zpívají Karla Grufíková a Pavel Hikš. No a hrají samozřejmě Vacenoviáci.

0: Přátelé, pojďme do Milokoště a vítám paní Michalíkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké nedělní odpoledne přeji vám do Českého rozhlasu i všem posluchačům.
0: Děkujeme.
1: Dnes 7. června slaví své krásné půlkulaté narozeniny můj bratr Petr Šišpera z Kunovic. Já mu přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně pevné zdraví, lásku od svých blízkých, ať má radost každého dne, které prožívá ve zdraví a dobré pohodě. Do další vhled mu přeju všechno dobré a hlavně ochranu Boží. Tomu z celého srdce přeje jeho sestra, synovci Zdeněk a Pavel se svými rodinami. Taky bych tuto písničku ráda poslala své švagrové, aby ju potěšila, a přeju jí hodně zdraví a ať se mají dobře, ať si to dneska pěkně oslaví, a to jim všechno přeje sestra s rodinou. Já vám, paní Navrátilová, moc děkuju. Přeju vám hezké jarní dny, hodně zdraví a děkuji za písničku. Naschledanou.
0: Ano, já vám také děkuji a přeji vám vše dobré. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď se přeneseme do Žeravin. Vítám pana Luboše. Dobrý den.
2: Dobrý den, Květuško, ještě jednou vás zdravím do studia a já dneska mám takové přáníčko. Veselí nad Moravou dneska slaví přítelkyně mojeho kamaráda Iveta Kolébalová, slaví svůj sváteček. Tak Ivet, k dnešnímu svátku hodně zdravíčka, lásky, štěstíčka a vše, co si přeješ, ať se ti dneska i splní. A Liborek, ať tě poslouchá a drž ho zkrátka.
0: Dobře. Takže pane Luboši, i vám popřeji krásnou neděli, ať se vám daří a nashledanou. Tak a pojďme se věnovat vašim dopisům. Mám tady před sebou dopis a přímo z něho cituji. 3. června oslavila narozeniny má dcera, paní Irenka Miklíková z Brumovic. Hodně zdraví, lásky a štěstí přejí děti Natálka a syn Dominik. K přání se připojují rodiče Helena a Miroslav Peřinovi. Sladkou a štípanou pusu posílají tetě, synovec Krištůfek, Laila, Verunka a Klárka. Tak to byl jeden dopis, pojďme na další, který tady máme. Všem pracovníkům rozhlasu děkujeme za krásný pořad písniček na přání a prosíme o písničku pro Zdeňka Šlechtického, který se 6. června oslavil krásných kulatin a přejeme mu jen to nejlepší a život dává a hlavně, ať je stále zdravý a šťastný a je tady s námi mnoho let. Za všechny, co ho mají rádi, přichází povinšovat Zdenička. Takže to byly kulatiny další, pojďme a já tady mám ještě jedno přání, které ráda předám a je to pro paní Aničku Prášilovou z Uherského Hradiště, která dovrší v neděli, což je dnes 80 roků. Celá rodina přeje do dalšího života hodně zdraví, štěstí a pohody a za celou rodinu přání posílá sestra Milka. A děkujeme za pěknou písničku.
3: A vypravíme se spolu do jižních Čech. Dechová hudba Budvarka nám zahraje krásný valčík, malý hošík černooký, černovlasý.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno.
1: Ano, přátelé, a jsme zpět po řadu blahopřání s písničkou. Já vítám paní Bětku Svobodovou z Petrova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Já vás také vítám a zdravím. A Jendu Kosíka. Já bych se chtěla poslat písničku do Sudoměřic, kteří včera slavili hody. Bylo to moc, moc pěkné. Moc vkrojovaných a i těch malých dětí. Také posílám písničku. A pozdrav a písničku bych chtěla poslat do Lanžhota, manželům Věrce a Jarovi Vališovým. A ještě do Petrova Mani Paskové a také do Petrova Igorovi Kočišovi. Všem posílám písničku a pozdrav. A vám moc děkuju.
3: My taky děkujeme za zavolání. Zdravíme vás.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou. A teď už paní Jeřábková z Kostic.
4: No, dobrý den, paní Navratilová, já vás zdravím a také pana Kosíka.
3: Děkujeme.
4: Chceba bych popřát k narozeninám. Včera, 6. oslavila narozeniny naše souseda přes jedno, paní Hela Dubovická. Heli, přeju ti radost z těch vnoučátek tvojich šikovných, nech ti děvají Adelka a Jindřišek. Hodně dlouho radost, aby si jich hodně dlouho mohla užívat. Dneska je slaví narozeniny, náš soused zas naproti, Pavel Kravčík, tak já mu přeju také hodně zdraví a je to od něho pěkné, že má 2 šikovné vnučky, Anešku a Rozárku, a učí i hrát na kytaru a zpívá s nima. Tak je to od něho moc pěkné a ještě zajtra zas má narozeniny paní Hanka Tučková, hejtmanka z Kostic, tak já jí také přeju, také má takového šikulu syna Matoušek se jmenuje, je velice šikovný na všecko, přeju mu, nech mu ta jeho paměť a všechny tyto znalosti vydržá. A mějte z těch dětiček radost. A všem vám přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodinách, protože to přeju celým vašim rodinám. Lásky od svých milých a radost teda z těch vnoučat. A buďte hlavně zdraví, šťastní a spokojení. A k tomu také vám přeju Boží požehnání. Písnička nech potěší všech mojich dobrých známých. To oni už vědí, kdo to je. Oni už se o to přihlásá, že jim hráli. A vám děkuju a přeju vám také hodně zdraví a i s vaším rodinám.
1: Děkujeme pěkně, moc. Paní Jeřábková, se vám daří. Naschledanou.
4: Naschledanou.
1: A já tady, přátelé, připojím jeden e-mail, který přišel, protože já si myslím, že to stojí za to předat. Gratuluji vám k této úžasné příležitosti a tato gratulace je pro Jana Kosíka. Jsem si jistý, že váš hlas a energie rozáří každý pořad. A teď vám posílám malou písničku jako symbol toho, že na každém kroku vás čeká úspěch. Držím palce a běžte do toho srdcem. Jarda Wolf a toto přání patří Janu Kosíkovi. A já předávám slovo.
3: A já moc Jardovi Wolfovi děkuju a přidám k tomu taky přání. Máme tady opět e-mail panovi Antonínovi Pluskalovi ze Zlína, který oslavil 80 let. A čtu z dopisu. 80 let. Budiš pravdou dávné rčení, star, že člověk nikdy není. Cítíš-li se v duši mlád, žije si na světě rád, ať tě život stále baví, vše nejlepší, hodně zdraví. Hlavně zdraví, trochu štěstíčka, lásky, to ti ze srdce přeje manželka Maruš. A dopis pokračuje dál ještě. Toníku, na mém stolním kalendáři tvoje jméno příští týden září. Proto ti k tvým jmeninám blahopřání posílám. hodně zdraví, štěstí ti přeji, Maruš. A druhé přání, dnes 7. června se dožívá krásných 82 let náš strýc, pan Josef Brichta z Nosislavy. Proto bychom vás chtěli požádat o hudební dárek pro něj. Kouzelné chvíle, strýcu, se všemi, co máš rád, a hodně štěstí, pevné zdraví chceme ti dnes k narozeninám přát a číše s vínkem pozvedat. Na tvé zdraví. V chorvatské Nové Vsi bychom chtěli touto písničkou potěšit a povzbudit manžele Jarku a Milana Brichtovi. To přeje rodina z velkých hostěrádek. A teď si pustíme písničku od mistřiňánky Simoja Milá v podání Miloslavy Paškové a Josefa Novotného.

0: teď se k nám dovolala paní Zdenka Růžičková. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, já vám přeji krásný den a vaším prostřednictvím chci pozdravit a písničku věnovat také vám.
0: Děkujeme.
1: A paní Navrátilové. A ještě bych chtěla popřát, dnes mají svátek Ivetky a já mám snachu Ivetku moc hodnou a ještě vnučku Ivetku Matyášovou. Ale já hlavně bych chtěla poděkovat naší vnučce Simonce Kosinové, která uspořádala pro děti na své farmě s koníkama Den dětí a tak za to, jak to krásně nachystala. Bylo tam moc dětiček, rodičům zahrát tu písničku rodičům, že doprovodili tady na tuto akci dětičky, babičkám a objevily se tam také prababičky, takže to bylo moc krásný. Simonka to měla se svým manželem Ivanem a celý její tým, měli to krásně nachystané, její sestra Iveta Růžičková a bratr Zdeněk Růžička, všichni byli zapojeni, prostě bylo to něco nádherný, měli tam jízdu na koničkách, jich vozili, pak jich vozili technicky traktorem a vozíkama a letadla tam byly, předváděli se výcvik psů, střelec, prostě krásný a já za toto všecko moc děkuji jako babička a prababička. A ještě ten babičkám, co doprovodili ty dětičky, ne, potom tam teda bylo hlavní, tam pustil Honzik Šabatuj disco a babičky se rozjeli, jo. Babičky tancovali s dětičkama, vnučkama, vnukama, tak to bylo něco nádherného. A ještě také bych chtěla poděkovat babičce a dědečkovi do Křepic, Naděnce Kosinové, to je maminka Ivana Kosiny, který má naši vnučku Simonku, byla Růžičková, provdala se a dědeček Ivan Kosina, kteří pohlídali své vnuky Šimonka a Marušku. Ale prostě všem moc děkuji za účast a ty prababičky, to byla paní Zajcová Josefka a paní Blaženka Mrkvicová a byli hrozně nadšený, že to bylo krásný. Takže děkuji všem, kdo se zúčastnil, kdo přišel s dětičkama. Bylo to nádherné, bylo to krásné prostě. Tak. A hlavně Simonce a celému tému týmu, který byl nápomocný. Takže děkuji, děkuji a vám také posílám tu písničku za to, že jste mě vyslechl. Děkuji vám moc krát, nashledanou, krásný den.
0: Děkujeme za zavolání, krásný den.
1: Ano, děkuji, krásný den.
2: A přátelé, my budeme pokračovat, máme tady e-mailové přání. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o písničku pro Davídka Jedovnického z Dubňan k jeho krásným 22. narozeninám, které slaví ve středu 10. června a zároveň mu chceme popřát k úspěšnému ukončení studia takzvané zkoušky z dospělosti, kdy udělal maturitu a popřát mu hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v životě a tomu přejí rodiče, sestra Monička, babička a děda ze Strážovic, teta Jitka a strýc Martin s rodinami a připojují se Jakubičkovi, Malíkovi a Škromachovi. Předem vám moc krát děkuji a s pozdravem Naďa Jakubičková. Přátelé, a dáme písničku.
0: A bude to písnička od Miroslava Kolstrunka mladšího, otextovala Miloslava Gurská. Co nového, frajárečko, zpívají Věra Havlíčková, Lubica Špačková, Roman Zavadil a Václav Štěrba. Hraje Gloria.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak, vážení a milí, pojďme tady na e-maily, které tady přišly. Zdravím pana Kosíka a jsem rád, že máte nového kolegu, který je věkově naší generaci, což je super. A ještě bych chtěl pozdravit pana Jiřího Helána, pokud poslouchá, a nechte mu prosím zahrát nějakou pěknou písničku. Zdraví a pěkný den přeje Martin Janoušek.
1: A mám tady blahopřání pro Františka Plechatého z Velké Býteše, který má dneska krásných 94 roků. Než svoukneš na dortu svíčky, slov pár tu smotám do kytičky. Štěstí a zdraví a občas dlouhá chvíle, kdy člověk povolí si knoflík u košile, radost, lásku, spěch a vlídné pousmání, tak krásné narosky, pusu a konec blahopřání. Všechno nejlepší k narozeninám přeji synové Pavel a Petr a dcera Jitka.
0: Já budu pokračovat. Krásný den do rozhlasu. Posíláme velké pozdravy naší milované babičce Ludmile a dědečkovi Ludvíkovi do Dolního Němčí. Chceme jim popřát hezkou neděli a poslat vzkaz. Vnučky Anička a Maruška se už moc těší na prázdniny u prarodičů a oběma posílají obrovskou pusu. Moc děkujeme za přečtení a za písničku pro

0: Tak vážení a milí, pojďme na poslední psaný e-mail. Chtěli bychom nechat zahrát strejdovi Jeníkovi Mičánkovi z Katova k jeho narozeninám, které slaví právě dnes. Přejeme mu pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu, usledování sportu a boží požehnání. Přejí všichni od Musilů z Vratislávky a přátelé, na e-maily, na které se nedostalo, slibujeme, že je předáme v té druhé hodině, kde zazní hned ze začátku, jak to bude možné. Ne. A já už předávám slovo.
1: A ještě stihneme jeden krásný valčík, Lásko dávná, kterou nám zaspívají Jitka Opluštilová a Pavel Kadrnka. Hraje Lácaranka.

0: Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová.
1: A já, Jan Kosík, a už nám vyhrává závěrečná orchestrální skladba s názvem Muzikantská Antonína Žváčka v podání

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Bývalá výzkumná základna Akademie věd v Dolních Věstonicích by se mohla stát památkou. Kino ve Zbíšově na Brněnsku čeká kompletní rekonstrukce. Zlínská zoo podle ministerstva životního prostředí nepochybila v případě úhynu slonice Ulu. Dnes bude polojasno nebo oblačno a teploty do 28 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Hezké odpoledne. Vedení Dolních Věstonic na Břeclavsku chce nechat prohlásit za památku bývalou výzkumnou základnu Akademie věd České republiky. Archeologům v oblasti Pálavy sloužila k výzkumu od roku 1945 do loňska. Obec chce část budovy pronajímat vinotéce nebo kavárně. V přízemí má vzniknout muzejní expozice. Další plány popisuje nezávislá starostka Jaroslava Rajchlová.
4: Předpokládáme, že to první patro, že by mělo být jako veřejným prostorem. Takže jedna z možností je, že se tam přemístí obecní úřad. 100% z toho nebudeme dělat ubytování, nebudeme asi byty z toho dělat, protože to je jako neuspůsobilé tomu a hlavně to má být památka.
2: V dosavadním sídle obecního úřadu by naopak vznikly byty. Vedení města Zbíšov na Brněnsku plánuje kompletně zrekonstruovat kino Horník. Důvodem je dlouhodobé chátrání budovy. Práce začnou na začátku července a hotovo by mělo být do konce příštího roku. Celková rekonstrukce vyjde na 35 milionů korun a město ji plánuje zaplatit z vlastních peněz. Podle nezávislého starosty Jakuba Dobšíka bude součástí kina i nová pizzerie.
5: Ve Zbíšově v tuto chvíli máme nedostatek. My tady nemáme vlastně velkou restauraci, která by vařila ve odpoledních nebo večerních hodinách. A my tomu chceme vdechnout nový život, chceme, aby se to stalo nějakým takovým středobodem toho dění, jak té kultury v tom kinosále, tak ale i setkávání v rámci toho nového provozu té restaurace.
2: Ministerstvo životního prostředí uzavřelo šetření květnového úhynu slonice Ulu ve Zlínské zoo. Podle výsledků kontroly zahrada nepochybila a tragické události nebylo možné zabránit. Ministerstvo uvedlo, že šlo o mimořádnou situaci způsobenou přirozenou interakcí mezi zvířaty, pravděpodobně během pokusu o páření. Stejný závěr udělala také Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Podle ní k podobným střetům dochází u slonů v přírodě i v lidské péči. Fanoušci historických a sportovních vozů se dnes už podruhé sejdou ve Stránecké zhoři na Žďársku. Charitativní sraz nazvaný Srdce na kolech začíná právě nyní a je spojený s oslavami Dne dětí. Výtěžek půjde na dobročinné účely.
6: Návštěvníci se můžou těšit na přehlídku vzácných automobilů, jízdu buginami nebo ukázky práce policie České republiky. Připravené je také množství soutěží a tombola. Vstupné je dobrovolné a peníze, které se podaří vybrat, půjdou na pomoc malému Matyáškovi z Lhotek. Milan Soldán, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude na jihu Moravy polojasno, postupně až oblačno, později bude oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. Nejvyšší teploty budou mezi 25 a 28 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Mezi obcemi Ořechov a Hajany na Brněnsku dejte pozor na odstavené auto na krajnici. Jinde v regionu projedete bez komplikací a bez dalších zdržení. Šťastnou cestu přeje Hana Florianová a celý tým Českého rozhlasu Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
7: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
8: Já jsem i vyšší.
7: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
8: No, necelý.
7: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
8: To už nemůžu právě.
7: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
8: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmeno divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
7: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
8: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
7: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
8: Děkujeme a budeme se moc těšit.
7: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
9: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
7: Mejdan řekněte, takže, jsme v hodovní ano, sáli.
9: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
7: mejdan, ano, ano.
9: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky. Je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
7: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
10: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den. Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka,
11: mi nejste zvyklá. V kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
10: No tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu jste promluvila tak, že by zatleskali.
11: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme, tedy děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
10: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru, nebo...
11: Doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
10: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
11: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
10: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
11: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
10: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
11: No ale vašeho, nemám kartičku.
10: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku, jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
11: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
10: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, vám tu kartičku domluvím.
11: Aha, dobře. No.
10: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
11: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
10: A to jste měli.
11: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
10: Dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A to se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
11: Děkuji.
10: A rovnou můžu... můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
12: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovi, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně po revoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud do toho přijímače nebude, tak to neuslyší a to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak
1: ne,
3: co to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozhřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchytnou se taky, nebo
3: ne,
1: si řeknou, že se to jako nehodí.
3: Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale nevopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede. Aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: Co se nelíbí?
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zase tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláca po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám, třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle to vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23. 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošičku jakou tou mladší, trpnější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mluvit za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů. Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Támhle je ruka nahoře. Hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníků zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku, toho celodenního programu, čili není to samostatný program. Vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídí se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety, my jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou rozhlas jede za vámi. Vypet Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Tipnu Ačko.
2: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a svrkot, to je vždycky zábava.

0: poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
1: Až přijde kocour.
0: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také. Ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
2: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na polích v Česku končí toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Lidé můžou složit vánoční fanfáru pro Brno. Ty vítězné zazní o adventu. Tenistka Siňaková je po 11. grandslamovou šampionkou v deblu. Dnes bude polojasno nebo oblačno a teploty do 28 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Hezké odpoledne. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by o tom věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomně. Vyplývá to z dokumentu, který má Český rozhlas k dispozici.
2: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Městská část Brno-Střed vyhlásila soutěž o složení vánočních fanfár. 4 vítězné skladby pak v podání žesťových kvintetů zazní v centru města, vždy o adventní neděli. Skladatelé nejlepších fanfár také dostanou finanční odměnu. Podmínky soutěže přibližuje mluvčí městské části Michal Šťastný.
3: Skladba by měla mít zhruba od minuty a půl až do 5 minut. Přihlášky budeme přijímat do 31. srpna a to v podobě notového zápisu a nahrávky MP3.
0: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Současně chce nastavit i bezpečnostní předpisy pro dopravce a správce drah, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy zhruba do roka. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková vybojovala na Roland Garros 4. titul ve 4 hře a celkově získala 11. grandslamový titul v ženském deblu. S Američankou Taylor Townsendovou dnes porazili ve finále na pařížské antuce srbsko-kazašskou dvojici Alexandru Kručinovou a Anu Danilinovou 6-2, 7-5. Ziskem 11. grandslamového titulu v ženské 4 hře se deblová světová jednička Siňaková přiblížila v historickém českém žebříčku Janě Novotné. Ta je v čele pořadí z 12 tituly. Počasí. Dnes bude na jihu Moravy polojasno, postupně až oblačno, na jihu a východě regionu se může vyskytnout i slabá přehánka. Později bude oblačnost ubývat až do úplného vyjasnění. Nejvyšší teploty budou mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda 2 osobních aut komplikuje provoz na dálnici D2 na příjezdu do Brna. Na 1. kilometru je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh. Nohu z plynu dejte taky v Křenovicích na Vyškovsku. Na výjezdu z obce ve směru na Slavkov u Brna srazilo auto motorkáře. Na místě jsou složky záchranného systému. A nehoda se vyšetřuje taky v Moravanech na Brněnsku. Konkrétně je to na kruhovém výjezdu na výjezdu z obce ve směru na Brno. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V neděli 7. června ve 14 hodin a téměř 5 minut posloucháte Český rozhlas Brno, kde právě začíná odpolední vysílání. A tak jako každou neděli, i za chvíli uslyšíte nejprve podrobnější předpověď počasí s brněnskými meteorology. Před 14:30 se v reportáži podíváme do Znojma, Jarka Vykoupilová nám dá opět dobrou babskou radu a s koncem této hodiny vás také pozveme do divadla. Dnes je Světový den rorísů, a tak pokud se chystáte třeba na procházku, podívejte se i vzhůru k oblaze. K obloze možná je tam spatříte. Příjemný poslech a krásné odpoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Ve 14 hodin 12 minut je ten správný čas na dnešní předpověď počasí podrobnější. A já už teď vítám na telefonu také Jitku Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jaké je momentálně počasí v Jihomoravském kraji?
2: Teploty jsou většinou letní, to znamená nad 25 stupňů, nejčastěji 25 až 27. Střední vyšší polohy mají tak kolem 23-22 stupňů. Na obloze se občas objevuje trošku více oblačnosti, teď hlavně třeba v jižní části kraje také jsou s ní spojené nějaké i přehánky, které postupují od západu spolu s tou oblačností. Teď momentálně už tedy hlavně jenom na jihu kraje Znojemsko, Břeclavsko, ale oni se postupně rozpadají. Padají také něco málo, přešlo i přes Brno dokonce, ale ta přehánka se také rozpadla. No a tady zatím pásem zvětšené oblačnosti nějakých těch případných přehánek už trošku ta oblačnost začíná ubývat, takže na západě kraje je teď momentálně polojasno nebo i skoro jasno. Vítr ten fouká takový i docela výraznější od západu nebo severozápadu.
1: Jak se bude měnit charakter počasí potom v podvečer a v nočních hodinách dnes?
2: Oblačnosti bude dál postupně ubývat, někdy během pozdějšího odpoledne a večera bude se postupně rozpouštět, většinou až tedy do vyjasnění, i když v noci ještě zpočátku je nějaká možnost lehce zvětšené oblačnosti, ale jinak by měla být jasná obloha. Zítra k ránu potom bude přibývat průsvitná oblačnost, ale jenom nějaká menší, takže skoro jasno a v údolích se může ojediněle vytvořit mlha. Teploty v noci budou klesat mezi 13 až 10 stupňů, v údolích lokálně kolem 9 nebo 8 a vítr v noci slabý severních směrů anebo bez větří.
1: A jaký je výhled počasí na ty další dva dny nebo tři dny na začátek nového týdne?
2: Pondělek by měl být slunečný, skoro jasno, polojasno, bez srážek, letní teploty 26 až 29 stupňů. V úterý už bude přibývat oblačnosti, převládat by mělo zataženo a také budou se objevovat mnohem četnější srážky. Zpočátku dnes sice jen s malou pravděpodobností, ale srážky a často také bouřky pak budou přibývat ve druhé části úterního odpoledne postupně od jihozápadu až západu. Mohou být i silné, večer pak by měly ubývat. Ještě před těmi srážkami teplota bude šplhat mezi 22 a 26 stupňů, na jihu, jihovýchodě kraje kolem 27, ve středu se ochladí a bude také taková občasně deštivější s teplotami nejvyššími mezi 15 až 19 stupni.
1: Jitko, prosím, řekněte nám ještě také teplotní rekordy pro dnešní den, tedy pro 7. červen.
2: Nejvyšší hodnota 35,1 stupně Celsia byla naměřena v roce 1998 v Diákovicích a půl stupně nad nulou, to je nejnižší hodnota. V roce 1925 jsme ji naměřili ve Štítarech na Znojemsku a v roce 1938 v Tišnově.
1: Tolik Jitka Kučerová za brněnské meteorologie pro tuto chvíli o výhledu počasí. Děkujeme a hezké odpoledne.
2: Děkuji také, naslyšenou.
1: Slyšeli jsme tedy předpověď počasí a já už pro vás za chvíli budu mít také připravenou reportáž a podíváme se do Znojma. Nakládáme od roku 1226. Tak zní motto oslav 800 let od povýšení Znojma na královské město. Nakládané okurky jsou s tímto moravským městem neodmyslitelně spjaté. Jak ale znojemská okurka vznikla? A proč už se ve Znojmě nevyrábí ve velkém? Právě to bude obsahem reportáže. Více uslyšíte asi za 10 minut. Teď písničky, které nestárnou Karel Gott, Hana Zagorová a také Adam Ďurica.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Epidemioložka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Světlo.
1: Český rozhlas Brno.
2: Znojmo si tento víkend oslavami připomíná 800 let od povýšení na královské město. Program v centru, který je věnovaný hlavně historii, doplňuje grafika a suvenýry inspirované slavnou znojemskou okurkou. Ta je s městem stále neodmyslitelně spjatá, přestože se ve Znojmě už roky ve velkém nezavařuje.
3: Do ulic Znojma se vydáváme s otázkou, co pro lidi znamená slovní spojení znojemská okurka.
4: To jsou nejlepší okurky na světě.
5: No, pokud je dobře udělaná okurka, tak je to skvělý jídlo.
6: Legenda.
3: Právě na této legendě stojí část vizuální identity oslav 800 let Znojma, které organizátoři ze znojemské besedy příznačně nazvali Znojemská nakládačka. Mluvčí besedy Kristýna Musilová mi v turistickém informačním centru představuje i některé upomínkové předměty oslav.
7: Jsou to víčka s vtipnými klejmy, jako jsem dobře naložená, dále to jsou tašky v zavařovačce.
3: Ty jsou vystavené ve vitríně spolu s tuškami a bloky, na kterých je tvar jubilejního čísla 800 inspirovaný tvarem zavařovaček. Přestože okurky hrají v programu jen dílčí roli, lidé si motiv podle Musilové oblíbili.
7: Ta okurka se tak nějak trochu vytrhla z toho kontextu. Ono je opravdu vtipné, když to třeba právě vidíte na prodejních místech, že tu okurku opravdu můžete vzít do ruky.
3: Ukazuje Musilová na zelenou svíčku v okurkovém tvaru. Do Znojma se okurky poprvé dostaly v 16. století z Orientu díky opatovi loutského kláštera Šebestiánu Frajtágovi. Popisuje nezávislý místostarosta Znojma a historik Jiří Kacetl.
8: Tohle bylo všechno, jako řekněme, v malém, nebo z těch pramenů, které máme k dispozici, tak nám z toho nevyplývá, že by to byl nějaký opravdu velký fenomén.
3: Tím se okurky staly v druhé polovině 19. století. Kvůli epidemii revokazu na vinicích se lidé začali víc věnovat pěstování zeleniny. Za přelomový Kacetl označuje rok 1862 a jméno France Bradače.
8: Hodinář původně začal prostě nakládat okurku do sladkokyselého nálevu, slaného nálevu. Oba dva nálevy jsou relevantní pro Znojemsko a začal to na koňských povozech rozvážet na trhy znojemské.
3: Další menší pěstitelé pak nakládanou zeleninu začali exportovat díky rozvoji železnice.
8: A pak ti úspěšní podnikatelé si zakládali velké podniky především na dolním předměstí Znojma, vznikaly octárny.
3: To pokračovalo i v období první republiky. Nakládání okurek bylo spojené především s německy mluvícím a židovským obyvatelstvem Znojma. Vše ale změnila druhá světová válka. Recepty původních obyvatel ale úplně nezmizely. Nakládané okurky podle znojemského receptu se dodnes vyrábí v Rakousku, ale třeba i ve Švédsku.
8: Ti, co stihli utéct před genocidou nacistickou, ten nejslavnější Löw Felix, značka znojemská předválečná, tak se nám najednou objevuje v městě Eslöv.
3: Po válce pak všechny znojemské podniky znárodnil stát a vznikl koncern Fruta a značka Znojmia. Výroba pokračovala i po sametové revoluci.
8: Ale ten velký koncern znojemské Fruty nepřežije tu transformaci ekonomickou, je podle tehdejších vlastně děravých zákonů vytunelován.
3: Znojmia nakládané okurky ve Znojmě nevyrábí už 10 let a před 2 lety z Česka značka zmizela na dobro, když závod přesunul její norský vlastník do zahraničí. Výrobu okurek ve Znojmě ale stále drží několik menších místních podnikatelů. Ze Znojma Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Je 14 hodin 28,5 minuty. Teď nám bude zpívat kapela Smoky, pak také MiG 21 a Petr Spálený. No a za necelých 15 minut nám také Jarka Vykoupilová opět dobře poradí v babských radách. Dnes to budou rady týkající se rukou a přesněji, jak zbavit své ruce nechtěného zbarvení po loupání ořechů. Zůstaňte s námi a poslouchejte dál.
9: Talking to me last night.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Brno. A teď už slovo dostane Jarka Vykoupilová a její babské rady. A Jarka nám dnes poradí, jak zbavit své ruce nechtěného zbarvení poloupání ořechů.
1: Babské rady.
2: Jak si správně očistit ruce po práci na zahradě? V úvodu si pojďme říct, že pro ruce je nejpříjemnější vlažná voda. Studená nebo naopak horká jim nesvědčí. Na mastnou a odolnou špínu zkuste použít cukr. Lžičku si nasypte přímo do dlaní a potom je třete tak, jako byste v rukou měli tekuté mýdlo. Funkci očistnou i ošetřující výborně zvládne olivový olej. Pokud vám ruce zabarví ovoce, slupky ořechů nebo červená řepa, ponořte si je do lázně s teplou vodou, do které vmícháte lžičku kyseliny citronové. Použít můžete i šťávu z čerstvého citrónu. Nebo si přímo jeho polovinou potírejte obarvená místa. Kdyby nic z výše uvedeného nezabralo, určitě pomůže šťáva z kysaného zelí, případně žlučové mýdlo a pečlivá vytrvalá práce s jemným kartáčem. Po důkladné očistě rukou naneste vždy pečující krém.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Jenom nejenom loupání ořechů, ale i různé práce na zahradě se vším nám teď poradila Jarka Vykoupilová, jak si tedy očistit ruce. No a my už za okamžik v našem vysílání uslyšíme také o fanoušcích fotbalové Arty a Avie. Jestli si teď říkáte, že nejspíš máme porouchané mikrofony, anebo že tady něco vyslovují špatně, tak se pletete. A po písničce, respektive po dvou písničkách, si to objasníme.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V reálném životě jsou herci Jakub Uličník s Alanem Novotným oba příznivci fotbalové zbrojovky Brno. V divadle se teď ovšem mění na sportovní rivaly. Herci Městského divadla Brno spolu napsali hru, která se věnuje právě fotbalovým fanouškům. Jmenuje se Kopanál.
2: My jsme s Alanem Novotným už leta letoucí chtěli napsat prostě něco o fotbale, protože jak se zpívá v Kopanále, fotbal je všechno, fotbal je život, fotbal je láska, klobása, pivo.
3: Přibližuje herec Jakub Uličník, proč se s kolegou z Městského divadla Brno Alanem Novotným pustili do tvorby hry o dvou fotbalových fanoušcích. Hlavní postavy jsou blízcí kamarádi, které ale zásadně rozděluje jedna věc.
2: Jeden je fanoušek Arty a druhý Ávě.
3: Názvy týmu samozřejmě odkazují na pražské velkokluby. Podle Uličníka ale nejde říct, že hra Kopanál přímo o Spartanech a Slávistech.
2: Tam není vlastně nic konkrétního vůči jako Spartě a Slávii, k tomu jsme se jako velmi jako vyhýbali, protože by to byla škoda, protože by to měly být opravdu jako dva lidi, aby bylo spíš jen jasný, že jsou to neslučitelné týmy a jsou to velcí přátelé.
3: Hru už její tvůrci několikrát hráli v Brně a okolí a interakce s publikem tvořeným i skutečnými fotbalovými fanoušky občas donutila k improvizaci.
2: Když tam jeden fandil Avia, druhý Arta, tak borci se nedali a pět minut řvali zbrojovka. Takže prostě jsme na to museli prostě reagovat, jo. Ale rámec jako konstrukce toho představení je daná, s tím, že víme, kam máme dojít, víme, čeho se týká, víme, jaký prostě tam máme různé jako oblouky, co se týče třeba jako našich duší, našich žen, vůbec jako prostě příběhu fanouška jako srovnat si absolutní fanouškovský s normálním životem, každý z vás ví, že to není vůbec jednoduchý.
3: S fotbalem má představení kromě tématu společné taky to, že je rozdělené na dvě poloviny, které mají zhruba 45 minut.
2: První půlka je derby Arta Ávie, takže dochází tam k nějakým jejich konfliktům. Samozřejmě říkám, jsou to přátelé od malička, ale v rámci hecu, v rámci situací, které je provází odmala, v druhé půli se tihle dva na svých vlastních místech sejdou, ale místo těch vlaječek svých klubů a svých dresů, tak prostě se sejdou na reprezentaci.
3: Další možnost vidět představení budou mít zájemci v sobotu 20. června v areálu zámku ve Slavkově u Brna. Půjde o součást většího programu, který připomene 50 let od chvíle, kdy českoslovenští fotbalisté vyhráli mistrovství Evropy v Bělehradě. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

tebe jsem přízrak půj, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horký hořivý prst dál šeptá mi Julia.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

0: Me buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Dnes poprvé platí zpřísněná parkovací pravidla v modrých zónách v centru Brna. Po úpravách budou na náměstí 9. května v Boskovicích nové herní prvky a přibude zeleň. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Zítra bude skoro jasno nebo polojasno a teploty do 29 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Hezké odpoledne. Parkování v modrých zónách v centru Brna už není v neděli zdarma po celý den. Ode dneška musí návštěvníci města platit v zóně B za parkování od 17 do hodin do půlnoci. Rezidentů s ročním parkovacím oprávněním se změna netýká. Naopak by jim podle magistrátu měla pomoct, aby snáze zaparkovali po návratu z víkendu u svého bydliště. Na náměstí 9. května v Boskovicích začnou v červnu úpravy prostoru u školy a okolí. Jejich součástí bude kácení stromů a výsadba zeleně, taky instalace nových herních prvků a dalšího vybavení pro děti z místní školy a družiny. Úřad na to vyčlenil téměř 5,5 milionu korun, pokračuje starostka Jana Sirovátková z uskupení Změna 22.
5: V rámci první etapy je tam naplánováno nějaké kácení. Česká ornitologická společnost tady provedla šetření a nebylo zjištěno žádné hnízdění volně žijících ptáků. Do posledního týdne v srpnu by mělo být hotovo.
3: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat, a to až do roku 2035.
6: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
7: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
6: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
8: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití.
6: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Přestěhovat radnici do středu městy se chce Bohdalov na Žďársku. Úřad v současnosti sídlí v mateřské škole, odkud by se přesunul do chystaného obecního domu, pro který už má Bohdalov vypracovanou studii. Nahradí dnes už nevyhovující objekt bývalé školy, který později sloužil i jako restaurace s byty. Podle vedení obce by v novém domě vznikly kromě úřadu i knihovna a prostor pro společenské akce.
4: Počasí.
3: Zítra bude na jihu Moravy převážně skoro jasno nebo polojasno, večer začne postupně od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 26 a 29 stupni. Vár bude slabý, proměnlivý vítr a biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Porouchané osobní auto momentálně blokuje jeden jízdní pruh na 22. kilometru D52 ve směru na Brno, s opatrností tam ale projedete. Na nehodu cyklisty si dejte pozor, v Hřbitovní ulici v Blučině na Brněnsku na místě jsou záchranáři. A dvě auta se srazila v obci Račice Pístovice na Vyškovsku, ani tam byste se ale neměli příliš držet. Šťastnou cestu od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Hana Florianová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: zprávách s Hanou Florianovou v 15 hodin a 4 minuty pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Už za chvíli uslyšíte jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce. Bude ten díl dnešní tak trochu zeměpisný. Pak se také podíváme do divadla, a to na jednu premiéru, muzikálovou premiéru v Městském divadle Brno. Nepřijdete ani o pravidelný příspěvek Julie Kalodové, to znamená Příběhy Zemlejna, které nám převypráví a přečte Zdeněk Junák. No a ke konci této hodiny uslyšíte také pravidelnou nedělní rubriku, a to je naše Erko. Příjemný poslech, krásné odpoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno nadále přeje Sandra Silná.
10: Český rozhlas Brno.

0: na vlnách Českého rozhlasu Brno Brontosauři a jejich zrnka. A teď je tu další díl jazykové dílničky Jiřího Trachtulce a zůstaneme prý u zeměpisu.
1: Minule jsme si povídali o chřibech a říkal jsem, že nejvyšší kopec těchto vrchů se jmenuje Brdo. V naší republice jsem napočítal ještě 7 dalších kopců s tímto názvem. Ve středních Čechách máme dokonce pohoří Brdy. Ve starší češtině byly Brdy protáhlý zalesněný hřeben. Později byl význam slova Brdo zúžen na nevysoký vrch či kopec. Stejný či podobný výraz pro kopec nacházíme i v chorvatštině, slovinštině, srbštině i bulharštině. Výrazy Brd a Brdek se používají také v brněnském Hantecu. Například pracké Brd je návrší u vesnice Prace, na kterém je postavena mohyla míru. A když někdo valil z Brdku, znamenalo to, že jel či šel z kopečka dolů. Hantec dechá.
0: To byl další díl jazykové dílničky Jiřího Trachtulce a další zazní opět v sobotu ráno. Zbojník se narodí, miluje a zemře. To je podle tvůrců podstata legendy o nejslavnějším slovenském zbojníkovi Jánošíkovi. Kolik je na tomto příběhu pravdy a co je jen pohádka, ukazuje nový muzikál Městského divadla Brno. Více o něm uslyšíte už za chvíli.

0: psycholožka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Městské divadlo Brno otevřelo letní scénu na Biskupském dvoře. Poslední premiérou sezóny je muzikál Janošík aneb Na skle malované, která se do repertoáru vrací po 18 letech. Tentokrát přináší tvůrci v čele s režisérem Stanislavem Slovákem a dramaturgem Janem Šotkovským rokovější verzi. Snaží se tak navázat na polský originál ze 60. let.
1: Tak jako Angličané mají Robina Hooda, Češi Václava Babinského, Slováci s Poláky se přou o zbojníka Janošíka. V novém nastudování ho stvární Libor Matouš.
2: Myslím si, že to je takový temperamentní, sympatický, dobrý člověk, který samozřejmě může v něčích očích dělat třeba něco špatného, jakožto třeba zbojničení, ale myslím si, že k tomu má svoje vnitřní důvody a myslím si, že je to vlastně správný kluk.
1: Jeho rebelství ale naruší láska k dívce v podání Lesany Krauskové.
3: Já si myslím, že ho to ovlivní pozitivně, protože najde i jiný smysl svého života, ale vlastně je to i motivací k tomu, proč vlastně přestane vidět smysl ve věcech, v životě, v tom, co dělá.
1: Legenda o Janošíkovi má několik variant. Pro brněnskou inscenaci jsou ale stěžejní tři její části.
2: Zbojník se narodí, miluje a zemře. A o tom vlastně je příběh Janošíka.
1: Příběh zpracovalo Městské divadlo Brno po 18 letech. Tentokrát se od folklóru posouvá k rokovější verzi.
4: Dnes jsme si řekli, že to trošku zbavíme víc housliček a zbavíme to víc takové té ornamentality, víc big beatu, víc se vrátíme do takového industriálu, trošku budeme tvrdší. On i ten originál v podstatě polský je big beatový, velmi jakoby silný a tvrdý.
1: Z hudební scény se navíc jeviště přesunulo pod širé nebe.
4: My jsme se rozhodli, že tím, že to hrajeme na Biskupském dvoře, že se zkusíme odpreparovat od všech těch štítů hor a od těch lesů a pastvin a spíš budeme vycházet z toho prostředí. Ti kluci byli popravováni na náměstích, na nádvořích a na Biskupských dvorech.
1: Specifickému prostoru tvůrci přizpůsobili i děj, ve kterém se zbojníci z Pandury neustále hádají o svou pravdu.
4: Jeden z inscenačních klíčů jako pomohlo, že vlastně hrajeme tu skupinu hereckou, která přijde, roztáhne si i ty šibenice a hraje to divadlo o té legendě, o tom Janoši. Ale vlastně se to netýká jenom jeho, ale týká se to kohokoliv, kdo prostě vevnitř bojuje jakoby o nějakou svobodu nebo o nějakou lásku svoji vnitřní.
1: Na Biskupském dvoře v Brně uvidí diváci muzikál Janošík aneb Na skle malované do 5. července. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
0: To byla tedy dnešní kulturní pozvánka. Je 15 hodin 24 minut. A zhruba za 10 minut se také podíváme opět se Zdeňkem Junákem na mlejn kolegyně Julie Kalodová, protože uslyšíte další příhodu ze mlejna. Teď nám budou zpívat kapela Divokej byl, pak také Karel Černoch a Nezmaři.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
1: A teď už nás v odpoledním vysílání Zdeněk Junák znovu pozve na výpravu za tím, co se semlilo ve Mlejně. Tedy za úsměvným zachycením událostí, jak i ze svých vlastních zážitků a pocitů, sepsala kolegyně Julie Kalodová.
2: Věnovali jsme dceři pod stromeček akvárium. Zavedené akvárium. Přála si ho. Víc než elektrickou kytaru, kterou si napsala do seznamu také. Bylo to nejsložitější překvapení, jaké jsme kdy o Vánocích připravovali. Jak darovat dům pro vodní život, odstátou akvarijní vodu, vodní rostliny a hejno rybiček, a to všechno nachystat a utajit tak, aby dívka fakt nic netušila? Kdo zakládal nové akvárium, dobře ví, že první dny uprostřed pěti skleněných stěn je kritická doba, protože lze pokazit úplně všechno. Je potřeba udržet nervy a srdeční tep v klidných rovinách. Neskušený akvarista, začátečník, by tak rád nalil křišťálově čistou vodu z kohoutku, píchl mezi kameny nějaké to vodní zelí, nakoupil čilé rybky a řekl rybám: tu máte pěkný domeček a plavte si, krasavice, já se budu dívat. Jenže tohle nejde. Vodu je potřeba nechat pár dní odstát, aby se nový ekosystém narodil. Srovnat teploty, zajistit fotosyntézu, vyrovnat pH. Akvarista prostě musí být u nového akvária trpělivý jako jogín, což 13-letá puberťačka u ozdobeného smrku rozhodně není. Bylo nám jasné, že jí chceme dopřát, aby to v akváriu plulo co nejdřív. Tak jsme vymysleli složitý plán a připravili co nejvíc věcí dopředu. Koupit skleněnou krabici bylo jednoduché. Základní 70-litrový set pro akvaristickou začátečnici jsme pořídili v obchodě a objemnou krabici jen zavázali velkou mašlí v barvě mořského azuru. Velkou potíž nám způsobila příprava vody. Museli jsme v synově pokoji postavit tajnou domácí vodárnu pro úpravu vody a hlídat, aby ji dcera neobjevila. Když zahlédla bráchu, jak vláčí do pokoje kýbl plný vody, zatajil se nám dech. No co? Uklízím, štěkl sourozenec přes rameno a zabouchl dveře. Brala to jako puberťácký vrtoch, u kterého být nemusí, a dál se naštěstí nepídila. 70 litrů vody jsme i s rostlinami 14 dní filtrovali v průhledném barelu, vzduchovali, hlídali a měřili. A podařilo se nám ji na Štědrý den opravdu překvapit. Akvárium je nádherné a dcera to uzavřela i do budoucna. No, příští rok rybkám zahraju na elektrickou kytaru, kterou si budu přát za rok zase. Ano, tož tak.
1: To byla další příhoda ze Mlejna, kterou zachytila Julie Kalodová v podání Zdeňka Junáka. Za další vyrazíme opět za týden touto dobou. No a Julii Kalodovou ještě v našem vysílání uslyšíte, protože se blíží také pravidelná rubrika Erko s posluchačskými dotazy, a to už za chvíli.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno. She would never say where she came from.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Je 15 hodin 45 minut a to je čas na pravidelnou rubriku ERKO, tedy odpovědi na dotazy posluchačů a prostor pro novinky ve vysílání. Julie Kalodová má slovo.
2: Dobrý den, Julie Kalodová se vám opět hlásí s pravidelnou rubrikou ERKO, ve které se věnujeme zákulisí našeho vysílání. Na adresu brno@rozhlas.cz, kam můžete napsat i vy, přišel dotaz od posluchačky Anny Zemanové, kterou zaujal recept na džem z květů černého bezu. Milí posluchači, asi už jste zaznamenali, že jsme rubriku receptů v dopoledním vysílání po 10. oživili o osvědčené postupy nás rozhlasáků. I mě tedy zaujal zmíněný recept, protože sezona bezových květů je na vrcholu a ještě pár dobrot určitě stihneme. Tak jsem pro vás vyhledala tip od bylinkářky Blanky Kocourkové, který zazněl v pondělním vysílání a tady ho máte přímo od Blanky.
3: Budeme potřebovat 15 až 20 květů černého bezu, 750 ml převařené vody, 200 g želírovacího cukru, 200 g obyčejného cukru, jeden balíček gelfixu a jednu limetku. A budeme postupovat takto. Čisté květy zalejeme převařenou vodou a louhujeme 3 dny v chladu. Pak to scedíme přes plátínko, do šťávy přidáme cukr, ten želírovací cukr a gelfix a šťávu z jedné limetky. Povaříme krátce, dáme horké do skleniček, obratíme dnem vzhůru.
2: Pokud byste se chtěli k vysílání vrátit, můžete si posunout plejítko na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas až o 12 hodin zpětně. Kouzelné posunovátko najdete pod záložkou Živě a po kliknutí na Český rozhlas Brno. Možná už víte, že jsme do našich řad přivítali nového kolegu. Polední víkendové blahopřání s písničkou v premiéře odvysílal i mutěnický patriot Jenda Kosík, kterého znáte z pořadu Na pěknou notečku. Já věřím, že vás tato zpráva potěšila. To je dnes z ERKO všechno. Mějte se pěkně a rádi za týden naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: A já vás pozvu ještě k našemu dalšímu vysílání po 16. hodině. Na dnešní odpoledne pro vás chystáme setkání s režisérem Jiřím Krejčíkem, protože právě on bude hlavním aktérem dalšího vydání Hvězdných návratů. Dozvíte se, jak se režisér Krejčík dostal ke své práci, jaké problémy překonávalo při natáčení slavných filmů a komedií a jestli opravdu platilo, že herce přísně trestal. Vše o koření ukázky filmové, rozhlasové i televizní. Pořadem vás jako vždy provede jeho autor Patrik Rozehnal. Hvězdné návraty začínají po zprávách v 16 hodin a 4 minuty. Teď nám budou zpívat O5 a Radeček a také Věra Špinarová a ještě i Eňa. Příjemný poslech.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Železniční trať mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem čeká modernizace. V brněnské zoo se narodila dvě mláďata vapity sibirského. Česká správa sociálního zabezpečení začne přecházet na novou internetovou doménu. Pro klienty se nic nemění. Zítra bude skoro jasno nebo polojasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Hezké odpoledne. Správa železnic vybrala projektanta na modernizaci části trati z Brna do Havlíčkova Brodu. Dokumentace vyjde na necelých 100 milionů korun. Obnova čeká 5-kilometrový úsek mezi Pohledem a Havlíčkovým Brodem. Součástí prací bude rekonstrukce kolejí, trolejového vedení, mostu i zabezpečení. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
2: Zmiňovaný úsek je součástí trati Brno-Havlíčkův Brod-Kolín, která je důležitou odklonovou trasou pro hlavní koridor z Jižní Moravy do Prahy přes Českou Třebovou a Pardubice. Díky rekonstrukci se zvýší traťová rychlost. Cestující v zastávce Pohledští Dvořáci budou využívat moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem.
0: Samotná obnova úseku vyjde podle odhadů na 1,6 miliardy korun. V zoologické zahradě v Brně se narodila dvě mláďata vapity sibirského, největšího jelena žijícího v asijských lesích. V dospělosti mohou samci vážit až 380 kg. Mláďata se vyznačují skvrnitým zbarvením, které jim v přírodě umožňuje lépe splynout s okolím. První týdny života tráví vapity téměř nehybně ukrytý v porostu bez blízkosti matky, vysvětluje mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
3: Často návštěvníci říkají, že tam třeba to mládě je osamoceno nebo že prostě leží mimo dosah té samice. To ty vapity dělají schválně, aby ta matka nepřilákala třeba nějakého lovce, nějakého predátora k tomu svému mláděti, tak ho právě takhle odkládá daleko stranu a pak ho hodí jenom vlastně kojit.
0: Další dvě mláďata vapity sibirského se v zoo mají teprve narodit. Brněnská zoologická zahrada je jednou ze dvou v republice, které tento druh chovají. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy csszz.cz bude nově na adrese csszz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky. Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci v tom, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před falešnými weby. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel druhý ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 ho předčil jen španělský lídr šampionátu Manuel González. Salač si druhým místem vyrovnal své maximum v seriálu a zaznamenal páté pódiové umístění v kariéře. Svou formu může potvrdit už za 2 týdny v Brně, kde se pojede velká cena České republiky. Představí se v ní jako 9. muž průběžného pořadí.
1: Počasí.
0: Zítra bude na jihu Moravy převážně skoro jasno nebo polojasno, večer začne postupně od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 26 a 29 stupni. Vád bude slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dvě auta se srazila ve Svitavské ulici v Blansku, s opatrností tam ale projedete, dejte si ale pozor, je to v blízkosti autobusového nádraží. A housne taky provoz na D1 a D2 v okolí Brna. Zdržíte se ale jenom zatím několik minut. Dobrý dojezd přeje Český rozhlas Brno a Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
5: Guten Abend, Herr.
4: Počkejte, jsme v rozhlase.
5: Good evening, sir.
4: V českém rozhlase.
5: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
4: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
5: Víte, někteří herci by se měli fackovat.
4: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
5: To už mě nepotká nic takového v životě.
4: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
5: Přátelé, vás nebudu napínat.
4: Tak prozraďte už své jméno.
5: Bohužel, je mi to.
4: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se legroví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, tak i později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději všet vstávat. Pak ho odvezli na Barandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co on, Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pano, jak myslíte, pane Verich? A já nevím, no nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím, poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, já nevím, hele, Krejčíku, promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zas po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
3: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je to příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
3: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepit.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce. Krač. Uhář. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza, té koupelně tak veliká, asi metr, a Werich si vymyslel, jak leze tam z toho poklopu šátra nohou, že bez děky šlápne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žbluňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Werich les, zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Werich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu Damu potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
7: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele, Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všecko musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všecko to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí, jo. A on mě povídá, jak budeš dělat. Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papa. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka. An! antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakhčisarajské fontáně, takovým skokem, velikým a brrr, jo. A jen jsem zahlídl toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec, už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom pověděl, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čert pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víc, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.

0: Jiří Krejčík, hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Stupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. I sfír jeden Čechen je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich. Jeho kladný Verhältnis...
4: Jeho kladný poměr kříž. Richardek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Dejte si ty vaše švejkoviny, Richardku, ano? Doba je příliš vážná. A velká tabuli. Tady tady bez jasný.
3: Stupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hle! Nejste inteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Franto, ti za ním, a tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dejte mu ještě příležitost.
4: Latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru Komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili? Zrada. To oni
2: ne,
1: vám
2: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový
1: ano.
2: zrzavý skvrnky tady a
1: tak vy, pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal vás ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak mi paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí ze svojí rukou prostě. A...
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palobělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a pan, na stranu?
2: Pan, pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi pět nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Ja.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Yeah.
3: Hrál Essenbacha. A pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal tak, co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: A řidič, jak si to... Jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného. A já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přišel, mohl by to nedbal. Já nevím, nedbal, už je starší, no tak jiný, tak nedbal, dobře, tak volali, nedbal byl na Kapry někde, bylo leto, nemohli ho sehnat, točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina, ha! Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jeden, hodina, ha! Asi čtyřikrát. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pojď, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. Tak jsem volal, domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá, nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni z dolí a myslí si, že jim to projde. Zprostě.
4: Tak to se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste byli po cestě k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. No nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Tady. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím. Dovol, abych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš,
6: Z čeho budu živa?
7: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak dívat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Já takhle. Já tak ty jako, nevíš, že bys to takhle. Už jen děláme zlost, ale to je tady. To je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo?
6: Mhm.
7: 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nuto.
7: Drobný, jo.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
7: Rtěnku.
6: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: Z vodotryskem,
6: ne, s vodotryskem ne, ale byly zlaté.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: Alžbětě. Po babičce pět, často. A jo, prosím tě, to se tam všechno nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi mě rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden obžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
8: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď, jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík.
3: A ta ladinina jako přišla jako i zviditelně tovaryši a tak jako a zašmeli a jako, že si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu mladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Co já mám dva?
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na co přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové, poručím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy.

0: Pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader, pane profesore, musíte nasát.
1: Vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A,
2: byl to naprostej debil, ten lékař.
1: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Ne. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak to... Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou? Byla to pravda?
2: No, jsme se vsadili.
1: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
2: Strašný.
1: A paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mě řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil, říkal jsem se nevsadil, a říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám, já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film, takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
2: Nebylo, ale...
1: Nebylo.
2: Je to krásný, já se bavím.
3: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úspora? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Bývalá výzkumná základna Akademie věd v Dolních Věstonicích by se mohla stát památkou. Na 13 autobusových linkách okolo Brna půjde nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Žďárskou městskou rezervaci mají spásat.

0: ovce a poníci. Zítra bude skoro jasno nebo polojasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy pro vás připravila Hana Florianová. Hezké odpoledne. Vedení Dolních Věstonic na Břeclavsku chce nechat prohlásit za památku bývalou výzkumnou základnu Akademie věd České republiky. Archeologům v oblasti Pálavy sloužila k výzkumu od roku 1945 do loňska. Obec chce část budovy pronajímat vinotéce nebo kavárně. V přízemí má vzniknout muzejní expozice. Další plány popisuje nezávislá starostka Jaroslava Rajchlová.
1: Předpokládáme, že to první patro, že by mělo být jako veřejným prostorem. Takže jedna z možností je, že se tam přemístí obecní úřad. 100% z toho nebudeme dělat ubytování, nebudeme asi byty z toho dělat, protože to je jako neuspůsobilé tomu a hlavně to má být památka.
0: V dosavadním sídle obecního úřadu by naopak vznikly byty. Na 13 regionálních autobusových linkách v okolí Brna bude možné od příští neděle nastupovat všemi dveřmi i o víkendu, a to v čase mezi 5. a 20. hodinou. Dosud to bylo možné pouze v pracovních dnech. Nové opatření má zjednodušit orientaci cestujících i řidičů. Část lidí má totiž předplatní jízdenku či předem v aplikaci zakoupenou jednorázovou jízdenku, nebo si u druhých dveří kupuje jízdenku ve validátoru. První linka umožňující nástup všemi dveřmi začala na Jihomoravě jezdit v roce 2024. Loni v září se tento systém rozšířil na další linky, ovšem pouze ve všedních dnech. Dnešní připomínku blahoslavených kněží Jana Boly a Václava Drboly na Vysočině uzavře mše na místě popravy. U Jihlavské polytechniky začíná právě teď a celebruje ji pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dnešní školní areál sloužil v době babických procesů jako soud. Oba nově blahoslavené muže si dnes připomněli lidé i v jejich rodných obcích, Lukově u Moravských Budějovic a Šidbořicích na Hustopečsku. Oba kněží byli v 50. letech odsouzeni a popraveni komunistickým režimem ve vykonstruovaných procesech. Novou pastvu ovcí chce mít Žďár nad Sázavou po Zelené hoře i u Kamenného rybníku. Stádo by tam doplnili ještě šetlandští poníci. Na oživení rezervace nad Kamenným rybníkem město spolupracuje se Sdružením Krajina.
2: 7-hektarová oblast přímo navazuje na městské lesy. Velká část je v ochranném pásmu vedení vysokého napětí a území bylo proto udržované spíš nárazově. Občasný zásah mechanizace proti zarůstajícím náletům a vysoké trávě škodil zase hmyzu i obojživelníkům. Pastva v kombinaci s kosením má městskou rezervaci udržovat šetrněji. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Zítra bude na Jihomoravě převážně skoro jasno nebo polojasno, večer začne postupně od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 26 a 29 stupni. Vár bude slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Ve Svitavské ulici v Blansku se došetřuje nehoda dvou osobních aut, je to v blízkosti autobusového nádraží. S opatrností tam projedete. Na dálnicích a hlavních tazích v regionu se teď většinou nezdržíte, pár minut naberete jen na křížení dálnic D1 a D2 u Brna. Šťastnou cestu přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Hana Florianová.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemné nedělní odpoledne. Opět se teď ohlédneme za uplynulým týdnem. Zamíříme do královského města Znojma, které letos slaví významné výročí a desítky let v něm působí místní okrašlovací spolek. Čeká nás reportáž ze školy, kde se děti chtějí učit. Navštívíme také odchytovou službu brněnské městské policie a seznámíme se s vítěznou prací literární soutěže Moje veličenstvo kniha. Každopádně přeji, ať je pro vás následující hodina vysílání Českého rozhlasu Brno příjemná a inspirativní. Ze studia vás zdraví Sandra Silná.

0: Spolkový život na Moravě je pestrý a bohatý. Tentokrát vám v cyklu Tady to žije představíme znojemský okrašlovací spolek. Jarka Vykoupilová se vydala do historického centra za mužem, který v čele organizace stojí a který bude mimo jiné i gratulovat k 800 letům znojemských městských privilegií.
1: Okrašlovací spolek Znojmo má svého nového předsedu, je to Karel Fiala. Co všechno je tedy úkolem vašeho spolku?
2: Okrašlovací spolek má strašně dlouhou historii. Ten byl založený už na konci 19. století a fungoval doteď samozřejmě s přestávkou v komunismu. A my máme dva základní takové směry naší činnosti, což je péče o zeleň ve městě a blízkém okolí, což tím navazujeme na ty naše předchůdce, který to Gránický údolí osázeli. A druhým hlavním cílem je zvýrazňovat naši historii, takže i publikační činnost, starost o památky. Vždycky jednou za rok děláme takové ocenění lidí, kteří si to zaslouží a přesto nejsou jaksi v tom městě politicky aktivní, takže my jsme asi největší občanský sdružení, nepolitický ve městě.
1: 800 let má letos Znojmo, určitě se také podílíte na oslavách, jak?
2: Okrašlovací spolek našel odkaz na starou desku krále Jiřího z Poděbrad, která byla u dolní brány. Tu jsme nechali znovu tedy udělat a bude pověšená, jako každý rok pořádáme promenádní koncerty v městském parku. Naše velká snaha je, aby přijela pražská hradní kapela a zahrála.
1: Vy sám máte Znojmo určitě rád. Kde to máte nejraději?
2: Především tu historickou část, řeku Dý, která taky teď jde i na lodičkách se tam povozit. Chtěl bych třeba připomenout jubilejní park nedávno rekonstruovaný, ke kterému jsme taky jaksi přispěli v diskuzi o tom, aby tam byly zachovány původní prvky, a myslím, že to se velmi dobře podařilo.
1: 800 let jsou krásné kulaté narozeniny, co byste královskému Znojmu popřel?
2: Velice bych chtěl, aby mladí tady zůstávali, a to znamená třeba i zlepšit školství, protože jakmile mladí odejdou, už zůstanou většinou jinde. Snažíme se o to, aby to tady bylo pěkné, aby se lidi měli rádi.
0: Jarka Vykoupilová natáčela přímo v centru Znojma, v jedné z útulných kaváren na Dolním náměstí. A já připomenu, že právě tento víkend Znojmo slavilo a ještě slavit bude. Podrobné informace o kulturním dění najdete na webu Znojemské besedy. Za chvíli vyrazíme od Brna a podíváme se, jak probíhá výuka dětí, které jsou hospitalizované v nemocnici. To vám prozradíme už za malý okamžik.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Pondělí 8. června přivítají dobré rady botanika Radomíra Němce. Tématem bude fíkovník. Kde pro něj najít ideální stanoviště, jaké odrůdy jsou pro jižní Moravu vhodné, co nepodcenit při pěstování a jak co nejlépe využít dvojitou sezónní úrodu sladkých plodů? O v současnosti moderním fenoménu pěstování fíků si povíme mnohem víc i díky vašim dotazům. Na setkání se těší a vás k poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
3: 70 let od zahájení výuky v mateřské a základní škole při fakultní nemocnici v Brně si v těchto dnech připomínají současní i bývalí pedagogové. Dříve se jednalo o takzvanou speciální školu. Dnes je však běžnou základní školou, ale její provoz je přece jen odlišný. S mikrofonem do dětské nemocnice v Brně vyrazila při této narozeninové příležitosti i kolegyně Jarka Vykoupilová.
4: Tady máme jednu třídu vlastně, kdy sem jednou tak za týden chodí děti na nějaký workshop.
2: Můžeme se do ní podívat, jestli vypadá jako klasická třída.
4: Ne, nevypadá. A je taková kreativně tady vybavená tak, aby se dalo upravit nábytek podle toho, které děti sem přijdou.
2: Říká Markéta Olbertová, ředitelka mateřské a základní školy při fakultní nemocnici v Brně. Konkrétně jsme v dětské nemocnici.
4: Pro mateřinku, pro malé děti máme malé židličky, rozprostřeme pro větší děti a můžeme pak pracovat různě.
2: A je tady spousta volného místa, kde by třeba byl někdo na vozíčku?
4: Určitě na vozíčku sem vozí děti dost často. Často chodí i s rodiči, protože malé děti jsou hospitalizované hodně s rodiči, většinou maminkami, ale i tatínci tady jsou. A pro rodiče je to také možnost vlastně vyjít z toho pokoje, který je pro ně často spojený s nějakou nepohodou, s nějakými špatnými zprávami a s bolestí. Tak se snažíme jim nosit i do těch pokojů, i mimo ty pokoje, jako i normální život.
2: Jak v současné chvíli vypadá personální zastoupení?
4: Téměř 30, jsou tady paní učitelky mateřské školy, těch je 7, jsou tady paní učitelky ze školy a pak jsou tady také vychovatelky školní družiny. A nemáme jenom tohle pracoviště, ale máme také odloučené v Bohunicích, kde je oddělení dětské psychiatrie. Pak máme kliniku infekčních onemocnění a plastickou chirurgii na Berkové. Teď pracujeme spolu s psychologi na tom, aby se otevřelo od září dětský stacionář psychiatrický. To pomůže zase dalším dětem, aby jim bylo lépe na světě.
2: To je krásné poslání, řekla bych, vaše práce. Přichází asi pedagogové.
4: Polední pauzu tráví.
2: Dobrý den.
4: My vlastně tady v těch prostorách běžně nejsme, jsme u dětí na oddělení, takže toto je ta chvíle, kdy přijdou a můžou si chvilku oddychnout a vklidu se najíst.
2: Učitelka mateřské školy Tereza Kordulová, co vás na té práci naplňuje a baví?
5: Dnešní den jsem začínala na chirurgii, kde jsem měla holčičku, která byla po operačním výkonu a byla hodně tvořivá, takže jsme tak tvořili a bylo to příjemné dopoledne, protože ona ráno tam ještě neměla maminku a tak poplakávala. Tím tvořením a tím, že jsme byli spolu, tak se zdálo chvíli, že by zapomněla na takové ty věci, co se týkají toho pobytu v nemocnici a že si to taky užila. Mě tady baví na tom to, že vidím to, že ta práce má smysl.
3: Určitě si pedagožky, se kterými natáčela Jarka Vykoupilová, zaslouží poděkování, protože převážně pro dlouhodobě nemocné děti není návrat do školy snadný a právě oni jim ho usnadňují. Já vám teď nabídnu písničky, které nestárnou a poté se vydáme zachraňovat zatoulaná a ztracená zvířata.

0: Cyklus Modré majáky pravidelně přibližuje práci záchranných a bezpečnostních složek. Zatoulaní psy, kočky a další zvířata, která buď unikla majiteli, nebo jsou zraněná či nebezpečná. To jsou potenciální klienti odchytové služby brněnské městské policie. Kolega Zdeněk Truhlář se proto vydal do útulku pro opuštěná zvířata na rozhraní čtvrtí Bystrc a Komín, který městská policie provozuje.
1: Strážník Bronislav Horák se právě vrací z jednoho z odchytů, kde jste zasahovali.
2: Tak zasahovali jsme v Lužánkách v městském parku, pobíhal tam na volno labrador černé barvy, kde se mi teda podařilo odchytit. Jednalo se teda naštěstí o pejska kontaktního, to znamená, že před námi neutíkal nebo přede mnou. Podařilo se ho odchytit klasicky na vodítko, tak jak to většinou bývá v 80% případů.
1: Co potom třeba ti psi, kteří se vyloženě nechtějí nechat odchytit, jaké nástroje k tomu používáte?
2: Pokud pes utíká, není agresivní a podobně, tak je to celkem problém. Snažíme se samozřejmě sehnat majitele nějakým způsobem, proto apeluji teda na lidi, aby pokud ztratí pejska, tak okamžitě informovali městskou policii, která informuje nás, protože někdy jsou ti psi opravdu neodchytitelní a potom víceméně záleží na štěstí, jestli se podaří, že zaběhne někam teda do míst, odkud není, jak se říká, úniku a podaří se ho odchytit teda zase tím způsobem, že na vodítko, případně pokud by byl agresivní, tak odchytovou tyčí, kterou teda používáme víceméně jenom v těch nejnutnějších případech, protože to pro psa samozřejmě není příjemné a stresuje ho to. A když je teda úplně nejhůř, tak musíme použít narkotizační pušku, s tím, že teda taky se nedá použít všude, protože přece jenom je to nebezpečný, musíme dbát teda na okolní prostředí a taky na to, že teda ten pes, pokud by se mu podařilo uniknout a usnul někde, kde bychom ho nedohledali, tak by mohl být problém, jo? Protože přece jenom 6 hodin by někde spal s otevřenýma očma a mohlo by dojít poškození zdraví, takže opravdu to používám jenom v těch nejnutnějších případech.
1: Máte tady nějaké nástroje ve svém speciálním vozidle?
2: Máme tady odchytovou síť, takzvaný podběrák, který se víceméně používá teda na odchyt koček, v případě, že jsou někde zraněný a jsou teda ve stavu, kdy nám nejsou schopni utíct, že? Protože prostě ty kočky to je problém trošičku a i na ostatní zvířata, případně, který teda velikostně odpovídají tomu podběráku. Pak tady máme kleště, opět teda na zraněný zvířata víceméně z bezpečnostních důvodů, aby teda nedošlo k našemu zranění při odchytu, to znamená víceméně na ty zraněný, na kočky, ale i ostatní zvířata a pak máme teda speciální na plazy, na hady.
1: Neodchytáváte tedy jenom psy a kočky, ale různá zvířata, která se zaběhnou nebo ztratí. Jaké nejexotičtější zvíře jste v poslední době odchytával tady v Brně nebo okolí?
2: No asi před rokem nebo před dvěma, tak se nám potuloval, tuším, že to bylo v Bohunicích, hrozný královský, někdo ho teda vyhodil, pravděpodobně, že už ho nechtěl, byl to teda dost velký had a bylo to teda naštěstí ještě snad měsíci v březnu, že teda byl víceméně v klidu, jo, že v těch teplotních podmínek, že byl prostě ještě podchlazený.
1: Pokud lidé uvidí nějaké toulající se nezaopatřené zvíře, mají volat přímo 156 anebo nějakou speciální linku?
2: Volat přímo na 156, protože to se týče teda nálezu zvířat, na to je zřízen útulek městské policie, takže aby se to tady rychleji zkrátilo přímo na 156 a tam kolegové z operačního střediska okamžitě informují o mě jako odchytáře a jedu na místo případně ho odchytávat.
0: Říká strážník městské policie Brno Bronislav Horák, se kterým si v útulku pro opuštěná zvířata povídal Zdeněk Truhlář. A ještě připomenu, že všechny díly cyklu Modré majáky najdete na našich internetových stránkách brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. A nás čeká ještě jedna reportáž o soutěži, která povzbuzuje talentované děti k tvorbě vlastní knihy.

Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Nezisková organizace Ekocentrum Brno každoročně pořádá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. O absolutního vítěze letošního ročníku se zajímal kolega Zdeněk Truhlář. S mikrofonem se vydal přímo do Ekocentra, které sídlí v Písečníku, drobné čtvrti na rozhraní Lesné, Štefánikovy čtvrti a Husovic, která byla kdysi takzvanou nouzovou kolonií.
1: Dobrý den.
2: V Ekocentru Brno mě vítá ředitel Zbyněk Zavadil.
1: Vítám vás v Písečníku a pojďte se podívat dál na krásné knihy.
2: Vy jste letos už po 22. udělili titul Moje veličenstvo kniha.
1: Je to tak, už 22 let existuje soutěž, která je zaměřená na literární tvorbu, ale nejenom literární, i vlastně knižní tvorbu dětí a mládeže. Pokud víme, je to jediná taková soutěž u nás v republice a vlastně letos jsme v tom 22. ročníku dosáhli velkého úspěchu i co do počtu účastníků, protože se zúčastnilo 100 krásných vlastnoručně vyrobených knih celé republiky.
2: My je tady teď vidíme v tom krásném prostředí Písečníku, ale díváme se na ten vítězný návrh, tak jak byste ho popsal pro posluchače?
1: Tak vítězem letošního ročníku, tím absolutním, který obdržel na rok ten titul Veličenstvo kniha, je Čestmír Samuel Brhel, který se účastnil v kategorii 6. až 9. třída jednotlivci a kniha, kterou vytvořil, má nejenom krásnou podobu knihařsky provedenou, ale i úžasný název, protože se jmenuje Kniha zřivá. A Kniha zřivá má ručně vyrobenou obálku, která má takový tajuplný modrý odstín. A co je na tom nejzajímavější, tak na hřbetu knihy vidíme takové reliéfní oko, magické. Přesně řečeno oko vidí nás, protože kniha, jak je uvedeno uvnitř, sleduje okolí a vše zaznamenává.
2: Můžeme nahlédnout i dovnitř, když knihu otevřeme, tak je tady několik textů.
1: Ta kniha je celá taková tajuplná, složená z popisů různých záhadných bytostí, míst, různých předmětů rituálních a je celá psaná ručně a každá stránka je vlastně takový samostatný obrázek. Takže ta kniha je opravdu takový magický zážitek pro čtenáře a i na první pohled už tušíte, že se v té knize bude dít něco tajuplného, záhadného.
2: Kdo tvoří porotu, která vybírá ty vítězné návrhy?
1: Porota je šestičlenná a tvoří vlastně odborníci na ty oblasti, které jsou současně kritériem výběru těch knih. To znamená, kniha je takové úžasné dílo v tom, že neobsahuje jenom tu literární složku, ale zahrnuje řadu dalších řemesel. Kdo chce vytvořit knihu, ji musí také nějak zpracovat knihařsky a tak dále, ilustrovat. Takže v porotě zasedají každoročně výtvarníci, spisovatele nebo novináři a další lidé, včetně odborníků třeba na knihařské zpracování.
2: Vy zde v Písečníku vystavujete všechny práce, celou stovku, celou tu sbírku?
1: Ano, skutečně jsou k vidění všechny ty soutěžní práce, ty úžasné knihy. Kreativita tvůrců je neskutečná, takže co kniha, to originál. A vlastně ta výstava je k vidění v Písečníku. Kdokoliv by měl zájem, tak až do 16. června v otvírací době inspiračního centra na ulici Písečník 94 v Brně.
2: A otvírací doba je jaká?
1: Otvírací doba je každý týden úterý, středa, čtvrtek od 15 do 18.30 hodin.
0: Brněnský Písečník, ve kterém Ekocentrum sídlí, má zajímavou historii. I o té se můžete při návštěvě dozvědět mnoho zajímavého. Takže to byl i tip na pěkný výlet do zajímavé části Brna. A to je pro dnešní nedělní podvečer všechno. Užijte si zbytek víkendu a buďte nám posluchačsky věrní i v příštím týdnu. Za pozornost děkuje a od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se pro tuto chvíli loučí Sandra Silná.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Epidemioložka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
4: Bylo 18 hodin.
5: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Brno vrátí původní název ulici, kde před vypálením stála velká synagoga. Zlínská zoo podle ministerstva životního prostředí nepochybila v případě úhynu slonice Ulu. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Zítra čekáme skoro jasno nebo polojasno a teploty do 29 stupňů. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Hana Florianová. Hezké odpoledne. Spálená ulice v centru Brna má po 80 letech získat svůj původní název u synagogy. Oznámili to organizátoři festivalu židovské kultury Štetlfest. Přejmenování má být v srpnu jeho součástí. Nynější název Spálená připomíná vypálení velké synagogy nacisty za druhé světové války.

0: války. Podle ředitelky festivalu Evy Jildizové její kolegové projednali změnu s obyvateli. Schválit to ještě musí v červnu zastupitelé města. Vedení města Zbíšov na Brněnsku plánuje kompletně zrekonstruovat kino Horník. Důvodem je dlouhodobé postupné chátrání budovy. Práce začnou na začátku července a hotovo by mělo být do konce příštího roku. Celková rekonstrukce vyjde na 35 milionů korun a město ji plánuje zaplatit z vlastních peněz. Podle nezávislého starosty Jakuba Dobšíka bude součástí kina i nová pizzerie.
1: Ve Zbíšově v tuto chvíli máme nedostatek. My tady nemáme vlastně velkou restauraci, která by vařila ve odpoledních nebo večerních hodinách. A my tomu chceme vdechnout nový život. Chceme, aby se to stalo nějakým takovým středobodem toho dění, jak té kultury v tom kinosále, tak ale i setkávání v rámci toho nového provozu té restaurace.
0: Ministerstvo životního prostředí uzavřelo šetření květnového úhynu slunice ulu ve Zlínské zoo. Podle výsledků kontroly zoo nepochybila a tragické události nebylo možné zabránit. Ministerstvo uvedlo, že šlo o mimořádnou situaci způsobenou přirozenou interakcí mezi zvířaty, pravděpodobně během pokusu o páření. Stejný závěr udělala také Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Podle ní k podobným střetům dochází u slonů v přírodě i v lidské péči. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat a vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
2: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
3: Počasí.
0: Zítra bude na jihu Moravy převážně skoro jasno nebo polojasno. Večer začne postupně od západu přibývat oblačnosti a teploty budou mezi 26 a 29 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně teď projíždějte po silnici číslo 55 u Lužice na Hodonínsku na nájezdu na hlavní silnici. Tam narazilo auto do bednění. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu přeje Hana Florianová.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

0: Příjemný podvečer, milí posluchači, je krátce po 18. hodině. Vítáme vás při poslechu druhé nedělní části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás opět, tak jako v poledne, zdraví Jan Kosík a také je tu se mnou moje milá kolegyně
1: Květa Navrátilová, dobrý podvečer.
0: V úvodu jsme poslouchali krásný valčík Hoffmanovy povídky v podání Bojanovské šestky a já věřím, že vás tato nahrávka příjemně naladila. Dnes, jak už jistě víte, tak slaví svůj svátek dámy, slečny, Ivety, Ivetky a pánové jménem Slavoj. Na Slovensku připadá dnešní den všem Robertům. Tak přijměte prosím mé srdečné gratulace. Náš telefon sem do studia je 726 46 52 00 a tak prosím volejte, těšíme se na vás. A paní Květo, kdo nám zahraje teď?
1: Tak bude hrát Gloria a manželé Gurští nám napsali krásnou polku s názvem Tři srdénka. Zaspívají nám Lubica Špačková, Marie Stejskalová, Roman Zavadil a Václav Štěrba. Tak.

0: Tak a jako první se nám dneska do studia dovolal pan Kunert Stupes. Dobrý podvečer, zdravím vás.
1: Kunert, jsem tady zpátky. Posledně byl zahrát ty písničky pro našu neteř, Eriku Snodkovou, která se včera dožila 50 let.
0: A co byste jí chtěl popřát pěkného od srdce?
1: No, včera jsme jí popřáli, protože bylo posezení. Mm-hmm. A teď bych chtěl poslat, kdyby to bylo možné, tak Tupecký žbánek nebo od Buchlova.
0: To se omlouvám, my už písničky tady máme předchystané dopředu, takže určitě tam bude další pěkná písnička, která věřím tomu, že taky potěší.
1: Ano.
0: Takže jestli je to všechno, já vám děkuju, že jste zavolal a druhý v pořadí se k nám dovolal pan Lojza z Otrokovic. Dobrý podvečer.
2: Dobrý večer, já bych prosil pěknou písničku pro moji dlouholetou přítelkyni a současně pečovatelku, kterou jsem prožil pěkný 20 let. Projezdili jsme celou republiku několikrát, byli jsme i v zahraničí, ale před 8 rokama se mě stal úraz na zahradě, kde jsem spadl na hlavu, skončil jsem na úrazovce, ležel jsem tam 2 měsíce, každý den mě navštěvovala i ty dny, co jsem byl bezvědomý. A asi týden před tím 2 měsícama končícíma jsem se dozvěděl, že budu propuštěn. Ale řekli mě, že budu ležák. Tak já jsem říkal, Aničko, prosím tě, uteč pryč, neber si mě dom, ať mě dají někde do ústavu, ať mě tam nějak dožiju. Ona řekla, že by to nikdy neudělala a vzala si mě dom. A do dneška, už je to 8 roků, se o mě stará 24 hodin denně.
0: Tak a pane Lozo, určitě by bylo dobré říct, jak se vaše přítelkyně jmenuje jménem.
2: Anička Bodehnalová.
0: Tak ano, děkujeme.
2: Anička Bodehnalová, která má ve středu 80 roku, 10. A já mám 94, tak ona se o mě stará. A nejhorší na tom je to, že ona se nevzdala, vypůjčila chodítko na chirurgii, zehnala chodítko a naučila mě chodit. Ano, do Francouzských horích. No a nejhorší na tom je to, že během těch 8 roků oba dva jsme prodělávali různé nemoci. Já ani nebudu jmenovat, protože to dnes to nikomu nepřeju.
0: Takže se staráte jeden od druhého.
2: Já bych chtěl za to poděkovat. To všechno pro mě teda vytrpěla a pro mě dělá a jsou rád, že ho mám. A já nevím, jak se jim mám odděčit, ale to 10. ve středu v poledne, kdy bude mě 80 roku, i zaspívám hymnu.
0: Tak to bude hezké.
2: Si velice vážím toho, co pro mě udělala.
0: A já věřím, že potěší teďka následující písnička, paní Květo, která to bude?
3: Ano, Fanoš Mikulecký, Po dolině tichý větří povívá, zpívají sestry Bartošovi a bude hrát brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak a teď tady máme jeden e-mail z Valašska. Píše ho paní Kroupová Božena z Valašské Senice. Dobrý den, zdravím vás z Valašska. Prosím o blahopřání a pěknou písničku pro paní Ivetu Obadalovou z Lačnova, která dnes slaví svátek. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinnou pohodu a spokojenost, lásky od nejbližších a boží požehnání. To jí ze srdce přeje manžel Rostia, dcery Lucka, Katka a Silvínka z Protějšky, malý vnouček Adámek posílá babičce velkou pusu, k přání se připojují obě maminky a sourozenci Hanka a Petr s rodinami. No a včera oslavila narozeniny paní Draha Krajčová ze Střelné a do dalších let jí ze srdce přejeme hodně štěstí, hlavně zdraví, rodinnou spokojenost a boží ochranu. Zítra také oslaví krásné 70. narozeniny paní Marta Slováková z Lačnova. Přejeme jí hodně štěstí, pevné zdraví, rodinnou pohodu a spokojenost, spoustu lásky, radost z dětí a vnoučat a do dalších let boží požehnání. To jí za celou rodinu ze srdce přeje sestra Božka a bratr Josef s rodinami.
2: Ano, a doplníme písničkou, polkou Blahoslava Smišovského, Stanislava Pěnčíka, Pavlovická stará hora. Bude hrát frajárka, zaspívají nám Helena Brodová, Věra Zámečníková, Miroslav Mordych, Josef Zámečník a Aleš Podařil.

0: Tak práve sa k nám dovolal pán Mirek Pokorný. Zdravím vás, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Ja bych měl dneska dvě přání. Jedno je pro moji vnučku Ivetu z Frenštátu, která má svátek dneska.
0: A řeknete i její příjmení?
1: Čatlošová.
0: Ano, děkuji.
1: A je ve Frenštátě je kadeřnici.
0: Uh-huh.
1: A druhé takové přání speciální bych měl. Stalo se mi před 14 dní, že jsem skolaboval, spadnul jsem normálně a na chodník rozbil jsem si loket a to. A zachránili mě minimálně dvě studentky zemědělské školy tady zde v Rožnově pod Radoštěm, které mě doprovodili až domů do bytu, tak by se jim chtěl poděkovat za to, že se mě ujali. A já nevím jejich jména nic, protože já jsem byl tak v šoku, že jsem z toho, že jsem nebyl schopný si nějak zjistit, jak se jmenovali ty holky.
0: Rozumím.
1: No, ze zemědělské technické školy v Rožnově.
0: Určitě jim rádi necháme zahrát teďka.
1: Ano,
0: tak se opatrujte a děkujem, že voláte.
1: Já vám děkuju a naschledanou.
0: Tak a zkusíme teďka vzít ještě. A tak už se nám to tady teďka ztratilo, takže já tady ještě rychle přečtu, co tady mám. Blahopřání, dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání. A tu písničku posílá kamarád Broněk. A ten Broněk tady má ještě jedno přání, že by chtěl nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Takže taky posílá kamarád Broněk s maminkou. A zahrajeme si písničku.
2: Ano, písnička bude Jaromír Vejvoda, Kvetou máky v poli. Polka otextoval Karel Mlíšek a bude hrát Saloní orchestr.
3: Český rozhlas Brno.

0: A z Dubňan se nám právě před chvilkou dovolal pan Stolarský Eduard. Já vás zdravím, dobrý večer. Tak, pan Stolarský Eduard z Dubňan, máme ho? Nemáme, takže se nám odhlásil. Takže paní Marie z Moravce.
1: Dobrý večer. Zdravím vás a vaši kolegyni, paní Navrátilovou Pětu a vás, pane Kosi.
0: Děkujeme, dobrý
2: večer. Ano, děkujeme.
1: Chtěla bych poslat písničku do Lanžota, do Nivnice, jejich dceři Janičce, do Miroslavy a do Otnic, jako poděkování za písničku, které nám posílají. Děkujeme jim za to, to jim přeji Marie a Zdeněk z Moravce a na oplátku jim posíláme písničku zase my a tato písnička bude také pro paní Navrátilovou a pro nového moderátora pana Kosíka. Děkuji a zase někdy nashledanou.
0: No my vám moc krát děkujeme za krásné přání a samozřejmě budeme určitě rádi pro vás hrát a vybírat krásné písničky, krásné melodie, ano, aby jsme vám dělali radost. My taky děkujeme. A ještě tady mám srdečné přání paní Aničce Prášilové z Uherského Hradiště, která dovrší v neděli, to znamená předpokládám, že dnes, 80 let. Celá rodina jí přeje do dalšího života hodně zdraví, štěstí a pohody a za celou rodinu přání posílá sestra Milka. Takže a zahrajeme si písničku.
2: Ano,
0: to teďka
2: je už připravena. Josef Konečný, Večer se sklání. Žadoviáci nám zahrají tento valčík a zaspívají nám Lenka Králová a Lenka Rybová.

0: Tak, práve sa nám dovolala pani Marie Ševčíková z Morkúvek. Dobrý podvečer.
1: No pekný podvečer vám taký přeju a chtěla bych poděkovat za Hofmanovy povídky. Mně se s tím udělali takovou velkou radost, protože opravdu je to krásný valčík. Dlouho jsem ho neslyšela. A tak když mám takovou radost, tak bych chtěla tu radost poslat mé sestře, tak když jí zahrajete nějakou písničku, ona má taky ráda písničky různý, jak s dechovkou, tak nějaký ty s cymbálkou. Když jsme byli mladší, tak jsme spolu zpívávali. A takže je to paní Alenka Novotná z Bole Radic, moje sestra. A pak ještě bych taky radost chtěla udělat vnukovi Václavovi Stehlíkovi z Bole Radic, protože mě udělal radost tím, že v pátek skládal maturitu, všechno dobře dopadlo. No a ještě bych chtěla pozdravit také Tomáška Plajera z Morkůvek, taky ať se mu všechno daří a je spokojený a zdravý. A vám teda přeju taky hodně zdraví, mějte se pěkně, buďte veselí tak, jak jste.
0: Děkuju. A já moc děkuju za to, že voláte, že se vám líbila naše úvodní písnička Hofmanovy povídky. Ano, máte pravdu, opravdu tam Bojanovská šestka ji zahrála velice příjemně, velice hezky a velice rád jsem ji zařadil do dnešního vysílání. Takže děkuju za váš ohlas. Mějte se pěkně.
1: Já vám taky děkuju. Mějte se
0: vám
1: hezky.
0: Vám taky. Naschledanou. A před chvilkou se k nám dovolal na oplátku, protože jsme přáli panovi Vilémovi a květince z Pitína, tak pan Vilém volal zpátky, takže taky děkuje za moc krásné přání, takže vyřizuji a mám tady ještě jeden vzkaz. Dobrý večer, dneska má svátek kamarádka paní Iveta Vlčková z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a lásky a božího požehnání. Přeji manžel Radek, děti s rodinami, sourozenci s rodinami, rodiče a kamarád Broněk a kamarád Ludvík s rodinou. A zahrajeme si teďka písničku, paní Květo.
2: Ano, Metoděj Prajka, Kupte si moje pohledy, hraje Zlaťulka, zaspívej nám Jana Janošková a Jaroslav Snopek.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak a dneska podruhé se k nám dovolal z Dumňan pan Eduard Stolarský, tak vás vítám ve vysílání, předtím nám to vypadlo,
2: díky.
1: Tak zkusme to ještě jedenkrát.
2: Zdravím všetkých v tom rádiu a chtěl bych nechat zahrát neteří Janě Kiclovej k narozeninám, jako které oslaví, myslím, 14. to je jedno. A chtěl bych, jako aby byla zdravá a aby se jí dařilo v životě. Děkuju.
1: Rádo se stane. Mějte hezký den. Naschledanou. A teď tady ještě mám e-mail od pana doktora Jana Boleslava, který posílá přání k zítřejším 99. narozeninám paní Anny Jálové. Píše se v dopise. Přeji jí všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a radost ze syna Jiřího a dalších blízkých. Ve stejný den na svátek svatého Medarda oslavím též já 67 let. A dopis potom pokračuje, neboli e-mail, a taky posílá pozdrav i mě, teďka, jakože zástupci podluží ve folklorní redakci pořadu Na pěknou notečku a píše tady, že se známe nějaký čas a stejně jako já i pan doktor Boleslav má rád písně Františka Hřebačky alias Fanoše Mikuleckého a od něho už jsme si dneska jednu písničku tady teďka hráli. Takže zahrajeme si teďka kterou, paní?
3: Další písničku, ano. Bude to Smutná milenka, Polka, Antonín Pelc, Josef Indra, Božena Fialová, Božejáci a zaspívají nám Lukáš Leitner a Jana Vondru.

0: Dobrý den, prosíme o pěknou písničku pro paní Boženku Šprňovou z Troubek k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody a radosti z vnuků a pravnoučka jí přejí Mitkovi, Majksnerovi a Klabalovi. Tak čtu z e-mailu od paní Dagmar Klabalové. A teďka tady máme jednu vzpomínku. Dobrý den, chtěla bych touto cestou poslat tam nahoru do nebíčka vzpomínku na mého tatínka, pana Karla Večeřu. Ten nás bohužel opustil přesně před rokem 7.6.2025. Neustále na něho vzpomínáme a nikdy na něho nezapomeneme a vzpomínka bude i na moji milovanou maminku, která už tady bohužel není 7 let. S láskou vzpomíná dcera Romana s rodinou z Rackové. Takže pustíme si písničku.
1: Připojíme písničku. Chtěl bych se ti vzdát, Roman Zavadil, Miloslava Gurská, zahraje nám Podlužanka a zaspívá Jan Sedláček.

0: A ještě tady máme poslední tři e-maily, které přišly. Dobrý večer, dneska má svátek kamarádka paní Iveta Michalcová z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a lásky a božího požehnání. Přijímá žel, děti s rodinami, sourozenci s rodinami, rodiče, rodina Kadlčková a rodina Krhovkova. Druhý e-mail, že dneska má svátek také paní Iveta Pečivová z Horního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a lásky a božího požehnání přejí manžel Michal, syn Tomáš s rodinou, dcera Evička, rodiče, sourozenci s rodinami, rodina Zapetalová a rodina Uhorová. A do třetice tady máme, že máme zahrát. Zahrajte prosím k svátku mé milé Ivetce Janku do Suché Loze a jejímu manželovi Petrovi jen tak pro radost a zároveň bychom rádi pozdravili milého kamaráda pana Vítěnka Petráše a jeho milou maminku Toničku blížícímu se svátku a taky všem milým přátelům a velký dík za přání s písničkou posíláme Marušce a Zdenkovi Hanákovým do Moravce a milé paní Marušce Jeřábkové do Kostic a všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a lásky. S pozdravem přejí Maruška a Mirek z Nivnice.
1: A zazníváčík ve Starých horách Jiří Wolf napsal Vladimír Salčák. V Racoviáci zahradí zaspívají Lubomír Mráka a Anna Mráková.

0: Budeme se loučit. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová.
1: A já, Jan Kosík.
0: Ano, a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou už zítra v poledním a podvečerním čase.
1: A dnes se ještě rozloučíme orchestrální skladbou s názvem Lanžočanka od stejnojmenné kapely. Přejeme vám dobrý poslech
0: a krásný nedělní večer.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Pro klienty se nic nemění. Lidé můžou složit vánoční fanfáru pro Brno. Ty vítězné zazní o adventu. Tenistka Kateřina Siňaková je po 11. grandslamovou šampionkou v deblu. Zítra bude skoro jasno nebo polojasno a teploty do 29 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Hezký podvečer. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy csszz.cz bude nově na adrese csszz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky, říká za správu Jakub Vejček.
3: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně e-portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
2: Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci tím, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před falešnými weby. Městská část Brno-Střed vyhlásila soutěž o složení vánočních fanfár. Čtyři vítězné skladby pak v podání žesťových kvintet

0: tu zazní v centru města, vždy o adventní neděli. Skladatelé nejlepších fanfár také dostanou finanční odměnu. Podmínky soutěže přibližuje mluvčí městské části Michal Šťastný.
1: Skladba by měla mít zhruba od minuty a půl až do pěti minut. Přihlášky budeme přijímat do 31. srpna, a to v podobě notového zápisu a nahrávky MP3.
0: Na náměstí 9. května v Boskovicích začnou v červnu úpravy prostoru u školy a okolí. Jejich součástí bude kácení stromů a výsadba zeleně, taky instalace nových herních prvků a dalšího vybavení pro děti z místní školy a družiny. Úřad na to vyčlenil téměř 5,5 milionu korun. Že kácení neohrozí volně žijící ptáky, už prověřili ornitologové. Radnice chce mít práce hotové do konce srpna. Sport. Tenistka Kateřina Siňáková vybojovala na Roland Garros 4. titul ve čtyřhře a celkově získala 11. grandslamový titul v ženském deblu. S Američankou Taylor Townsendovou dnes porazili ve finále na pařížské antuce srbsko-kazašskou dvojici Alexandru Kruničovou a Anu Danilinovou 6-2 a 7-5. Splnili roli nasazených jedniček a získali 3. společný titul. Ziskem 11. grandslamového titulu v ženské čtyřhře se deblová světová jednička Siňáková přiblížila v historickém žebříčku Janě Novotné. Ta je v čele pořadí s 12 tituly. Počasí. Zítra bude na jihu Moravy převážně skoro jasno nebo polojasno, večer začne postupně od západu přibývat oblačnosti a teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Čerstvá nehoda je teď na 195. kilometru D1 ve směru na Vyškov. Pravý jízdní pruh je kvůli nehodě dvou aut úplně neprůjezdný. Začíná se tvořit kolona. Zpomalte, ale projedete bez problému. Šťastnou cestu vám přeje Hana Florianová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam tzv. Personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu, či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějaký extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Betty, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se dzuru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšly vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: v ordinaci rodiče? Jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na jipu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho onemocnění?
3: Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano, ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně je podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak jsi to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat. Moje příspěvky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda a tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná, to znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhle tom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny, záleží samozřejmě jak mé polažbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama, a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: Ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech, a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatujou z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to, a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle, a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostali ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná, a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš instagramový účet, Betinko.
3: Betty_d_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání, děkujeme. A já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No, já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Synagoga v Hartmanicích slaví 20 let od znovu otevření. Spravedlivý mezi národy František Jaroš. A připomeneme život historika Tomana Broda. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Od roku 1883 byla synagoga v Hartmanicích na Šumavě domem modlitby pro více než 200 obyvatel židovské víry. Po válce v ní byla truhlárna a sklad pneumatik. Po bezmála 7 dekádách, přesně před 20 lety, navrátilo nejvýše položené synagoze v České republice důstojnost občanské sdružení dnes spolek Památník Hartmanice. A my už jsme ve spojení s jeho předsedou, novinářem Michalem Klímou. Dobrý večer, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl dát druhý život zrovna synagoze v Hartmanicích?
2: Tehdy, krátce vlastně po pádu komunismu, se vedla velká diskuse o důsledcích Mnichovské dohody, o vyhnání Němců poválečném, a v této diskusi se zapomínalo na to, že v tom pohraničí žila velká židovská menšina, která měla, přestože by to tedy byla menšina, měla velký vliv, protože vlastně tam provozovala průmysl a dávala zaměstnání všem obyvatelům. Jenom na Hartmanicku byla jedna z největších světových továren na stanylové zátky k lahvím. Byla tam obrovská továrna zrcadla, které se vyvážely do celého světa. Sklářský průmysl, ohromný třevařský a tak dále, to všechno tam provozovali Židé v Hartmanicích, tamní obyvatel pan Bloch. A mně přišlo zajímavé prostě a důležité toto připomenout, a protože taky v té době se otevřel ten bývalý vojenský prostor, který vedl podél velké oblasti, podél hranic s Německem, tak se tam mohlo začít jezdit a já jsem najednou narazil v Hartmanicích na to, že se tam prodává budova synagogy, která byla značně zničená, a říkal jsem si, že by to možná byl zajímavý prostor právě proto, aby se to, o čem jsem mluvil, připomenula.
1: A podařilo se jakoby oživit tu historii?
2: No já si myslím, že se to podařilo velmi dobře, a když čtu v paměti v té knize návštěv, tak tam je prakticky bezvýhradná chvála a návštěvníci většinou velmi dobře pochopili tu myšlenku, to znamená ukázat to, jak tam ta tři etnika, to znamená Češi, Němci a Židé, žili vlastně v míru několik století a jakým způsobem to spolužití přinášelo všem prospěch. My jsme v té době byli vlastně první expozice, která vůbec mluvila nejenom o Židech, že tam žili, ale že tam žili také Němci, protože tehdy zkrátka byly stále ještě v těch muzeích ty komunistické expozice, které potlačovaly ten fakt, že tam prostě nežili většinou Češi. Takže myslím si, že ta expozice se trefila do toho požadavku nebo do té poptávky návštěvníků, a to, že tam vedle sebe jsou pochvalná vyjádření návštěvníků z Izraele, ze Spojených států a současně z Německa, že to svědčí o tom, že se nám to podařilo.
1: Vy zároveň po 20 letech synagogu předáváte dál. Komu a proč?
2: Po 20 letech jsme se dohodli krajem plzeňským a s muzeem Šumavy, že převezmou i tu budovu, i tu expozici. No jednoduše proto, že pro mě to vlastně bylo druhé zaměstnání a to se prostě nedá dělat věčně. Byl jsem tehdy zkrátka, když jsme to koupili, o 25 let mladší a jaksi v tuto chvíli jsem dospěl k názoru a dohodli jsme se s manželkou, že prostě nastal čas, abychom tu synagogu předali do dobrých rukou. Ono taky. Mezitím samozřejmě ta situace těch institucí se úplně změnila. I když jsem říkal, že před těmi 25 lety ty instituce ještě nebyly tak konsolidované, navíc těch památek zničených byla celá řada, takže myslím si, že od té doby se ta situace změnila a ta situace i v tom muzeu Šumavy a v plzeňském kraji zkrátka dozorala do toho, že už na to mají kapacitu se o to postarat.
1: Říká předseda spolku Památník Hartmanice Michal Klíma. Děkuju moc a hezký večer.
2: Také děkuji. Naschledanou.
1: Herečka a zpěvačka Hana Frejková v žertovné jidiš písni z předválečné východní Evropy vypráví o židovi, kterému jeho obchody ale vůbec nešly.
3: Šprajcich měl mit gitte tricht, mit gitte tricht.

0: spravedlivých mezi národy je více o jednoho Čecha. Izraelský velvyslanec v Česku Amir Weisbrod ocenění tento týden udělil in memoriam Františku Jarošovi a předal jeho potomkům. Příběh Františka Jaroše je svědectvím mimořádné odvahy a lidskosti v době nacistického pronásledování. S Josefem Kapelem se setkal v lazaretu koncentračního tábora Flossenburg, kde mu poskytl pomoc. Ta významně přispěla k jeho přežití posledních měsíců války. Po osvobození jej přivedl do svého domova v Praze, kde o něj společně s manželkou a dětmi několik měsíců pečovali, než nabral sílu k dalšímu životu. Josef Kapel později odešel do Izraele. Na slavnostním aktu natáčela Daniela Brůhová.
1: Mimořádnost slavnostního předání ocenění Spravedlivý mezi národy podtrhlo i oznámení velvyslance Izraele Amira Weisbroda v češtině.
2: Udělání titulu Spravedlivý mezi národy potomkům pana Františka Jaroša je bez pochyby jedním ze nejsilnějších okamžiků tohoto roku.
1: Ocenění převzala dcera pana Františka Jaroše, Alena Vaňková, která byla hluboce dojatá.
3: Pro mě byl zkrátka tatínek. Zemřel v 1980. Ten Pepíček pro mě, to Josef Kapel, mi nejde. Ten se tady objevil vlastně až před covidem.
1: Josef Kapel si dal obrovskou práci, aby našel Františka Jaroše a také jeho dceru Ivu, která Josefovi pomáhala po válce s adaptací na nový život a provázela ho Prahou. Jak komplikované to bylo, popisuje vnučka Františka Jaroše, Barbora Růžičková.
4: Nás oslovil e-mailem AMI, což byl pečovatel pana Josefa Kapela v jeho posledních letech, a pak následně pan Offen Cohen, což je manžel Sigal Cohenové, což byla dcera bratrance pana Kapela, který asi jako jediný spolu s ním přežil tu druhou světovou válku.
3: A navíc jsme se s touhletou částí rodiny sešli. Oni přijeli a vyhledali nás.
4: Zase jsme se dozvěděli jinou část toho příběhu, protože my jsme znali jenom malý kousek, tak jsme slyšeli i to, co se traduje na té druhé straně. Pan Cohen se svojí rodinou udělali celou takovou brožuru o životě pana Josefa Kapela a dozvěděli jsme se teda něco víc o tom, jak vlastně jeho osud byl po té válce.
3: Mně teda teprve teď došlo, že tím, že ten Pepíček přežil, zase přibylo na země kouli takových lidí. Říkám si, tak nebylo to tak úplně jen tak, že ten tatínek mu pomohl, nebo že si oni si museli pomáhat zájemně.
1: Ano, příběh má své zákruty. Nejprve Josef Kapel pomohl jídlem Františku Jarošovi. Ten zase zachránil Josefa na pochodu smrti. Potvrzuje to i ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
5: Ten příběh sám o sobě je natolik emocionální, že by skutečně vydal na knihu nebo na film, protože když se řekne 6 milionů obětí holokaustu Shoah, tak je to tak anonymní věc. Teprve ten život, který před námi vyvstane, je nesmírně cenný. Já jsem rád, že to je také záležitost, která je společným podnikem českých zástupců paměti národa především, ale také Jad Vašem. A myslím si, že bychom v této spolupráci měli a mohli pokračovat ještě hlouběji, protože Jad Vašem bude otevírat svoji pobočku v Německu, bude v Lipsku, protože i blízkost Terezína určitě hrála roli a možnost přeshraniční spolupráce je také něco, co není zcela obvyklé i v těch izraelsko-evropských souvislostech.
0: Zbrend neboli hoří skladbu polského jidišbásníka Mordechaje Gebertyga z doby druhé světové války naspívala opět Hana Frejková. Starter noch, die Welt der Flammen als Arum schon brennt. Und ihr steht und guckt das Säuse.

0: brand, Bredalek, es brennt. Oi, unser Ohr im Städtel nebech brennt. Es haben schon die Feierzungen, das ganze Städtel eingeschlungen und die weise Winden...
1: Ještě, že člověk neví, co ho čeká, tak se jmenuje kniha vzpomínek, které vydal historik a přeživší holokaustu Toman Brod. 23. května zemřel ve věku 97 let. Jako historik se zabýval československým odbojem za druhé světové války na západě a československo-sovětskými vztahy a se studenty neúnavně besedoval o svých válečných zkušenostech. Jeho pohřbu se zúčastnila Jana Šustová.
2: Pohřeb Tomana Broda se konal ve čtvrtek 28. května. Jedním ze smutečných řečníků byl jeho bratranec, novinář Petr Brod, který připomněl Tomanovo dětství, kdy byl ve 13 letech v červenci 1942 s bratrem a maminkou deportován do Terezína.
3: Toman prošel některými z nejhorších táborů, které měla nacistická říše k dispozici. Tady mám na mysli hlavně Osvětim, kam se dostal z Terezína.
2: Holokaust Toman Brod přežil jako jediný z rodiny. Osvobození se dočkal v pracovním táboře Gross Rosen.
3: Byl zcela vyčerpaný a nemocný a ještě si nesl následky dlouho po válce, když například onemocněl tuberkulózou.
2: Po válce Toman Brod vystudoval historii a začal pracovat ve vojenském historickém ústavu. V roce 1948 vstoupil

0: takže ho STB zase odstavila. On potom odešel v zásadě do důchodu předčasného, účastnil se různých disidentských aktivit, psal práce, které vycházely samizdatem nebo psal je do šuplíku a velice ožil pochopitelně po sametové revoluci roku 1989, která mu otevřela cesty do zahraničí, cesty k publikacím, cesty k volnému projevu, cesty k tomu, že mohl jezdit do škol a vypravovat o svých zkušenostech za nacistické okupace. Zapojil se do editace Terezínské pamětní knihy, kde jsou zaznamenána všechna jména lidí deportovaných do Terezína nacisty, ale on se především věnoval mezinárodní politice, československé zahraniční politice vůči Sovětskému svazu.
1: Ve vzpomínkách na Tomana Broda při pohřbu zaznělo i vyprávění o krásných chvílích, které s ním zažívali děti. Slovo má Zuzana Brodová.
2: Velká legrace s ním byla, vymýšlel si neustále pohádky, příběhy. Jeho vnučka Rivka například popsala tuto následující vzpomínku. Když si se mnou hrál na pohádky, navrhoval, že on by měl hrát Zlatovlásku, protože kde je psáno, že to nejde.
1: Toman Brod se usilovně věnoval osvětě mezi mladými lidmi a besedoval s nimi o holokaustu, jak říká Lea Brodová.
3: Mluvil velmi věcně, ale jakoby bez emocí. A to je typický pro lidi, kteří ty hrůzy prožili, protože kdyby ty emoce mohli cítit, tak by je to zabilo.
1: Toman Brod je pohřben na Novém židovském hřbitově v Praze.
4: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Prezident Petr Pavel oslovil prostřednictvím videokonference Globální fórum amerického židovského výboru ve Washingtonu. Ve své řeči zdůraznil význam demokratických hodnot, mezinárodní spolupráce a boje proti antisemitismu. Sociální sítě v Evropské unii nedostatečně odstraňují nenávistný obsah. Ve své zprávě to uvedlo Appeals Center Europe, nezávislý orgán, který řeší spory mezi uživateli a online platformami. Centrum přezkoumalo 1400 příspěvků, které uživatelé nahlásili jako nenávistné. Platformy je přesto ponechali dostupné. 70% z nich ale podle analýzy centra odstraněno být mělo. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a neslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
5: Český rozhlas zprávy. Na polích v České republice mohou končit toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Výlemnici na Semlsku zmodernizovali a rozšířili kamerový systém. A počasí zítra bude převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Někteří zemědělci v České republice používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomně. Dokument má k dispozici server iRozhlas.
6: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Vedení Jilemnice na Semelsku nechalo rozšířit a také zmodernizovat městský bezpečnostní kamerový systém. Zaměřilo se hlavně na problematické oblasti, například na autobusové nádraží. Kamery mají pomoci s udržováním bezpečnosti ve městě.
7: U některých kamer můžou policisté nebo strážníci s obrazem otáčet a přibližovat ho. Radnice na umístění kamer spolupracovala s městskou a státní policií a řediteli některých organizací. Projekt obsahoval modernizaci celého kamerového systému po městě. Celkově

0: náklady vyšly na 8 milionů korun. Většinu město zaplatilo z dotace. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Vedení radnice v Šumperku investuje 1 milion korun do dvou projektů, které vybrali obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Letos volili celkem z 10 návrhů. Peníze z rozpočtu města promění šumperská hřiště i sportoviště, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Největší podporu získal návrh na vybudování rodinné zóny s pergolou a vzduchovou trampolínou v areálu baseballového hřiště. Druhým vítězným projektem je osvětlení atletického oválu a fotbalového hřiště u základní školy Sluneční. Sport.
1: Na diamantové lize ve švédském Stockholmu skončila po 40 závodech a 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armana Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý. Vyhrál Australan Marshall. Počasí. Zítra bude slunečno a teplo, mělo by být jasno až polojasno, až později odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti a maxima mezi 23 a 28 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na hlavním tahu 9 z Dubé do Mělníka za Deštnou v Serpentinách stále odklízí následky po nehodě motorkáře. Projedete Kyvadlově, zdržení už ale není nijak dlouhé, maximálně do 5 minut. Šťastnou cestou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Teď už je tu pro vás hit paráda Česká 12. Příjemný poslech.
4: Česká 12.
5: Poprvé v novém měsíci, tedy v měsíci červnu roku 2026, vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, mám pro vás 3 novinky. A ty novinky mají Martyho Banda, skupina Slza a zpěvačka Nicole Votrubová. A s tou si také o té písnice, která bude nasazena do České 12 dnes, popovídám. To bude ale až za chvíli a mám pro vás logicky i 9 největších hitů týdne. Rovnou vám prozradím, že není příliš změn v žebříčku hitparády Česká 12, ale ty změny, které jsou, tak ty stojí za to. Představíme si dnes 70., 71. a 72. novinku letošního roku, ale začneme písničkou, která před 5 lety dostala ocenění Zlatá Česká 12. Jmenuje se Holka Online, zpívají Josef 9. a Majda Čejková.

Josef IX. A Majda Čejková, Holka online, písnička, která v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. My jsme v roce 2026 a já mám pro vás dnešní tři novinky. Ta první bude od kapely, která už soutěžila v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou Loser. A dnes nasazujeme novinku Druhý rande. Ta kapela se jmenuje Martyho banda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: První dnešní a zároveň 70. novinka hitparády Česká 12 v roce 2026, druhý rande, autor hudby a textu Martin Hon, to byla Martyho banda. Kapela Slza si v poslední době libuje ve spolupracích s jinými interprety. Roztančený single Mayday napsali Petr Lexa a Lukáš Bundil s Adamem Mišíkem. Track Srdcová dáma zase s fenoménem současnosti a ten se jmenuje Slavíček. A druhý jmenovaný single se dočkal velké podpory fanů. A možná i to bylo impulzem k další spolupráci s tímto mladým zpěvákem a autorem. Tentokrát vznikla Holka z plakátu.

0: České dvanáctky.
1: Zpěvačka Nicole Votrubová je na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Martine, ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se krásně, úplně úžasně. Jak ty?
1: Já se mám taky docela dobře. Sedím tady u mikrofonu a čekám na tvoje odpovědi, takže otázka první. Máš novinku v hitparádě Česká dvanáctka, za chvíli všichni uslyší poprvé. Kdo ji napsal?
2: To je úplně skvělý. Prosím tě, napsal jí Peťa Jablonský, co se týče textu, a hudbu k ní složil můj klávesák Petr Daniel Varous. Zároveň je to úplně jeho první píseň, kterou složil, takže z toho máme všichni obrovskou radost.
1: A jak k tomu došlo?
2: Došlo k tomu tak, že Peťa měl nějaký nápad na melodii a začal mi hrát a já říkám, to je tak krásný, co to je za písničku, co neznám, a on, to jsem si teď vymyslel, říkám, jo, to jsi vymyslel, no tak jdem ji udělat.
1: Takže tady vzniklo to tak, že nejprve byla hudba a potom text?
2: Přesně tak, nejprve vznikla hudba, Peťa mi to nahrál, já jsem potom oslovila Peťu Jablonského, který už mi pár textů napsal, a Peťa je prostě neuvěřitelně šikovnej na texty, a vlastně jsme přemýšleli nad tím, jaké téma zvolíme k této písni, tak jsme se s Peťou sešli a teď vlastně jsme si povídali a nakonec asi po hodině, co jsme si jenom povídali a nemohli jsme přijít na to, o čem ta píseň bude, tak se mě Peťa zeptal, no a jak se vlastně máš? Říkám, hele, vlastně dobře. Ale tak víš co, jsou dny, kdy to je takový lepší, pak jsou dny, kdy bych se nejradši zavřela doma a vůbec nevylejzala, a on říká, no tak to je úplně nejlepší téma. Takže takhle to vlastně vzniklo úplně random.
1: No a my jsme začali vlastně tou otázkou, jak se máš, takže tím také skončíme. Ať se máš ještě lépe, měj se hezky, ahoj.
2: Moc krát děkuju, mějte se taky moc krásně a děkuju.
1: Není zač, a tady už je novinka, která má název Jsou dny, zpívá Nicole Votrubová.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky, můžeme začít hlasovat. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMSky, a to ve tvaru hit mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat, tedy hit mezera 12, 11, hit mezera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Hlasovat můžeme klidně pro všechny písničky, jak jsem to teď říkal, ale pro každou z nich můžeme hlasovat jen jednou. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, tady je SMSka hit mezera 12. Hit mezera 11 má písnička Holka z plakátu skupiny Slza. A poslední dnešní novinka jsou dny Nicole Votrubová. Ta má SMSku hit mezera 10. Jdeme na aktuální žebříček této hitparády a než vám pustím písničku, která je na 9. místě, musím říci, že podle nejnovějších průzkumů poslechovosti, nejen že poslouchá hitparádu Česká 12 víc lidí než v tom předcházejícím období, ale to se mi líbí nejvíc, já už jsem to říkal před týdnem a tak to rád zopakuji, máme i nárůst vás posluchačů během té hitparády. To znamená, že vás zajímá má nejen to, co je nového, tedy ty tři novinky, ale hlavně to, kdo vyhraje hitparádu. No a to je celkem logické. Kdo vyhraje dnes, to se dozvíme ještě za dlouho. Teď to 9. místo. Toulaví zpěváci, skupina Jelen a Adéla Orlová.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Toulaví zpěváci a Jelen s Adélou Orlovou. Když autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý psala tuhle písničku před několika desítkami let, nikdy nemohla tušit, že v roce 2026 ji někdo opráší a natočí jako svůj nový single. Minulý týden místo deváté a i dnes je to devítka. Na osmém místě je kapela Genius Loci, což je hudební seskupení z Mostu působící už několik let a teď se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v Mosteckém studiu. Tak jim držme palce. Autorem hudby a textů je Ivan Brzobohatý a to platí i pro následující písničku, která má název Poločas rozpadu.

Předminule místo 9, minulý týden místo 6 a dnes místo 7. Starší kluk a mladý pán Petr Janda a Jan Svigmátor jako zpěváci, jako interpreti a Petr Janda a Lukáš Koranda jako autoři tahleté písničky, která je v hitparádě už 9 týdnů. A stejných 9 týdnů je zde i Maják, což je autorská píseň Jany Vaculíkové. Minulý týden místo 5 a dnes 6.

Pojďme se podívat na seznam, kdo všechno už byl letos hostem v hitparádě Česká 12. A můžeme všechny ty hosty také přepočítat. Takže byli tady zpěváci Petr Kolář a Bohuš Matuš, byla tady zpěvačka Bigo, která spolupracovala na té nahrávce, která v hitparádě byla se skupinou Premiér, byl tady Jakub Kohák, byla tady zpěvačka Rozálie, která si přišla pro ocenění Zlatá Česká 12. Také jsme telefonovali členovi skupiny Turbo, což je bubeník a zpěvák Jiří Lang. Byl tady kolega moderátor Jan Rosák, byl tady zpěvák Michal Horák, byla tady textařka a manažerka skupiny Olympic Helena Machová, byl tady také legendární zpěvák Milan Drobný, to je 10, jestli se nepletu. Jan Smigmátor přišel představit duet Starší kluk a mladý pán, Šimon Bylina tady byl ve studiu, Ondřej Soukup, který slavil 75. narozeniny, byli tady také Josef Melen a Luděk Minka, jejich písničku za chvíli uslyšíme. Na telefonu byl zpěvák skupiny No Name, který v tu chvíli byl někde ve Vysokých Tatrách, Igor Tymko, byli tady také zpěváci Láska a Radek Tomášek, byl tady také textař Jan Krůta, dnes byla na telefonu Nikol Votrubová, to je celkem 20 a 21. hostem je v tom, ne sice v pořadí, ale v tom seznamu, Heidi Janku, která se svým Heidi Bandem natočila novinku a tu nám tady představila a my si ji teď poslechneme. Jmenuje se Milé ženy.

Heidi Janku a Heidi Band, milé ženy, autoři, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. To je písnička, která se vrátila na 5. místo, minulý týden byla 8., takže jde zpátky nahoru. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou do středeční půlnoci, protože právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasovat můžete i pro písničky, které už jste slyšeli, nebo pro ty, které teprve přijdou. Na 4. místě je jedna z novinek z před 14 dnů. Jmenuje se Děti jsou taky lidi. Tohle je projekt Holky Tonk.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Před 14 dny novinka, minulý týden 7. místo, dnes postup na místo 4. Veronika Doudová, autorka písničky Děti jsou taky lidi a Holky Tonk. Písničky z této hitparády si můžete také poslechnout, a to buď na YouTube nebo na Spotify. Jsou tam seznamy, které se jmenují stejně, jsou totožné seznamy s názvem Hitparáda Česká 12 2026. Tam najdete všechny písničky, které jsou na těch platformách, o kterých jsem teď hovořil. No a můžete se také dívat na můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, protože tam občas prozrazuji, kdo bude mít novinku v hitparádě Česká 12. Dnes budeme mít jeden z rekordů této hitparády, ale ten přijde až za chvilku, i když ta písnička, která teď zazní, je také rekordní, protože zatím je jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 6 týdnů a zatím jsou to skutečně jenom stupně vítězů. Minulý týden 3. místo a i dnes místo 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen.

Předminule druhé místo, minulý týden trojka a dnes obhajoba právě toho třetího místa. Pro mámu autorská dvojice Josef Melen, Luděk Minka, pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Když jsem před chvilkou říkal výčet všech těch hostů, těch 21 hostů letošního roku, tak ti dva samozřejmě byli mezi těmi hosty a vysvětlovali tady zrod téhleté písničky. Momentálně jsme u místa druhého a když jsem před chvilkou říkal, že písnička Pro mámu je jen na stupních vítězů a že celkem je to 6 týdnů za sebou, co tahle ta písnička trůní na stupních vítězů, tak u té další je to tak, že během 10 týdnů zatím je 8krát na stupních vítězů a z toho je 1 vítězství. A na těch stupních vítězů platí i 1 první místo. Když léta běží, autor Roman Šádor a zpěvák Josef Wolter.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: I minulý týden jsme měli tři novinky, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová, Slyším tě hrát, Naďa Válová a Na novém světě, Martin Chobot. Ani jedna z těch novinek se po vašem hlasování nedostala do dnešního žebříčku, ale já vám představím novinky a pak písničky, které jsou od 9. až po první místo a vy můžete teď kompletně hlasovat. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písně, ale pro každou z nich jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, hit Mezera 12. Holka z plakátu, to je novinka číslo 2, skupina Slza, hit Mezera 11. A třetí novinka jsou Dny, Nicole Votrubová, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adela Orlová, hit Mezera 9. 8. Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, Starší kluk a Mladej pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janků a Heidi Band, hit Mezera 5. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, 4. místo, hit Mezera 4. 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Na prvním místě je hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a má skutečně na dosah i platinovou českou dvanáctku, protože je to hit, který během 14 týdnů 11krát vyhrál a v posledních týdnech je to 7krát za sebou, což je rekord. Jetplane, Ruda Sakala, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak jsou mejslou, snad nevzbudím.

0: si country muzikisi u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, plánuje to ministerstvo financí. Liberecký kraj nechce měnit pravidla pro obsazování post ředitelů středních škol. A počasí v Česku zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Schodek českého státního rozpočtu bude v příštím roce vyšší než letos, řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ministryně bude možné až v dalších letech.
2: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
3: Kdybychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
2: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
4: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
2: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj uzavřel další tři konkurzy na ředitele středních škol a školských příspěvkových organizací. Šlo o střední zdravotnickou školu v Liberci a dětský domov Duba na Českolipsku. Odborná komise tam doporučila ponechat stávající ředitelky. Naopak v případě střední umělecko-průmyslové školy v Turnově se vedení od letošního srpna bude měnit. Podle hejtmana Martina Půty bude kraj v konkurzech na ředitele škol po jejich šestiletém funkčním období pokračovat i v budoucnu.
5: Mnoho zřizovatelů nedělá po šesti letech. Automaticky dá výběrová řízení na ředitele s tím, že potvrzují ty původní. Jsem rád, že tady existuje dlouhodobá dohoda, že i tam, kde jsme s řediteli spokojeni, stojí za to, když si připraví koncepci na další 6 let, jdou před komisi.
1: V Novém Jičíně ocenili školáky, kteří pozbírali nejvíce nefunkčních domácích elektrospotřebičů, například starých mobilních telefonů, nabíječek nebo rychlovarných konvic. Do ekologické soutěže se zapojily všechny novojičínské školy. V součtu se podařilo nashromáždit přes 11 000 kusů, říká mluvčí města Marie Machková.
6: Díky školákům tak tyto věci neskončily na skládce, ale mohou se recyklovat. Pomáhají jak životnímu prostředí, tak i našemu městu, protože za ukládání směsného odpadu na skládce musíme platit vysoké částky.

0: z rozpočtu. Ale za tříděný odpad, kam patří i elektroodpad, v některých případech naopak město od odpadových společností peníze dostává. Sport.
1: Vítězem mužské dvouhry na letošním Roland Garros je Němec Alexander Zverev. Ve finále porazil Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety a získal svůj premiérový grandslamový titul. Počasí. Zítra čekáme v České republice slunečno, jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekáme v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima většinou mezi 23 a 28 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na silnici 13 Chomutov Karlovy Vary stále brzdí provoz srážka dvou osobních vozidel. Nehoda je ve Stráži nad Ohří, projedete Kyvadlově, trochu se zdržíte, tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hvězdárna ve Slané vznikla před lety z čistého nadšení a své pomocné práce místních amatérských astronomů. A právě odsud teď budeme živě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi o vesmíru a kosmonautice. Dobrý večer a příjemný poslech.
2: Sedmi krásky na nebi.
3: Ano, jsme ve Slaném mezi Slanečky, Slaňochy, Slaňany. No prostě, jak to je vlastně vůbec s tím označením místních obyvatel, to se dozvíte během dnešního vysílání taky, ale teď vás zdravíme z nádherné hvězdárny, která má vlastně ještě takovou velmi zajímavou lokaci, že jo, Jiří?
4: Ano, tady je Jiří Dušek, taky vás všechny zdravím. My se nacházíme vlastně ve vilové zástavbě, takže ta hvězdárna, která je velmi krásná, je sevřená vlastně okolními domky.
3: Ano, je to takové místo, kde byste to nečekali. Spoustu věcí byste tady taky nečekali a my vám je ozřejmíme. Samozřejmě nás taky čeká dneska i pohled na, myslím si, že velmi jasnou oblohu, tak ano, se určitě podíváme.
4: Budeme se bavit taky o zajímavém seskupení dvou planet, které nastane už zítra a pozítří.
3: A taky se dostáváme takového zajímavého milníku pro Českou republiku, který bude už zítra a my vám k tomu prozradíme trošičku víc, když budete poslouchat dál Sedmi krásky na nebi. Ještě připomenu e-mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak, jestli zrovna něco pozorujete, nebo když budete mít jakýkoliv astronomicko-kosmonautický dotaz, tak ho rádi zodpovíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii a kosmonautice. Zdraví vás Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a taky vítáme našeho dnešního hosta, kterým je Eliška Třešňáková, tady Hvězdárny ve Slaném. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s těmi obyvateli Slaného?
1: Jsou to slaňáci.
0: Slaňáci.
1: Ale občas si říkají třeba i slanečci.
0: Slanečci, tak to je dobře. Taková na začátku taková češtinská suvka. Jinak teda já jsem teď zase na Jižní Moravě dostal dotaz, proč se ten náš pořad jmenuje Sedmi krásky na nebi, že to dlouho neříkali.
2: Ano, ano.
0: Ono to vlastně vzniklo tehdy pouze jako pořad pro brněnské vysílání Českého rozhlasu, to naše vysílání, a taková brněnská hymna je Hvězdy jako sedmi krásky nad Brnem. Že?
2: Ale pak už vlastně se to změnilo a teď už vysíláme na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Takže to vysvětlujeme takhle rádi i posluchačům v Plzni, třeba v Ostravě, anebo tady ve středních Čechách, kde dneska jsme na takové hvězdárně, která je velmi zvláštní, protože jak už říkal Jirka, tak jsme uprostřed takové vilové zástavby. Co to bylo za nápad postavit takhle jako
3: hvězdárnu mezi domy?
2: Hvězdárnu mezi domy jako takovou další jako rodinnou stavbu téměř.
1: Tak hvězdárna vlastně v letech, kdy vznikala, tak byla na konci města. Opravdu tady žádný domečky nebyly. Bylo to teda v letech 1961 a 63. Až bohužel časem, hlavně v období, kdy hvězdárna koncem 80. let nefungovalo, tak došlo právě k té okolní zástavbě a potom na přelomu tisíciletí.
2: Aha, takže vás obestavěli prostě postupem času.
1: Přesně tak.
2: Ten úplný začátek v těch 60. letech, tak jsme to taky trošku naťukávali.
0: To byly asi úplně nadšenci, ne? Nebo jak to tady bylo?
1: Přesně tak. Vlastně hvězdárna vznikla na popud astronomického kroužku, který byl jinak vedený na základní škole na Hájích, které kousíček od nás, kde pozorovali zvykýře ve střeše, on je to na kopci, takže měli tam opravdu krásný výhled, ale ten zájem byl tak veliký, že se tam už nevešli, takže byl to popud pro stavbu lidové hvězdárny.
3: A oni měli tenkrát, myslím, astronomicky daleko, který je dneska tady nainstalován, je to tak?
1: Já si nejsem jistá úplně přesně, ale máme tady i inventarizační číslo 1, které je starší než 1910, takže to tu ještě máme. Asi
3: takže jediné. Takový krásný jako historický přístroj.
1: Přesně tak.
2: Možná, že posluchači nad námi slyší takový zvuk, takový svistot. My jsme tady vlastně kousíček vlastně od ruzinského letiště pražského, takže to tady přistávají letadla, takže tady máte docela, nejen, že jste obestavěni, asi vám tady svítí, ale docela občas i trošku hluk, ne?
1: Trošičku.
2: Jaké byly vlastně peripetie té hvězdárny? Nebože vy jste říkala, že 80. leta byla taková jako prazvláštní, pak se to teda nějak schopilo a dneska teda je to, musím říct, že teda neuvěřitelné, protože máte moc hezkou hvězdárnu.
1: Děkuji. Tam bohužel zemřel pan hvězdář a hvězdárna vlastně byla, dá se říci, bez vybavení, byla tady chvíli i zkušebna rokových kapel, takzvaný takový squat, až se vlastně město po revoluci rozhodlo postupně, že hvězdárnu znovu obnoví a našli vlastně tenkrát začínajícího amatérského astronoma Jaroslava Trnku, který se svými kamarády vlastně vyklidili budovu, schánili nové vybavení, až se mohla v roce 96 otevřít. Byl to právě Jaroslav Trnka, po něm se nyní hvězdárna jmenuje. A asi je důležitý zmínit jeho dva kamarády, byl to Jakub Haloda, Jakub Rozehnal, možná jména určitě znáte, Jakub Rozehnal je přímo ředitelem pražských hvězdárny a planetárií.
2: Je to tak.
1: Takže jsme moc rádi, že máme i velice dobré vztahy právě s pražskými hvězdárnami.
0: A k těm kapelám vystupovala, nebo se kde zkoušela tady nějaká, jako řekněme, celorepublikově známá?
2: Protože my jsme byli v Jičíně, tak tam začínali činasky, přesně myslím, tak, že? Ano, nebo ano. Něco takového, tak třeba tady pražský výběr, nebo něco takového.
1: To bohužel ne. Ona kapela časem přestala fungovat. Říkali si odnože, ale nedávno vlastně znovu obnovili činnost. Písničku, kde zazní, že zkoušíme na hvězdárně.
2: Aha, tak třeba ještě do budoucí. Necháme. Ta hvězdárna, ale na druhou stranu, i když teda, jak jsem říkal, je malá a teda v takové jako bylové zástavbě, tak kopule velkorysá teda zase.
3: To máte tady tady. My vlastně z ní teďka vysíláme, tak bychom asi měli prozradit.
1: Ano, kopule má 6,5 metru a je tady, má tady historické vybavení, máme tady krásný dalekohled. Buřt, zabučený právě ze Štefánkovy hvězdárny.
3: Proč buřt?
1: No, on i tím tvarem trošku připomíná.
3: Špekáček. Plechový špekáček.
1: Přesně tak. A na něm vlastně máme ještě další další historický kousek, refraktor z roku 1910.
0: To je to inventární číslo jedno. Skoro.
3: A ten boost má jaké parametry, protože přeci jenom naši posluchači tady nevidí.
1: Tam je zrcadlo 350 mm, je teď nedávno nově okovené, přebroušené, takže boost je ve skvělé kondici, i když vznikal vlastně v 60. letech v Německu, ale od roku 1974 byl právě na Štefánkově hvězdárně.
3: A je tady samozřejmě vilová zástavba, takže tady asi docela svítí v noci světlo, myslím tím umělé. Navíc Praha nedaleko, Kladno nedaleko, ale co tím daleko kdy ty vlastně pozorujete, kromě té světelné záře?
1: Máme problém opravdu s tím pozorováním objektu níže nad obzorem, ale můžeme i odsud vidět, když se je hodně dobrá obloha, tak takový nástin Mléčné dráhy a hlavně tedy pozorujeme měsíc a planety jako nejvděčnější objekty.
0: A tak když tady vidíte kus Mléčné dráhy, tak to zase není taková tragická obloha, že jo? To by vám tady říct brněnské hvězdárny mohl závidět. Fajn, dobré. My se za chvilku po písnice vydáme a možná vlastně by i zpropagujeme akce, které tady máte, protože vy tady k tomu máte krásnou zahradu, na ní máte takovou pozorovatelskou boudičku, když to tak řeknu, takový domeček malinký, ale chystáte tady i takové akce dokonce spojené s vínem, tak na to se moc těšíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
4: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Od mikrofonu vás zdraví stále Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. My se trošku omlouváme, protože jsme tady měli asi zřejmě nějaký technický problém s mikrofony, tak doufám, že nás dobře uslyšíte teď v našem vysílání.
1: Aspoň je vidět, že to není nahrané a že vysíláme živě.
0: Je to živě, ano. Tak, my jsme říkali, že se podíváme vlastně ven, tady na vaší zahradu, kterou máte krásnou, tady hned vedle hvězdárny. Tam máte takový domeček pozorovací. Tak jak to tady funguje?
2: Na zahradě máme venkovní pozorovatelnu, ta vlastně slouží hlavně pro astronomický kroužek a klub. Tam je moderní dalekohled, automatický, robotický, takže aby se i ty děti naučily ovládat jiný dalekohled než ty historické, co máme v kopuli.
0: Na té zahradě ta taky funguje jako pozorovatelna, když to tak řeknu?
2: Ano, a funguje i jako se vzdáleným přístupem, takže si můžeme na obrazovce kopuli vlastně udělat porovnání toho, co vidí lidi očima a to, co vidí vlastně ta kamera na tom automatickém dalekohledu.
0: Mm-hmm. A prý tady míváte i akce spojené s vínem.
2: Loni jsme zkusili jako premiéru pozorování Perzeji s degustací vína.
0: Takže v půlce srpna?
2: Přesně tak, takže máme zatím termíny vypsané kolem toho 12. srpna, kdy nás čekají částečně zatmění slunce a podle počasí potom upřesníme termín. A vlastně na zahradě hvězdárny máme lehátka a zpříjemníme si vlastně to čekání na tmu a na ty perzeidy.
0: Je, tak to je hezké. Tak to musí být ale docela zájem, ne?
2: Docela jo.
0: Jak je to spojené s jídlem, s pitím, že? Tak to funguje.
2: Přesně, jsou ty gastro-astro akce.
0: Tak to má být.
1: Jestli já můžu, tak také jsem si všiml, že provozujete kino.
2: Ano, jsme zaregistrovaní jako kino Hvězdárna. Vlastně hlavně v zimních měsících, každý měsíc máme promítání různých zajímavých filmů, vlastně hlavně na přání klientů nebo kdo přijde.
0: Jaké tady promítáte filmy?
2: Snažíme se s astronomickou tématikou, ale máme tady i třeba expediční kameru, Snow Film Fest a i třeba festivalové snímky, takže to, co není úplně do komerčního kina.
0: Jaký je zájem o hvězdárnu? Kolik sem tak jako přijde lidí třeba za rok?
2: Asi to nejlepší, když jsou velké akce, tak je kolem těch 20 000 a jinak hlavně přes sezónu chodí hlavně školky přes den, protože jsme vlastně jediná hvězdárna tady v okolí, takže jsme moc rádi.
0: To 20 000 na takovouhle hvězdárnu, to je solidní výkon teda, to je dobré. Je vidět, že se teda snažíte, já jsem si říkal tak jako, když jsem viděl to v té výlový zásobě, jestli sem chodí někdo jiný ještě než jako lidi tady z okolí, ale tak 20 000, já nevím, kolik má Slaný obyvatel, jakože to...
2: Slaný má asi 15 000 obyvatel, tak nějak, ale...
0: Takže každý jednou, někteří dvakrát.
2: Opravdu chodí hlavně i z těch okolních měst, protože vlastně ani Rakovník, Kladno, Kralupy hvězdárnu nemají, vlastně ani Louny, takže se sem opravdu sjíždí z okolí.
1: Asi bychom měli taky říci, že vy neděláte akce jenom tady na hvězdárně, ale i vlastně po celém městě.
2: Ano, ta návštěvnost je daná, i když se nám podaří udělat větší akce třeba s nafukovacími modely v Kumpánově zahradě ve Slaném, tak to má, tam je vždycky obrovský zájem.
0: Bezvadné, tak jo. Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který je věnovaný astronomii a kosmonautice. Obojímu se budeme věnovat, teď jsme se zaměřili hodně na hvězdárnu, ale taky nás čeká dneska pozorování večerní oblohy, když uvidíme, protože furt je teda hodně jasno. A samozřejmě budeme rádi, když nám taky napíšete na mail sedmikrásky@rozhlas.cz, kdy a nás, jak nás posloucháte. Zdraví nás mimochodem teď přes mail náš pravidelný posluchač Jakub Albert, tak ho taky moc zdravíme.
3: Český rozhlas Brno, Rozhlas naší Moravy.

0: Dobrý večer, tady je vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Všechny se spojují, aby odvysílali pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který se věnuje právě kosmonautice, astronomii. A dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném. Zdraví vás od mikrofonu Jiří Dušek, Jiří Kokmotos a taky náš dnešní host Eliška Třešňáková. Pojďme si ještě říct vlastně, protože už jsme tady říkali, že jaké máte dalekohledy a tak dál, že tady pozorujete slunce, co pozorujete v noci?
1: Tak pokud je jasno, tak pozorujeme hlavně měsíc.
0: Určitě planety. Se vás teď ptají, ne kam až dohlédnete. Že...
2: Jak velký zvětšin ten dalekohled má.
1: Takhle, pokud je zataženo, tak je to samozřejmě horší, ale máme tady už vychytávku, máme tady velký komín, na kterém je žárovka, takže i v mlze se dá relativně použít dalekohled, že koukáme na vlákna žárovky na místním komínu.
0: A to ale vůbec není špatný pohled zase jako na druhou stranu. Kde jsme to byli? To bylo v Havlíčkově Brodě?
2: V Havlíčkově Brodě například, tam taky se zaměřovali na komín.
0: Ano. A tam v té jedné žárovce byla taková vlastně pěticípá hvězda až hrudá, takže
2: ano,
0: to
2: ano,
0: bylo zajímavé. Tam to vlákno bylo také zajímavě udělané. No.
2: Ale on vůbec ten výhled ve dne tady je docela hezký.
1: Ano, my vidíme krásně vlastně na Slánskou horu, zleva vedle Slánské hory na Prahu a zprava můžeme pozorovat i dokonce věžáky na Kladně a o kousek ještě víc doprava pak máme výhled na zámek Smečno.
0: A tam byly i nějaké tovární komíny, to je bývalá Poldovka nebo v Kladně?
1: Ano, ano.
0: Jo, takže tady máte krásný přehled o širokém dalekém okolí.
1: Přesně tak.
2: Vy nabízíte pozorování samozřejmě pro veřejnost, to znamená, že se můžou přijít normálně lidi se podívat, když máte otevřeno, ale už se trošku nakousla, nabízíte i poměrně rozsáhlý program, řekněme, pro poučené laiky, jako různé přednášky a podobně, tak co všechno se tady děje?
1: My se snažíme pořádat pravidelně odborné přednášky, hlavně tedy mimo prázdniny. Zveme si různé odborné hosty z celé republiky.
2: Koho například?
1: Například náš byl vlastně expert na kosmonautiku z Brna Tomáš Přibyl, byl tady profesor Podolský, Kulhánek, Jakub Rozehnal. Opravdu jako různá významná jména, vlastně letos na Den hvězdárna planetární Václav Pavlík. Takže experty ve svém oboru. A do toho máme vlastně astronomický klub, kde se schází tady místní nadšenci do astronomie každý měsíc a probírají zajímavá témata. A pro malé děti máme klub malého hvězdáře a astronomický kroužek.
0: Takže tady vychováváte budoucí hvězdáře, jakože se vším všudy, fakt jakože tady fungují kluby, kroužky, to je super.
1: Ano, snažíme se už od malinka, už nám postupně odrůstají a přechází do dalších kroužků.
0: Jakým to jde, baví je to?
1: Ano, jsou to většinou nadšený malí experti.
2: Tak oni sem chodí dobrovolně, tak kdyby to nebavilo, tak asi přestanou chodit. To není povinné chodit do toho kroužku.
0: A co tady vlastně třeba s dětskama děláte? Jakože malýma jenom jako pozorujete, nebo je nějaké hry, jak to mají?
1: Ty malinký, tam většinou tak půl hodinky si povídáme na nějaké téma dané, ať už ze sluneční soustavy, různé planety, nebo právě ta kosmonautika a pak zbytek už vyplníme buď pozorováním, když je počasí, a nebo nějakými hrami s astronomickou tématikou.
0: Fajn, dobré, tak jo. Poslouchejte dál naše vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Mohli bychom se za chvilku dostat už pomalu, ale jistě k té kosmonautice a potom až na konci se podíváme na hvězdnou oblohu.
2: Přesně tak.
0: Protože čekáme na to, až bude úplná tma. Slunce zapadlo dneska ve 21.09, no tak to ještě bude chvilku trvat.
2: Přesně tak. Hlavně nám když tak napište, jestli máte pěkné počasí. A jestli pozorujete s námi.
0: Ano, náš mail je sedmikrásky@rozhlas.cz.
3: Sedmi krásky na nebi. Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Tady je Český rozhlas, pořad Sedmi krásky na nebi, u mikrofonu Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a Eliška Třešňáková, s kterou si dneska povídáme tady ve hvězdárně ve Slaném. Tak pojďme si taky říct, protože léto je takový ten čas, kdy lidi moc rádi pozorují oblohu, dívají se na hvězdy. Tak Jirko, co jsou takové věci, které bychom teď neměli opomenout?
1: Tak hlavně bychom měli říci, že zatím ještě není léto, že nám to projekt končí jaro, protože máme ještě pár dní do letního slunovratu, kdy úředně začne astronomické léto.
0: A to je kdy teda?
1: A to bude v neděli 21. června, a přesně v 10 hodin a 24 minut našeho času.
0: Dopoledne.
1: Dopoledne. Tehdy totiž slunce na své pozemské dráze, nebo na své dráze pozemskou oblohou, dosáhne nejsevernějšího bodu. Mm-hmm. A ten bod se nachází v souhvězdí Býka, poblíž souhvězdí Blíženců, a tomuto okamžiku říkáme tedy letní slunovrat. Od toho okamžiku se nám opět začnou zkracovat dny a prodlužovat noci. Mm-hmm. A úředně začne teda astronomické léto. Takže do toho léta máme ještě kousek, byť samozřejmě není léto jako léto, protože je třeba léto fenologické nebo meteorologické, to jsou trošku jiná léta, jinak definovaná. Takže z některého úhlu pohledu už vlastně léto prožíváme.
0: Dobře, tak léto ještě nemáme, ještě máme končící jaro, teda dobře, ale teda s tou oblohou.
1: No, s oblohou určitě doporučuji se podívat hnedka dneska večer, pokud mají posluchači pěkné počasí, a tady ve Slaném máme hezké počasí, máme výhled na vlastně tu večerní oblohu, protože v těchto dnech, o těchto večerech probíhá setkání velmi zářivé planety Venuše s neméně nápadným, byť poněkud slabším Jupiterem. Oba ty objekty jsou krásně viditelné po západu slunce nad západním obzorem a v pondělí zítra 8. června a v úterý 9. června budou od sebe vzdáleny pouze 1,5 úlového stupně, což je taková vzdálenost, že když člověk natáhne ruku, tak ty planety zakryje palcem. Aha. Řekněme. A samozřejmě, že budou blízko sebe jenom při pohledu jako ze Země. Oni se vlastně promítají na tu hvězdnou oblohu kousek od sebe. Ale bude to hezká podívaná už dneska večer, ale potom těch dalších jako večerech to bude ještě hezčí a ještě zajímavější.
0: Přátelé, mimochodem, když byste chtěli si teď v létě udělat radost a podívat se někde na nějaké pěkné hvězdárny, tak bychom taky měli připomenout, že máme náš Bedekr, který vznikl z tohoto pořadu, který si můžete pořídit na radioteka.cz a nebo taky v knihkupectví, byl to teď radioservis nakladatelství Českého rozhlasu.
1: Ano, přesně tak. Je tam dokonce i malinký odstaveček o hvězdárně ve Slaném, protože knížka vyšla předtím, než jsme sem dorazili. Takže v dalším vydání tam už bude úplně krásná velká kapitola.
0: To mi celou kapitolu, Eliško.
1: A, ano. A je to takový průvodce o tom, jak vypadají hvězdárny, planetária v České republice a také různá astronomicky zajímavá místa, kde jsou sluneční hodiny nebo kam třeba spadl nějaký meteorit.
0: Je tam vlastně 25 kapitol. Takže 25 různých zastavení po celé České republice. Je to opravdu Otaše až po Jablunkov, takže se tam dočtete, když pojedete třeba teď někam přes prázdniny na léto, na výlet, tak samozřejmě se tam vždycky najde nějaká hvězdárna v okolí nebo nějaké místo, kde pozorovat krásně oblohu.
1: Co tam taky výslovně upozorníme na to, kde jsou oblasti s relativně tmavou oblohou, což mě jako nabízí otázku, kde tady vlastně kolem Slaného je nějaká hezká oblast, kde se dá pozorovat hvězdná obloha.
2: Tak od nás nejblíž je vlastně Manětínská oblast tmavé oblohy, takže tam určitě se vyplatí vyrazit kor třeba na pozorování Perseid. Je to kousek směrem vlastně na Jesenici, na Rakovník, takže tam určitě to stojí za to.
0: Ale na rozdíl od Slaného vám tam nikdo nalije víno k tomu, těm Perseidům. Dobrá, tak jo. Oni tady v okolí jsou různá zajímavá místa, kam se dá podívat za různými astronomickými pamětihodnostmi, tak není to tedy jenom Manětín, kde to je skvělé teda na pozorování právě krásné přírodní oblohy, ale různé stavby a tak dále. Tak i k tomu se možná dostaneme v našem vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Tak poslouchejte dál všechny regionální stanice Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady Sedmikrásky na nebi, pořad o hvězdách, hvězdárnách, astronomii, kosmonautice. Dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném, ale mohli bychom se zastavit taky třeba někde v okolí. Jirka Rušek vždycky pátrá, co se tady v okolí hvězdáren dá najít ještě zajímavého astronomického. Tak co jsi našel tady k Slanému?
1: Tak přímo k Slanému toho moc není, nicméně hnedka třeba v Mělníku jsou krásné sluneční hodiny z poloviny 16. století, takže možná i dokonce jedny z nejstarších hodin na území České republiky. Mm. A zajímavou stopu také vesmír zanechal v Ploskovicích. Tam jsem teda mimochodem kdysi dávno byl na Chmelové brigádě. Teď jsem si uvědomil.
0: Aha.
1: A tam...
0: Ale to není ta stopa.
1: Teda. Ne, to není ta stopa.
0: Ale je to taky takový archeologický už ten.
1: No, to ano. Tam vlastně krátce po poledni 22. června roku 1723 spadlo několik desítek kamenných meteoritů. Nalezl se jich nakonec 33. Dohromady měli hmotnost skoro 40 kilogramů. A byla to asi náramná událost, která vzbudila velký zájem veřejnosti, protože ten zvukový doprovod prý byl slyšitelný až v Praze, toho pádu. Kameny prý zapáchaly po síře a dnes vlastně se s těmi vzorky těchto meteoritů potkáme v řadě velkých muzeí, například v Londýně nebo přírodopisné muzeum ve Vídni.
0: Hmm, tak to je o tom, když něco spadne z vesmíru k nám,
1: ano.
0: Ale nám se taky blíží doba, kdy možná něco vyšleme do vesmíru my, teď mám na mysli nás jako Českou republiku. Chci říct a trošku napovědět našim posluchačům, aby zítra sledovali média, sledovali třeba taky web a sociální sítě České cesty do vesmíru, protože takový vlastně projekt, který sdružuje všechny možné kosmonautické a astronomické aktivity České republiky. A třeba se něco zajímavého dozvíte, co se týká Aleše Svobody, který v tu chvíli je vlastně ve výcviku na astronauta.
1: Přesně tak. Brňák
0: Aleš... se napovědět nemohl.
1: Ano, přesně tak. Brňák Aleš Svoboda, my tu jeho cestu sledujeme už nějakou dobu a určitě se o tom bude mluvit i na vlnách Českého rozhlasu.
0: Je to tak. Mimochodem vlastně, když teď vysíláme tady ve středních Čechách, tak vlastně Praha a střední Čechy jsou taky závěrečným místem, kde probíhá Space Bus Tour. To je taková vlastně raketa, maketa rakety, která je připojena k tahači, je to na tom návěsu, prostě jezdí to vlastně víceméně po celé republice, bylo to v Jihomoravském kraji, v Moravskoslezském kraji, v Plzeňském a teď teda Praha a střední Čechy, kde přesně ten Spacebus bude, tak najdete taky právě na webu Česká cesta do vesmíru .cz a tam stačí se podívat na tu záložku Spacebus a zítra právě 8. června to bude v Praze na výstavišti v Holešovicích, tak bude to tam s velkou akcí, ukáže se tam i nějaké armádní záležitosti, tam budou bojová vozidla.
1: Modely vesmírných těles.
0: Z brněnské hvězdárny, přesně tak. Takže tam bude spousta zajímavých věcí, takže zítra celý den od rána až do pozdního odpoledne na výstavišti v Holešovicích se můžeme na vás těšit.
1: My tam budeme také.
0: My tam budeme taky, ano, přesně tak. Já nevím, jestli budeme úplně atrakce. Ale přijďte se podívat. Budou tam vlastně konec konců, a to musíme říct, důležité. I autogramiáda několika významných astronautů. Vladimír Remek přijde.
1: Aleš Svoboda bude.
0: Andrew Feustel bude. A další a další. Takže přijďte se určitě podívat. Autogramiáda tuším začíná ve 14 hodin. Takže na výstavišti v Praze Holešovicích to bude zítra veliké. Tak, pojďme dál. Ještě si možná uděláme takové potom rychlé opáčko k té hvězdné obloze a tak dál, ale to až za chviličku v našem vysílání v pořadu Sedmikrásky na nebi.
2: Sedmikrásky na nebi. Planetárium regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z Hvězdárny ve Slaném. Musíme říct nádherné hvězdárničky, velmi příjemné. Tak říkám hvězdárnička, ale teda navštívili jsme teda i výrazně menší. Vzpomínám na Kroměříž, tam měla 3x3 metry.
1: Tohle je regulární hvězdárna.
0: Tohle je regulární hvězdárna, takže já nebudu říkat hvězdárnička, protože tady je přednáškový sál, máte tady krásnou vstupní halu, kde jsou i vlastně vzpomínky na začátek té hvězdárny, když tady ještě v okolí nebylo vůbec nic a teď je tady hromada baráků. Hned kousíček vedle je taky ruzinské letiště, já bych řekl, že možná takových 20 kilometrů odsud. A to mě trošku zmátlo, protože já jsem teď, jsme tady vyhlédli z kopule a já říkám Mirkovi, takže vidím Venuši a Jupiter. On říká, no tím směrem teda ne. Říká, tamhle vycházejí plato dvě přistávající letadla.
1: Ano, jedno blíž a jedno dál, takže jedno bylo jasnější a druhé slabší. Ale každopádně, přátelé, pokud máte dneska pěkné počasí, určitě se podívejte, protože ta Venuše s Jupiterem už je nepřehlednutelná na té obloze. Nad západním obzorem nám svítí hodně vysoko a budou ještě tak nejméně 2 hodiny tam zářit. A hlavně se budou k sobě dál a dál přibližovat, takže zítra a pozítří to bude skutečně parádní podívaná.
0: Těch podívaných na obloze teď bude asi čím dál tím víc, že vždycky v létě je to fajn, že se dá koukat. My jenom ještě připomeneme vlastně kolem 12. srpna, to bude tady u vás velkolepé. Na to bych se teda možná dokonce i rád přijel podívat. Teda.
2: Určitě doražte, budeme mít pozorování Perzej s degustací vína, tady s vinotékou U dvou srdcí. A samozřejmě 12. budeme doufat, že vyjde i počasí a budeme pozorovat částečné zatmění slunce. I když to budeme muset bohužel z naší hvězdárny vyjet trošku dál, zřejmě na Vinařickou horu nebo někam do okolí, abychom měli právě výhled na ten západní obzor.
1: Ale tohle bude problém asi řady hvězdáren, protože i třeba z Brna to zatmění nebude pozorovatelné, protože nám zase vadí vzrostlé stromy a taky vzdálenější zástavba. Nicméně, že jo, já vždycky všem říkám, přátelé, nezůstávejte doma, ale 12. června se vydejte do Španělska, protože tam bude zatmění úplné a pravděpodobnost pěkného počasí je poměrně veliká a navíc se tam v zásadě dá dojet autem. Že jo. A takhle blízko to zatmění zase až tak zase nějakou dobu neodehraje. Ale každopádně prostě 12. srpna se budou dít zajímavé věci.
2: Přesně tak.
0: Tak jo, takže do Španělska ideálně. To bude to nejlepší místo na evropském kontinentě?
1: No na evropském kontinentě ano, protože jinak to bude v Atlantickém oceánu a přeběhne to samozřejmě ještě přes Island a Grónsko, ale tam je velká pravděpodobnost, že bude škaredé počasí.
0: Jo, takže když, tak Španělsko anebo potom někde z lodi.
1: Ano, a nebo si počkat ještě rok a za rok v létě opět v srpnu bude viditelné zatmění slunce, kde ten plný měsíční stín přeběhne přes severní Afriku a také Egypt. A vlastně nejlépe bude pozorovatelný v okolí Luxoru u Nilu. Oh. Tam bude slunce skoro v nadhlavníku, zatmění potrvá přes 6 minut, ale taky tam bude asi 50 stupňů ve stínu. Teda pokud zrovna to sluníčko nebude schované. Takže to bude takové dost vražedné tam.
0: Tak trošku se ochladí, ne, když se to...
1: No, ale trošku, ale jenom na chvilku.
0: Eliško, jenom pojďme říct, protože jdeme do pomalu do finále s naším dnešním vysíláním tady odsud z hvězdárny ve Slaném, tak pojďme si říct, kde vlastně najdeme informace o tom, jak jste otevření, co se tady děje za akce a tak dál.
2: Tak hlavní informace najdete na našich stránkách www.hvězdarna.slaný.cz a určitě aktuality vždycky na Instagramu a Facebooku Hvězdárna Slaný. Takže tam se snažíme.
0: Jedete ve velkém sociální sítě?
2: Snažíme se.
0: Vím, teď jsme, už tam jsou fotky tady z našeho vysílání. Takže sociální sítě a tak dále. Jak jsme říkali, i děti jsou tady vítány, že jo?
2: Určitě.
0: Do astronomického kroužku a, nebo do klubu, takže...
2: Přesně tak. Vítáme i školy, školky na návštěvy přes den s pozorováním slunce.
0: Mimochodem, vlastně vy jste říkala teda, zájmem úplně jako nezájmem netrpíte, to je dobře, ale ono přeci jenom tady jako v konkurenci pražské hvězdárny, která zase není zase tak jako daleko.
2: Samozřejmě, hodně lidí, ale většinou i ty školy, školky se rádi zajedou do pražského planetária, i na Štefánikovu hvězdárnu a pak i k nám. Protože my můžeme zase nabízet tím, že máme větší prostor třeba na to i individuální prohlídky na přání a různé doplňky k programům i různé dílničky a podobně.
0: To je pravda, v Praze už je to potom pásová výroba. Dobrá, tak moc krát děkujeme za to, že jsme tady dneska s váma mohli být. Bylo to moc hezký. Eliška Třešňáková, hvězdárna Slaný, děkuji moc krát.
2: Děkuju.
0: My jenom připomeneme, doplňujeme, že samozřejmě si můžete udělat krásné léto a podívat se do astronomického Bergdekru, který se jmenuje
1: Sedmi krásky na nebi, podobně jako tento pořad. A my se ozveme 12. července
0: ano.
1: z Brna,
0: ano.
1: protože to bude poslední den červencové části Festivalu planet, tedy takového toho festivalu těch obřích nafukovacích těles.
0: Tak se na vás těšíme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Česká republika nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy. Velká část plánované radlické radiály v Praze by měla vést pod zemí a počasí zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti GSI Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Upřesní mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
3: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
2: Plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dlouhé 4 kilometry, z celkové délky radiály 5,5 kilometru. Praha tímto rozhodnutím otevírá cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt připraví, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
4: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
2: Stavba radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun. Zatím není jasné, kdy práce začnou. Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošních ročníků soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti. A co konkrétně odborná porota ocenila, upřesnil nezávislý starosta Jan Kučera.
5: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty, do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví. Sport.
2: Český kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Praze Troji druhé zlato. Po výhře v pátečním slalomu dnes uspěl také v kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale Krejčí snažil nepřemýšlet.
6: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 8 stupni na západě republiky a v údolích až kolem 6. Zítra přes den slunečno a teplo. Má být jasno až polojasno, později odpoledne.

0: a večer v Čechách od západu oblačnosti bude přibývat, zatím ale bez deště. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a povane jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Pozor v obci Nové Sedlo na Sokolovsku. V Karlovarské ulici se srazil na přejezdu vlak s osobním vozidlem a pokračuje tam vyšetřování nehody. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
2: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
3: Mami, můžu?
2: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
4: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
3: No. Jsem šel ze školy.
4: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo. Kolověžka, to poznáme. Motorka?
3: Pionýr.
4: Pionýr.
3: Vojna, ano.
4: Odezdáváš samopal?
3: Ne, vojna není kojná.
4: Jo, takhle. Ano, takhle. A? Gorilý samec?
3: Ano, ano. Ano. Ano.
4: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
3: Já jsem se ženil čtyřikrát.
4: To je zkrátka, samec.
2: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
3: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
2: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
3: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
2: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
3: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice, víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
2: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
4: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva co teď právě k tobě promlouváme. Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned. No, rozbal ti to.
3: To je pro mě?
4: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
3: Jak to?
4: No, ty přece budeš učit naší ratolestce dávat na noční váze.
3: Máš něco k jídlu?
4: Co se stalo, Vašku?
3: Co by se stalo, mamela?
4: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narození nám nočníček?
3: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
4: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
3: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
4: Co jsi mě sám poradil?
3: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
4: Na co?
3: Že to prostě není možný. Aby
4: to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo...
3: Tak vidím, ne!
4: Jo, ono to není možný! Ono není možný, abych já měla normální dítě! Se s tím mužem, že jo? U všech ostatních to možný je. A u mě to možný není, jo?
3: Já ti věřím.
4: Ono to není možný.
3: Ne!
4: Ono to není možný. Co?
3: Martičko. Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
4: Nestalo se ti nic.
3: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor a v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
3: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí. Protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezvete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo, byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, SM-bank a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize,
2: kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
5: Umí zpívat z lístku?
4: Jak z lístku?
5: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
5: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
5: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
6: Zkus to.
4: Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo.
5: Pojďme.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla. Proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu. Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Hornice Rekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, v pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. A to já byl jak závodní kůň, jak chrt připravený, celou dobu, že ho napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam zádu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Teď začala, vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadek žvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Odlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí, stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Teď jsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, milospaní, nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, dej sem dítě. Navíc vy tady rušíte veřejnou produkci.
4: A já si dítě.
3: Zasloužil byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratýma požadavkama. Ale v bytě.
5: Tak to ne. Na přicíně jsem zavol a teď vyšla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval. I když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. Podívejte, my se můžeme sejít jinde, teď mezi štěla, počkáme, pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě,
4: dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý slipy, nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Ne, ne.
5: Polednice.
3: Příště křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, já, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říká, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říká, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co když jsme... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit? Zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, jo?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Hmm. Ale to je ono. To je... Klidně, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
8: Vrtá hlavou, ne, jak vy do toho, do všeho tak vidíte?
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled?
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat?
9: Ale.
8: Z vrchu, co no vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo? Teď už je pozdě, to, co umím, to...
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No, hodilo by se, že jo?
8: No.
9: No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr. Tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje. U novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no.
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej, já nejde.
2: Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Jde nám to, paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Já.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralý.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zabrat službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Tí musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče, to bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu dobře rozumím. Kus? Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: No, tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě, jo. Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMSku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
4: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
4: Teda, pánové, vidíte, co?
2: Co vidíme?
4: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
4: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak, pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali. Teď vy jste vnesli do mýho života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co ta toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, jí říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám. Pane poslanče,
2: pane poslanče,
4: ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. Kamaráde, Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hm. 14 dní si byl mimo. Hm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
4: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halby! Nelhal!
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
3: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlichy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak tu mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
5: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj. Já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takový jídlo, že třeba pod titulky, kdy bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil okle papriku, říkal, a ještě pepř, a jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, dokud to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohlensto. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
6: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
6: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
6: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty... Tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
6: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
6: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
6: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
6: Venco!
7: Kašli se na něho, teď je to Grázl.
6: Je to Grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám dělá hodné, my dohodnem

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zachraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
4: no jo, pak! No boj, a hop, já boj, boj, boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí.
4: To je nápad. Hop. To je tak.
3: Hop. Já. Hop.
4: Já.
3: Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
4: No. Poruč.
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě nebo ještě víc holčičce? Takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupoval k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, a říkal, je, to je ze Sobotky, tahle holka, a už to šlo.
6: Fíku, co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
8: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem vpustil jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: Co to za slivet? Zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer. Někdy stačí jen pár minut a člověk se ponoří do něčeho, co ho opravdu baví. Přestane vnímat čas a najednou zjistí, že uběhlo celé odpoledne, celý večer, celá noc. Každý máme něco takového, něco, co nás chytlo a drží dodnes. Může to být práce, která vás naplňuje, sport, hudba, zahrádka, cestování, sbírání něčeho, co vás drží celý život, vaření, četba, nebo něco úplně jiného. Prostě činnost, ke které se rádi vracíte a která vám dělá radost. Právě o tom si budeme dnes povídat v Noční lince. Co vás v životě opravdu pohltilo? Čemu věnujete svůj volný čas? A jak se na to dívají lidé kolem vás? Pokud máte chuť, zavolejte nám nebo napište. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jarka Barboříková s vámi bude do jedné hodiny.

0: tématická písnička. Co vás se v životě baví natolik, že u toho ztrácíte pojem o čase? Zavolejte a podělte se o to s námi v noční lince Českého rozhlasu. Pan Milan je s námi.
1: Volám dobrý večer.
0: Hostiné. Zdravíme vás, krásnou noc. Povídejte.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky, zdravím i vás. No a já bych podotknul, že mě baví všechno, co se týče řízení. Řízení auta, řízení lodě, řízení vojenské techniky, to jsem taky na vojně vyzkoušel. Prostě a teď prostě mě baví si udělat dobrý kafe a sednout si k němu. Už jsme zestárli, že jo?
0: Mhm. Kdy jste poprvé sedl za volant? Rozumím tomu, že řidičský průkaz jste samozřejmě dostal v 18 letech, ale jako malý kluk jste řídil už co?
1: Ve 12 letech Škodovku, Škoda 100.
0: Škoda stovka. Jak dlouho jste ji měli? To bylo, předpokládám, tatínka.
1: Hodně dlouho, asi 12 let.
0: Řídil jste někdy něco opravdu neobvyklého? Vy jste tam zmínil loď, potom nějakou vojenskou techniku. Co to bylo?
1: Byl tank.
0: Takže to bylo, předpokládám, když jste byl na vojně?
1: Ano, byl.
0: A jaké auto je vaše srdcovka?
1: Felicie, ta byla nejlepší. To se dalo couvat všude, pěkně to... Byl pěkný rozhled, mělo to vzadu kufr, tam se toho vešlo. Felicie kombi.
0: Tak to jste dneska měl jít se mnou na jednu akci na sraz veteránů. To by se vám líbilo. Jste řidič pohodář, anebo vás za volantem dokáže něco pořádně rozčílit?
1: Spíš řidič pohodář, ale já už teď neřídím. Když jsem řídil, tak řidič pohodář.
0: Ano, i když možná v dnešní době, když člověk vyjede na silnici, tak to chce pevné nervy, aby se někde udržel. Protože ten provoz je dneska velmi náročný, asi pro každého řidiče. Že?
1: No. Já bych řekl, že ne, že když člověk má ty nervy normální nebo v pořádku, tak nepotřebujete se nějak... Když není člověk steklej, tak jako vždycky všechno vyřeší v tichosti a...
0: Milene, a to, co vám řízení dává? Svobodu, klid nebo něco jiného? Proč je to pro vás taková srdcovka?
1: Klid, uklidnění. Člověk je sám svým pánem v tom autě, že jo? Prostě se
0: svobodný.
1: Člověk uklidní a jede se uklidnit někam.
0: A kdybyste si mohl vybrat jakékoliv vozidlo na světě, co byste si chtěl vyzkoušet řídit?
1: Teď budu jako fantasta. No. Chtěl bych zkusit raketoplán.
0: Tak to vám ještě chybí do vaší sbírky, ano. Jezdil jste po vodě, po souši, tak ještě možná vyletět nahoru. No to by bylo. Milane, tak děkujeme, že jste si s námi povídal, že jste nám otevřel dnešní noční linku Českého rozhlasu. Mluvíme o tom, co nás v životě nejvíc pohltilo. Tak víme, že u vás to bylo řízení. Všeho, co má kolečka, nebo...
1: Řízení všeho, ano. Tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Lze řídit. Mějte se dobře. Každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co je to ve vašem případě. Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Co vás dokáže pohltit?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máte koníček nebo zálibu, bez které si už svůj život neumíte představit? Ozvěte se nám, pojďte se s námi povídat v noční lince Českého rozhlasu. Jako to teď udělal David z Písku. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, slyšíme se?
1: Jo.
0: Halo? Halo, halo? Davide, tak to byl krátký pozdrav, ale vidím, že jste z telefonní linky vypadl. Tak mrzí mě to, musím tady zvednout telefonní linku číslo 2. Je to telefonát koho? Krásnou noc?
2: Krásnou noc, tady Vlasta, je mi teda 85, takže jsem v pečovatelském domě.
0: Zdravíme vás, povídejte.
2: Ale když jsem byla mladá, tak jsem prostě šila. Všechno muži. Už asi od 14 let jsem šila na sebe. Dokonce do tanečních jsem šla v jedných šatech, který jsem si ušila sama. No a potom, když teda jsme měli syna, že jo, když jsem se vdala, tak jsem mu pletla a šila na sebe všechno a dokonce vždycky ženský, co ho viděli, a třeba to bylo ze starého světa a něco a tak dále, tak prej, že to mám stůzek.
0: Vlastně a šila jste tady pro sebe, pro rodinu nebo i klasické zakázky?
2: Ne, to ne, já jsem uměla, to já bych si ani, já jsem nebyla vyučila, ale no. Já jsem byla samouk, že jo. Jenom jednou jsem byla na tom kurzu šití, kde jsem se vlastně naučila ten základ, jak se to stehuje, už je obrátí a tak dále.
0: Mm-hmm. Co jste ušila, co jste si schovala na památku? Třeba jste to ušila už před mnoha lety. Je něco takového, nějaký pokládek?
2: Ne, neschovala, bohužel.
0: A měla jste nějaký vlastní podpis, že jste vždycky něco vyšila a vzadu jste udělala
2: ne,
0: nějakou značku svoji?
2: Jako, já jsem sice měla šicí stroj, který uměl vyšívat, ale já jsem jako nic takhle nevyšívala. Já jsem to prostě si sam. Tenkrát byly ještě ty bordy a žena móda, tak já jsem si ten střih podle těch číslovaných čas obkreslila. No, pak jsem to tou křídou krejčovskou nakreslila, no, stehovala jo a ušel na stroj.
0: Mm-hmm. No a váš šicí stroj, váš poklad, tak kde je mu tedy konec?
2: No, jako jeden šicí stroj, co byl ještě takový starý, tak ten zůstal jako doma, jako u našich. Já jsem odešla v 18 letech z domova. Pak to je fakt, že jsem dlouho jako nešila, protože jsem bydlela různě po podnájmech a to. No ale pak, když jsem se vdala, že jo, tak jsem si právě na toho našeho syna začala šít. No, tak to jsem si koupila šicí stroj. No a ten jsem měla dlouho a dala jsem ho vnučce, protože jsem si pak koupila šicí stroj, který umí sám si navlíknout jehlu a takové věci. No, ale co si myslíte? Já teď už mám drahý šicí stroj a už si nedokážu nic ušít.
0: Měla jste vždycky vlastičko radost z toho výsledku anebo z toho procesu, že jste prostě u toho relaxovala, mohla jste si u toho třeba s někým povídat?
2: No tak největší radost jsem vždycky měla, když se mi podařilo na to vaši malý dítě. Jo, já jsem byla schopná ušít celou zimní kombinézu, jo. A takový různý, no prostě kalhoty z Lacleba, na ty jedny, no jo, něco jsem, kde jsem měla aplikace, jsem mu na ten Lacl našla aplikaci třeba lokomotivy a takovýhle věci.
0: No vlastičko, vy jste dobrá. Já jsem se ptala proto, protože vždycky moje babička na otázku, co šiješ, babi řekla, to je jedno. Prostě potřebuju šít.
2: No ne, já jako, takže... jak bych to řekla, já jsem pak ušila jenom málo, jo. A když je fakt, že jsem si ten stroj koupila, tak nějak jsem špatně viděla. Pak jsem šla teda na operaci šedýho zákalu. No mezi tím se mi stal úraz. Já skončila v těch ubytovnách nebo ústavech. Takže to jsem měla 3 měsíce v jedný, kde jsem jenom ležela 3 měsíce v posteli. Mm-hmm. A pak si zařídili jinou léčebnu, kde mě naučili chodit. Kdyby mě se nechali v tamtý léčebně, tak já bych už do smrti jenom ležela na posteli.
0: No, tak vlastně, no, já vám teda... Ano?
2: Právě díky tomu jsme byli pak nucený honem rychleji do toho pečovatelského domu, jo.
0: Tak my vám přejeme, aby se vám v tom pečovatelském domě dařilo dobře, ať máte kolem sebe hodné lidi, a moc děkujeme, že jste se podělila o svoje vzpomínky a celý svůj šicí příběh. Bylo vidět, kolik radosti vám to v životě přineslo. Mějte se moc dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou,
2: ano,
0: paní Vlastičko. To byla paní Vlasta. Kdo bude další? Pojďte nám zavolat a říct o tom, co vás v životě nejvíc pohltilo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: snad každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co nás pohltí tak, že často ztrácíme pojem o čase. Je ve vašem životě něco, co vás drží už řadu let? Pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Boženka v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás, vítejte ve vysílání.
1: Já vás taky všechny zdravím a já prostě moje láska byla četba. Já jsem strašně ráda četla. Naučil mě děda číst, ještě než jsem šla do školy. A tak já jsem začala chodit do školy 1942 a to těch knížek bylo málo, ale měla jsem ty dívčí románky, takový ty Kubíček, Kluk ze samoty, Hanička, její družky a to prostě ty Tygřík, Helenka, to, a já jsem to četla kolem dokola, strašně jsem ráda četla a bylo neštěstí, když mě naši, to ještě se topilo ve sporáku, my jsme bydleli na vesnici a mámka dala na kam na mlíko konvici s meltou a ještě prostě hrnek nebo hrnec se šrotem a já jsem to měla hlídat. Jenže já jsem se tak zabrala do četby, že mě uteklo mlíko, kafe, šrot se připálil, že jo, tak to jsem měla slánku připravenou, hned jsem to prostě vysypala na kamna, no ale stejně jsem dostala vyhubováno, protože to bylo zakouřený. No a později jsem se naučila plíst, jinak jsem teda byla levá na ruční práce, ale já jsem neměla žádnou babičku, tak mě to neměl kdo učit, mamka ta nepletla a já jsem začala háčkovat a začala jsem plíst a pak, když jsem se vdala, tak jsem, máme tři děti, tak jsem čepice pletla, háčkovala, svetříky a potom ještě se dělali na takové rámečky, většinou to dělali chlapci na vojně, že se tam natloukly řebíky po centimetru a to se natahoval chemlon a dělali se takový dečky, i plýma z toho šli a bylo to jako moc pěkný. A teď na starý kolena táhnu 90, tak jsem pletla ponožky. No já jsem snad upletla 100 ponožek, jenomže teď po mně začaly jako padat jehlice, že jo, tak jsem se dala ještě do vyšívání. No tak pokud můžu, ale ty knížky mě nepřestaly teda.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli stále čtete. A co, romány, historii nebo něco jiného?
1: No tak já, když mě bylo nejhůř, když mě zemřel manžel, tak jsem sáhla po Javořicky. Jinak jsem četla i cestopisy a ne detektivky, ty jako jsem nemusela. Ale teď koncem našla knížku, prostě takhle, u nás na vesnici rušili knihovnu a knížky odvezli do sklepa, do školy. A je to, jsem nemohla přenést, protože já jsem ty knížky nosila domů. A to byly staré knížky, teď koncem našla knížku, která byla psaná roku 1880 a bylo to prostě, je to od zrušení roboty, ale ještě i předtím. Je to taková rodinná kronika jedné rodiny, která jako bydlela na Mladoboleslavsku a je tam popsaná i válka která byla v roce 1866, bitva tady u Hradce Králový a Sadový, ale no, je to zajímavé a nemůžu se do toho odtrhnout, ale mám ještě knížku, jsem zase objevila, Sebraný spisy od Boženy Němcové a tam jsou pohádky, ale úplně jinak, než jsem jako prostě vždycky slyšela nebo četla, takže to prostě, já to nemůžu jako přenést, že bych ne to nečetla.
0: Boženko, tak to je nádherné, že máte doma ten poklad z roku 1880. To je kniha, která v sobě nese kus historie a má dnes obrovskou hodnotu, nejenom tu sběratelskou, ale hlavně tu lidskou. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila, úplně mě láká říct, otevřete tu knihu a chvilku z ní citujte, ale na to nemáme prostor, nemáme čas. I když víte, co možná by to byla dobrá záminka k tomu dát někdy téma, citujte, čtěte nám na chviličku ze své oblíbené knihy nějaký úryvek, i když samozřejmě bylo by to trošku vytržené z kontextu, ale třeba to nějak vymyslíme, udělat se tady nějaký čtenářský kroužek. Mějte se dobře, zavolejte zase někdy, budeme se těšit, paní Boženko.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju hezkou noc.
0: Naslyšenou. Někoho baví sport, jiného hudba nebo práce na zahradě. Co nejvíc baví vás, co vás dokáže pohltit? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co je tou věcí, která vás v životě opravdu naplňuje? Zavolejte a řekněte nám svůj příběh. Pan Milan z Mladé Boleslavy je s námi. Krásnou noc. Zdraví vás noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Milan. Zdravím vás i všechny posluchače Českého rozhlasu. Moc mě potěšil váš první přispěvatel, a sice řidič, který se zajímá o armádní techniku, takže mě to inspirovalo, abych vám taky přispěl svým příspěvkem a zkušeností jako armádní řidič. Já jsem tedy začal jako ve vojenské základní službě v Pardubicích. Tam jsem se učil s nějakým úvazem 469. Pak jsem tedy pokračoval na těch autech, co byly v 95. roce aktuální, sice favorit, jako řidič velitele brigády a náčelníka štábu. Potom jsem pokračoval jako déle sloužící, takže jsem se dostal až na Tatru 815. Měl jsem celkem tři vozy, a sice čtyřkolu 815 Tatru, cisternu na vodu cistu šestikolku a tahače 815 osmikolku s navijákem. Jinak dneska už se tomu řízení taky moc nevěnu, samozřejmě jako šofér nebo jako řidič uvažuji ještě, že bych si dodělal ten autobus, ale mám i zkušenost teda s létáním s vrtulníkem, sice jako výsadkář a jako řidič instruktorů výsadkové přípravy. Bylo taky fajn, rád na to vzpomínám. V dnešní době mám rád přírodu, rád se procházím. Vyzkoušel jsem všechno možný, i jako výběrčí žetonu na italském autodromu. A co se týče přírody nebo sportu, rád se podívám na možnosti kempování. Všiml jsem si, jak se všichni připravují na tu letní dovolenou. A je to příjemné se podívat, co je v dnešní době možné všechno si dokoupit, jak se připravit na kempování, anebo vůbec vymyslet, jak si udělat krásnou dovolenou. A nemusí to být jenom někam do ciziny, na pláž, k moři, může to být i v naší krásné České republice.
0: Ano, to kempování může být v dnešní době velmi pohodlné a komfortní. Ale já bych se, jestli dovolíte, vrátila k řízení těch armádních vozidel. Byla nějaká situace, která byla někde hodně náročná? Já totiž přemýšlím, jestli je to, nebo určitě to není o zábavě, že? Tam je to o dřině, o zodpovědnosti, možná o strachu.
1: Co vás teda
0: na tom baví? Je to právě ten adrenalin?
1: Já si na to vzpomínám, mě to bavilo od malička. Jak říkám, ten váš první přispěvatel mě navedl na tu moji krásnou vzpomínku, když já už ve 12 letech se učil jezdit se strýcovou Volhou, tou starou z 62. roku, ještě to byl nějaký gaz, já nevím, 21, potom tátovou gazíkem 69. A to mě všechno inspirovalo k tomu, že se budu věnovat jako armádní řidič tomu, a je to o tom adrenalinu, snad ani jsem si to tenkrát tak neuvědomoval. Mě to prostě bavilo, to ježdění, a v té armádě to bylo potom zodpovědnější v tom smyslu, že byla dlouhá služební cesta, že jsme jeli z těch Pardubic až někam ještě 90 kilometrů za Ostravu, a tam jsme jaksi měli nějaký úkol, já jsem tam vezl toho zástupce velitele brigády, a na zpáteční cestě už já jsem ráno brzo stával a cítil jsem únavu, tak i když bych to neměl, ale po těch letech už je to promlčený. On to tenkrát za mě vzal, já jsem si skoupil sedačku, asi zdřímnul, a on si taky rád zařídil toho služebního favorita. No tak to je jenom taková připomínka. No s těma Tatrovkama to bylo složitější, když jsem jezdil ze Žadce až do Klatov na technickou, a měl jsem teda kolegyni, která mi dělala jakoby, já byl řidič, ona byla jako velitel vozu, takže třeba bylo nebezpečná situace v Plzni při tom rušném provozu s tou Tatrovkou projet, a Já musel sledovat všechny zrcátka, dlouhý vůz. No říkám, autoškolu jsem si udělal v Mariánských Lázních, bylo to fajn. Já jsem začal teda, něco jsem odjezdil na Liasce Iveku a potom jsem se už věnoval těm vojenským vozům, což byla ta Tatrovka tehde. Tak rád na to vzpomínám, no co se týče těch vrtulníků, pokud by to někoho zajímalo, tak jsem si odskákal 21 se skoku, 19 z Mi-17 vrtulníků a z AN-26, což je Antonov, dva se skoky v Českých Budějovicích, jinak jsem převážně Bechyni sloužil. Pak jsme se stěhovali teda do Benešova a z Benešova do Žatce.
0: Já tam se přiznám, že úplně nerozumím té technice, o které jste mluvil, ale umím se představit, že vaši kolegy, kteří si prošli třeba tím samým výcvikem a teď třeba mají stejné zkušenosti, tak že jste velmi potěšil, protože jste je přenesl zpátky do těch časů, kdy třeba jezdili jako vy s tou Tatrou nebo jinými vozidly a kdo ví, možná jste byli s některými z nich parťáci. Já vám moc děkuju, že jste nám zavolal, podělil se o své zážitky z řízení vojenské techniky, přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, ať je to cokoliv.
1: Tak snad jsem taky někoho inspiroval, ať je to šoferství, nebo já teďka uvažuji ještě o tom autobusu, ale to už jsem tenkrát v těch Mariánských Lázní udělal na ten autobus ten plný počet. Tenkrát to bylo 65 bodů, dneska se to taky všechno už jaksi změnilo ta doba, ono už je to taky přece jenom možná 20 let od té doby, co jsem skončil v armádě. Takže rád na to vzpomínám, někdy se mi ty vzpomínky vynořují a pěkná inspirace byla od vašeho prvního přispěvatele do vašeho pořadu večerního Českého rozhlasu. Děkuji vám.
0: My také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte něco, co vás baví natolik, že si na to vždycky najdete čas? Dnes si o tom můžete popovídat i se mnou v Noční lince Českého rozhlasu. Krásnou noc.

0: čemu věnujete nejvíce svého volného času a proč právě tomu? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat i 12 minut před půlnocí. Paní Marie je u nás. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc, ale já jsem, jak jsem se vdala, tak jsem dostala šitý stroj od rodičů jako svatební dar. A jak se mi narodili děti, tak jsem jim šila. A pak z srdce jsem ušila kombinazu, které chodila dlouho, pořád se mi to musela prodlužovat. Jak byla v 9. třídě, tak si vzala a ušila si sama sukničku a vestičku a od té doby šila ona. I dokonce si i na promoční šaty ušila sama.
0: Mm-hmm.
1: No, takže to převzala ode mě.
0: Zaujala tím, že jste řekla, že jste ji ušila kombinézu a ona si potom
1: ona to věděla,
0: prodlužovala.
1: Zanišil, protože ona byla tak štíhlunka, tak hubeňoučka, že jsem věci na ní nedostala, tehdy se nedostali koupit. Takže jsem na ní šila.
0: Mm-hmm.
1: A takže ona to bědi viděla, že zkoušela mi věci a to chodila v tom. Tak pak se sama rozhodla, že to a ušila si někam. První věc bylo, jak šla v 9. třídě na podobysvědčení, tak si ušila sukínku a vestičku. A pak šila pořád na sebe a nakonec i na promoci si ušila šata sama.
0: Mm-hmm.
1: Takže to převzala dcerka po mně.
0: To je hezké. Takže teď je dcera vždycky, když sedne ke stroji, tak se vzpomíná na vaše rady, jak to dělat a, nebo jak to nedělat. Ono tehdy možná ani nešlo tolik o zábavu a o ten koníček jako samotný, ale bylo to nutnost, jak jste říkala.
1: No,
0: některé
1: nutnost,
0: velikosti nebyly ani k dostání, nebo některé
1: právě
0: zboží, takže
1: to
0: v tomto
1: nutnost,
0: případě se ale dalo spojit to příjemné s užitečným, že vás to třeba i bavilo, že vám u toho hezky ubíhal čas a dělalo vám to radost.
1: No a teď mám záliby v knihách, jako, tak jak zamluvila paní přede mnou. Takže čte, já taky čtu hodně, ale teďkom z knihovny mi nosí dcerka věci.
0: To je perfektní. A čtete spíš večer nebo přes den?
1: Přes den, večer. Večer se ukládám ke spánku.
0: Jaká kniha vás naposledy zaujala? Že byste třeba doporučila ostatním?
1: Já čtu ty románky pro ženy, takže to jsou různé věci, ta knihovní.
0: A je nějaká kniha, paní Marie, kterou jste četla několikrát?
1: Ano, byla to knížka od Boženy Němcové Babička. Uh-huh. Tuto knížku máme jako dědictví rodina, protože to je na křírovém papíru. A tak to máme jako vzácnost. Tak to tu babičku ráda čtu, jednak je to krásně i ty obrázky jsou tam nádherné, ručně kreslené a tak je to taková vzácnost, ta knížka naše.
0: No to věřím, a kde se to u vás vzalo, babička na křídovém papíru?
1: To už měla moje tchyně a tchyně to dostala od své maminky. Takže ta kniha už má několik desítek let.
0: No.
1: Opravdu to, říkám to jinak, to opravdu dětem jsme ani nedávali do ruky, jak to museli číst se z naší přítomnosti, aby se to neponičilo.
0: No to věřím. To nedávat z ruky, anebo je číst to jenom
1: ne.
0: S dětmi
1: to
0: pod žádnou kontrolou.
1: To je pro svoje vnuky, no.
0: Mm-hmm. Tak ono to vzniklo kolem roku 1850, jestli si to dobře pamatuju, takže to si myslím, že nebo babička takto byla vydaná a to určitě muselo vzniknout nějak asi v tomto období.
1: Takže ano, to tak vzniklo určitě.
0: Nebo máte tam datum z druhé strany? Pamatujete si?
1: Ne, je to teď, už nemám u sebe, už to má dcerka u sebe schované. A takže je tam určitě, to se podívám na to, to ale říkám, moje maminka, teda tchyně se dožila 90 a ona jako dítě to dostala, tu knížku, jako tak.
0: No, vy jste říkala, že se to počítá na desítky let, já bych to možná počítala už i na stovky. Paní Marie, to teda je nádhera. To, k tomu bych si chtěla, víte co, čichnout a přičichnout, jestli bych cítila to vůni těch starých knih.
1: Jo. No. Ale říkám, to je taková krása, to obracíte ty lísty, tak to žijete s tím, protože to opravdu je něco nerazné. Pak ještě máme knížku, dvě knížky, Pane zvednicí, to je taky na křídovém papíru.
0: Děkuju, paní, teď jsem měl s paní babičkou, jak to mám v hlavě. Děkujeme vám, paní Marie, že jste nám zavolala, že jste si s náma povídala o tom, jak ráda trávíte svůj volný čas. Tak vám přejeme, aby vás dále knihy bavily a pokud zrovna nebudete číst, tak doufám, že budete trávit čas spolu s námi, s Českým rozhlasem.
1: Určitě,
0: zdravíme ze Zlína do
1: Orlova. Děkuji, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Děkujeme všem, kteří už jste se nám ozvali a sdíleli svoje příběhy. Je krásné slyšet, co všechno vás v životě provází, ať už je to čtení, vzpomínky na školu, šití, řízení nebo jiné obyčejné věci, které mají ale velký význam. I v této části pořadu budeme pokračovat v tom, co vás v životě nejvíc pohltilo, co vám dělá radost, k čemu se rádi vracíte a co byste si neuměli představit, že byste už nikdy nedělali. Jsem ráda, že jste s námi a budu se těšit na další vaše telefonáty i zprávy. Noční linka s Jarkou Barbuříkovou pokračuje. 731 800 900, to je telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: svůj příběh, jako právě teď pan Mirek.
1: Mirku,
0: vy jste, ano, vy jste říkal, že dřív jste volal z Rašova a teď odkud, jestli jsem
1: ano, to pochopil? Ano, Mirek z Rašov býval pojem Noční lince a na rádiu Pardubice.
0: Vy jste ale říkal před 10 lety.
1: Bylo.
0: Proč jste měl takovou
1: pauzu? To, co
0: mě
1: pohltilo v mládí, to byl tramping.
0: Mirku, můžu se zeptat, vy jste
1: teda... Jak si říká řemeslo až do smrti.
0: Vy mě neslyšíte.
1: Ale tak člověk stárne a taky se třeba věnuje postupem něčemu jinému. Mně jsem zase těšil, takže zvířátka a tak podobně. To už trampingu moc nesvědčí. A co mě pohltilo posledních 10 let, ale od jak živa mě zajímala historie, protože jsem těšil historická vesnice, máme tady pozůstatky nějaké středověké stavby. A posledních 10 let mě pohltili rodokmeny. Takový rodokmen, to je detektivka. To se do ní ponoříte a zkoumáte a zkoumáte a zcela vás to vtáhne do děje a nemůžete přestat, protože každý večer se ponoříte do matrik a bádáte, až tomu zcela podlehnete a ono, asi je to taky únik od dnešní reality. Když člověk vidí, co se všechno děje, takže se hrabat z té historii je takový jako pohlazení po duši, takový milejší. A teď si to představuji, jak ty lidi žili v tom 17. a 18. století a jak to prostě na ty vesnici chodilo. A takový ty romantické představy, i když tenkrát o romantice ani náhodou, že to tak do romantiky ten život měl strašně daleko. No a jak říkám, je to i tak trošku únik od dnešní reality. Ta doba je trošku taková hektická.
0: No, Mirku,
1: a
0: tak já vám do toho...
1: se přiznám, že mě to trošku nahrazuje nízký důchod. Ano, slyším vás.
0: Mirku, jak daleko se vám podařilo v rodokmenu dostat, když jste pátral po svých předcích? Kam až tak se vám podařilo
1: předcích,
0: dostat?
1: Po mých předcích konkrétně se mi moc daleko nepodařilo. 1779 a tam nejspíš došlo k tomu, že náš rod byl, se přejmenoval, jo, protože Josef II. Ustálil příjmení a tak dále, a takže jsme se nejspíš náš rod jmenoval nějak. Ale jak říkám, já se tomu věnuju celkem jako nejenom u svého rodokmenu, ale jako na takové větší bázi, takže mám za sebou tak 150 rodokmenů za těch 10 let zhruba. A takže nejdál se mi podařilo dostat 1748 Bína, Jankovice, Kozašice. Ale taky díky tomu, že byl richtářem v té vsi, protože tenkrát v té době 1648, snad jsem to řekl dobře, taky v té době asi nezapisovali úplně každýho a taky bylo štěstí, že to patřilo pod matriky římskou katolickou církev Přelouč, která má matriky od roku 1638, takže
0: vy jste říkal 1600, anebo 1700?
1: 1648.
0: 48.
1: No, ale to není jako můj rodokmen, protože já se tomu
0: rozumím,
1: věnuju.
0: Ano, to jsme pochopili. Ale to je úžasné, to jste pro některou rodinu udělal obrovský kus práce a dal jim obrovský poklad.
1: Ale nejhorší je, že tak samozřejmě ty data podlíhají GDPR a podobnému, a že ty dnešní potomci by samozřejmě chtěli vědět, jak, kde byli jejich předci a odkud a tak dále, ale ty data vstupní, to je prostě, že jo, jak to bylo. Dokud bylo koho se ptá, tak jsme se neptali, a když se chceme zeptat, tak není koho.
0: No,
1: takže
0: tak.
1: Ty, kdo pro 100 let na narození a tak podobně, takže pak je těžký se dostat k těm vstupním datům, ale jakmile se dostaneme ke vstupním datům, jak říkám, tak takzvaně se chytnout, tak pak už je to detektivka, pak už vás to vtáhne a denně v těch 4-5 hodin prostě, no dneska už jsem přestal, o půlnoci jsem přestal a teď jsem si vás pustil, tak jsem
0: Mirku,
1: na to konto zavolal, no, protože mě to skutečně pohltilo.
0: Jak reagují lidé, když potom dostanou ten hotový rodokmen?
1: No tak jak kdo? Někdo si to udělá, jako aby to měl, ale mě vždycky potěší zpětná vazba. Zpětná vazba, když to skutečně lidi přečtou údaj pod každou matrikou a začnou se ptát, mají doplňující otázky, doplňující a tak dále. Někdo to prostě veme, ano, mám, tady máš a odchod, jo. A to je takový, jako bych řekl, takový jak šosácký, nebo jak teď mě schází na to výraz.
0: Já věřím, prostě, ale že to je minimum.
1: Ale někdo má skutečný zájem a když vidíte, že to skutečně přečet, tak to mě baví, jo. A když má ještě doplňující otázky, tak to je ta zpětná vazba, která mě naplňuje.
0: Mirku, a stává se vám někde, že objevíte nějaké překvapení v rodině, nějakého levobočka?
1: A tak no, levobočka neuvidíte, že jo. Jakmile zjistíte, že vdova roka půl po smrti manžela se jí narodil syn a teď bych měl pokračovat v tom rodu, tak v tom rodu už nepokračujete, protože to asi s tím nemělo co dělat, že jo. A levobočka, no, tak já jsem už to uváděl, jsem loni měl trošku relaci, se mě paní Slezáková pozvala do určitého pořadu na Pardubicích a tak jsem tam uváděl Limax v příjmení, že si taky mysleli, že byli potomci rodu nebo nějakého francouzského vojáka a došel jsem, já nevím, po roce 1700 Kostelec u Pěti, je někde u Prahy, to je, já už, si to, už se mi to dneska plete. Kostelec u Pěti, čeho? Křížů? Tak nějak. Jo, prostě už tady byli ty potomci rodů Limax začátkem 18. století, no. Asi tak, no. No někdy je to třeba pro tu rodinu zklamání, že jo, že si mysleli buchví co a dělal jsem třeba i rod Kajínek a podobně. A nebo a těch je v republice, já nevím, 500. Teď dělám rod Šolta. Tady je to rozšířené příjmení u nás a ono jich je v republice taky asi kolem 300. Jenom.
0: Aha, no.
1: Takže jsou takový určitý regionální příjmení a tak, ale tam je to prostě detektivka a tak. Různě dělám historie vesnic tady okolo a tak podobně, no.
0: Mirko, já vám děkuju za zavolání a za to, že jste se s námi podělilo tuto zajímavou práci i příběhy kolem rodokmenů. Přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, protože to přináší radost a opravdu kouzelné památky a vzpomínky pro ostatní. To je hezké, to se vlastně vám potom ta radost násobí, když to má tu zpětnou odezvu, kterou jste očekával, pokud je tady ta kladná. Mějte se co nejlépe a zavolejte zase, ano?
1: Ano, mějte se hezky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byl příběh, to bych si také přála znát rodokmen svých kořenů, no, tak možná to nainspirovalo mě i vás. Jaká činnost dokáže úplně pohltit vás? Na to se zeptám i za chvíli.

0: Je něco, o čem by vaše blízcí řekli, že je to vaše velká vášeň? Čím nejraději trávíte svůj volný čas a jak jste se k tomu dostali? Pan Pavel z Českých Budějovic je s námi. Noční linka Českého rozhlasu, je to pro všechny posluchače. I pro vás, Pavle, jsme rádi, že posloucháte i že voláte. Máte prostor.
1: Já vám přeji už téměř příjemné ráno. Jako teď už se tím nezabývám, páč už jsem trošku ve věku, ale miloval jsem automobilové závody. Aha. A s kamarádem Petrem jsme si pořídili Škodovku 130 RS. Byla v takovém podivném stavu, my jsme ji dali dohromady, vyladili a jezdili jsme rally. A byli jsme do toho nadšení obrovským způsobem. Veškeré, jako ono tenkrát jako to financovat bylo dost velký problém, protože to z rodiny rozpočtu to nešlo, takže jsme skánili peníze, kde to šlo. A dostali jsme se tak daleko, že jsme byli na České republice, tenkrát se jezdili velké závody, to byl federální závod, a pak se jezdila Česká republika, my jsme tomu říkali malej závod. No a v tomto malém závodě jsme byli dvakrát první a jednou druzí. A to už se objevili i kamarádi, kteří říkali, hele, tak my vám něco přispějeme a tohle dáme to dohromady a vy jste šikovní. A tak jsme jezdili a nám se to tak líbilo hrozně, že jsme do toho byli prostě udělaný. Jenomže v rodinách jsme neměli pochopení.
0: Měli obavy, že se vám něco stane, nebo jim bylo líto těch peněz.
1: Ano. Moje žena mi říká, prosím tě, máš malou dceru, co do toho lezeš? Já jsem říkal, hele, tak si do toho pojď sednout a uvidíš, že to auto je tak bezpečný, že se ti nemůže nic stát. Tam byly roury všude svařený, tam se lezlo jak do ponorky. To auto bylo naprosto bezpečný. Já jsem říkal, to se čtyřikrát obrátí po střeše a budem tam sedět a čekat, až se to zastaví a pak vylezem.
0: No. Nevím, jestli to trošku nezjednodušujete, Pavle. Chápu, že jste chtěl ženu uklidnit, ale... No tak jak to pokračovalo?
1: Tak skončili jsme v podstatě, jako jezdili jsme ty český závody, dosáhli jsme docela dobrých výsledků a krásný bylo, když jsme dali rally, tenkrát ještě Gottwaldov, Barum rally, a přijeli jsme tam a měli jsme na autě nápis od jednoho sponzora z Moravy. A přišli za náma Moraváci, teď viděli ten nápis na tom a říkali, prosím tě, kde jste sehnali tohohle sponzora, o toho my usilujeme takový leta. Jsme říkali, jo kluci, musíte umět jezdit. Jo. To se nám povedlo tenkrát, ale jako dosáhli jsme toho, čeho jsme dosáhli, chtěli jsme dosáhli. Na to, že jsme to auto v podstatě udělali sami a že jsme po tím leželi x hodin, dávali jsme to dohromady a my jsme teda jezdili potom pod lavičkou Mototech na České Budějovice, jenomže já jsem šel za tím šéfem a říkám, helejte, tak my jsme pod váma jezdili, jestli to jde. A on říkal, jo, to kluci můžete, dejte si Mototech na České Budějovice, ale musím vám říct, nedostanete ani korunu. Já jsem říkal, tak dobře, no tak nedostaneme, ale aspoň my jsme museli pod něčím jezdit, jo, my jsme jako soukromníci sami dva jezdit nemohli. To byly 70. leta v podstatě.
0: No, takže jste jezdili až do?
1: Do roku 82. Tam jsme skončili, protože bohužel Petr, můj kamarád, s kterým jsme jezdili, onemocněl, takže toho musel nechat. No a já už jsem nesehnal jinýho a nechali jsme toho v podstatě, no.
0: A to jste se k tomu nevrátil ani později?
1: První v České republice, cože?
0: To jste se k tomu nevrátil ani později?
1: Ne, to už ne. To už nešlo.
0: Tak zůstaly vzpomínky prostě, a manželka byla ráda.
1: Petr, no tak manželka ta do dneška, jo, mě je 74 teď už. A moje manželka ještě, když jako začnu vzpomínat, tak mi řekne, o to mi nevyprávějí. Mm-hmm. To byly nejhorší leta mýho života.
0: No tak měla strach, takže se to dá pochopit.
1: Ale no tak jako, dělejte, ano, je to strach, já to chápu, ale jako kdyby si do toho auta jednou sedla, tak pochopila, že se tam nemůže opravdu nic stát.
0: Pavle, já myslím, že vím, jak to myslíte a jak přemýšlíte, že ty bezpečnostní prvky jsou na tak vysoké úrovni, že se nemůže stát tak lehce nic fatálního, ale může. Určitě. Já jsem žena, já rozumím vaši manželce.
1: Já to takže... chápu, ne, ano, ano, jsou na to rozdílné názory, jenomže já, když vám řeknu, že tam byly zvařený roury v tom autě tak, že to byla klec.
0: Dobře, Pavle, já se vás zeptám, dokázal jste to pak něčím nahradit? Jaký koníček následoval?
1: Jako pro mě?
0: No?
1: No, koníček, jak by vám to řekl.
0: Skončily automobilové jo. Závody, tak co bylo dál?
1: Lyže.
0: No, tak.
1: No, jenom, že to zase...
0: Je to zase o té rychlosti, že? Takže jde vidět, že máte rád adrenalin.
1: Takový ty extrémní lyžování, mě nebavily sjezdovky jak vloučky.
0: No, to si myslím,
1: takže
0: no.
1: Jsem to zase pouštil z těch velkých svahů a moje žena teda lyžovala taky, ale... Jako ty obloučky spíš, no.
0: Ty obloučky, ano.
1: Mě tyhle sestavky takový ty obloučkový moc nebavily, no.
0: Perfektní. Pavle, děkuji, že jste se s námi podělilo svoje zážitky se závoděním. Přeji vám, ať máte i nadále hezké vzpomínky na všechno, co děláte. Užívejte klidu, pohody a děkujeme za zavolání.
1: Teď jo, ale můžu vám říct, že na ty závodní dny strašně rád vzpomínám. Strašně rád.
0: To věřím. Tak si to oživujte, co to jde povídáním s těmi, co to prožili s vámi. Možná máte nějaké videa, fotky, medaile. Tak to je důležité. Mít ty vzpomínky na očích a vzpomínat s úsměvem, moc to neprožívat, aby jsme se do toho moc nezabořili, nezabředli, ale vzít si z toho to dobré. Tak mějte
1: se. Mějte se hezky a přeju pěknou dobrou noc.
0: Vzkaz v láhvi Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková dospívala minutu po půl jedné. Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Je něco, čemu se věnujete skoro každý den, i kdyby jenom pár minut, nebo čemu jste se věnovali? Právě o takových věcech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Paní Marcela je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer. Mě inspiroval ten předcházející pán, protože já teda jsem neměla čas na žádný velký koníčky a na nic takového, ale manžel se plně věnoval, jezdil závody do vrchu, jezdil okruhy a vyjezdil si mistra republiky v obojích těch, po čase samozřejmě, po nějaké době. Takže jsme projezdili, bohužel jsem mu vyčítala, že teda už jako když už jenom ty přípravy a takový, když mi chodil domů až půlnoci a od půlnoci si telefonoval s těma svýma kolegama, jak budou mít převodovku a jak tohle dopředno, hrůza. Ale žila jsem tím, protože jsem pracovala v mototechně, takže jsem tomu byla blízko. Ale ono, co je moc, to je moc. Takže mě na moje nějaký koničky nebo na nějaký tyhle ty věci vůbec nezbyl čas. Ale naprosto jsem teda s pochopením poslouchala toho pána, toho přede mnou. A opravdu musím potvrdit, protože jsem po těch závodech jezdila s ním, takže měl několikrát bouračku, to jako jo, otočil auto na střechu při jedných závodech do vrchu, při závodech v Píšťanech zase taky měl bouračku. To prostě se stane, že jo, to byly okruhy tehda v těch Píšťanech, ale nikdy se jemu nic nestalo. Ty auta opravdu byly samá trubka, samý tyhle ty prostě tříbodový pasy tehda jiný, to bylo, že jo, no, takový jako novum všechno, přilby museli mít na hlavách všechno, takže opravdu to nebála jsem se prostě.
0: No to jste určitě potěšila, myslím, že to byl pan Milan, to je fajn.
1: No, takže opravdu měl pravdu.
0: Dobře, Marcelko, ale to mluvíme o vašem muži, s dovolením vám skočit do řeči.
1: No.
0: Vy jste mluvila o tom, že vám nezbývalo moc času na koníčky, ale přeci jenom.
1: Ne, nezbylo nic, protože moje dcera pak závodně lyžovala, takže když nebyly závody, co se týče toho letní, že jo, ty končívaly tak v tom září, poslední většinou byly, a začínali v dubnu. No, takže to jsem měla taky naplněný a dcera pak závodně lyžovala. Takže to jako se už nedalo nic. Takže tak jsem žila vlastně jejich koníčkama.
0: Ano, já jsem chtěla říct obětovala, ale vy jste to řekla líp, vy jste řekla žila.
1: Protože jasně.
0: Nebyla to doslova do písmena ta pravá oběť a je to od vás samozřejmě bohulibé. Jste máma.
1: Já jsem jenom vždycky říkala, prosím tě, chlapi si tam vozej mladý kočky sebou, tak protože se všichni znali v tom depu, když se to sjelo, tak všichni se znali, že jo. Co jezdili republiku a tak. No, takže tam jsem viděla, jednou přijel s támhletou slečnou, pak zase přijel s támhletou slečnou, pan Čeče, ty furt taháš mě sebou. Proč si nejmeš nějakou mladou koču, já bych si doma odpočinula.
0: Ne,
1: bavilo mě to, no žila jsem tím, protože jsem taky pracovala mototechně, takže jako mi i ty věci, co se týče techniky, jako něco říkali, že jo, no bylo to fajn, s tím pánem, co teď mluvil přede mnou, s tím bych si ráda popovídala.
0: To věřím.
1: Kdyby se ozval vám znovu, klidně mu dejte moje číslo.
0: Tak víte co, Marcelko, vydržte na telefonu, já si to s vámi můžu upřesnit víc.
1: Dobře.
0: Děkuju, opatrujte se. Zavolejte zase.
1: A děkuju, že jsem tohle mohla sdělit, protože ten pán mě přímo zved tady ze židle.
0: Ano.
1: Říkám, že to je můj bývalý život. Tohle.
0: Co vám pomáhá vypnout hlavu a přijít na jiné myšlenky? Dnes večer je prostor i pro váš příběh, tak navažte na paní Marcelku, která volala z Polabí. Volejte do Zlínského studia Českého rozhlasu, kde na vás čeká Jarka Barboříková.

0: Máme 9 minut po půl jedné, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. A to dalším povídáním, tentokrát s kým? Haló?
1: Ano, dobrý večer, paní Ruško.
0: Paní Jana, co vás kdysi zaujalo jenom na chvíli a nakonec z toho byla celoživotní vášeň? Povídejte. Vítáme paní Janu Zírkova.
1: Ano, ano, dobrý večer všem, i vám, paní Ruško. No, tak u mě je to celý život sběratelství. Hodněkrát už jsem to tady zmiňovala v noční lince a moc ráda sbírám panenky látkové a porcelánové. Těm porcelánovým bych ráda dodala, že díky také věrné posluchačce paní Ince od Kyjova, tak jsem měla tu čest získat do své sbírky krásné panenky, tak touhle cestou jí moc zdravím a děkuji jí za to, že mi si takhle rozšířila sbírku. No a pak ráda také sbírám plyšáky, těch mám ještě o trochu více než těch panenek, konkrétně medvídky a kočičky. No a potom taky mám moc ráda folklor. Podívám se ráda třeba přes internet nebo v televizi na nějaký záznam vystoupení. To mám taky moc ráda už od dětství. No a potom v poslední řadě už to bude rok teďkonc, co jsem propadla Facebooku, protože tam existují různé takové skupiny, právě co se týká těch hobby, do kterých jsem se přihlásila a tam, když se přihlásíte a sledujete to, tak to je opravdu na dlouho, to je takový žrout času, no, ten Facebook.
0: Mm-hmm. A dneska jste dělala co? Co vás doslova pohltilo, Jani?
1: No, dneska jsem právě také trávila čas na tom Facebooku, na těch skupinách, no. Probíhalo právě na Moravě kočárkování, které mi poslala paní posluchačka Inka a tam bylo spoustu krásných fotek rebornovaných panenek a historických kočárků a to bylo opravdu na dlouho a to bylo krásné pokocháníčko, no, to se mně moc líbilo.
0: Janě, jaký poklad máte doma nebo kde to vlastně máte všechno uschováno? Máte jenom panenky nebo kočáry?
1: Kočáry nemám, to bohužel by se mně se nevešlo, protože byly v paneláku, ale mám to takhle pokojíčku ve stěně, no, vystavené na poličkách a tak.
0: A jaký zajímavý kousek máte? Nějakou panenku, která má skutečně historickou hodnotu? Je nějaká taková?
1: No, tak historickou asi to nevím, ale podařilo se mě získat takovou jednu látku, která se prodávala vyloženě jenom v cizině a bylo ho hodně těžké jí získat, ale nedávno jsem ji získala právě pomocí jednoho dobročinného bazárku, kam docházím dávat třeba ošacení a tak a tam o velmi příznivou cenu jsem ji získala, no, tak to
0: a
1: jsem moc ráda.
0: Kolik jich máte doma celkem?
1: Jeno, tak to jsem přesně nepočítala.
0: Jenom zhruba.
1: Ale tak zhruba kolem přes těch 20 určitě, kolem 30 možná, no.
0: Aha.
1: A těch plyšáků, těch můžu mít, no, tak těch 50 asi možná, jo. Musím to někdy spočítat, no.
0: A máte mezi nimi nějakou, ke které máte zvláštní vztah? Vracíme se k těm panenkám od těch plyšáků. Třeba jste ji dostala od své maminky nebo babičky?
1: Tak ty panenky asi možná tak ne, ale jako mám s ním teda krásný vztah, to ano, ale spíš těch, jak jsem říkala, těch nemám tolik, ale spíš těch plyšáků, tam mám některé z dětství, moc pěkné taky, takže tam mám takový vztah, ano, tam mám třeba jednoho mívalka, kterého jsem dostala tak 5-6 letech narozeninám, takže to už je vlastně 30 roků, no, co ho mám teď.
0: Mm-hmm. Tak, děkuju moc. Jani, skončíme ještě nějakou jinou zálibou, kromě teda panenek a plyšáků, brouzdáním po internetu.
1: No, tak pak by to byla asi dobročinnost taky, no, protože jak jsem říkala, tak jsem se přihlásila do toho našeho bazárku, tam má taky facebookovou skupinu a tam daruji vlastně to, co lidé potřebují, no, jako šatstvo, nějaké nádobí a ty věci denní potřeby, no, co můžu ještě udělat radost jiným lidem. to je taky vlastně takový můj koníček, se dá říct.
0: To je hezký, bohulibý koníček. Tak děkujeme za vaši návštěvu, Janí, loučíme se, přejeme všechno dobré.
1: Naslyšenou, jsem ráda, že jsem se dovolala. Naslyšenou, Jaruško.
0: Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Zavolejte a řekněte nám o tom víc. Co vás pohltilo? Dnešní téma.

0: Daniel Hůlka, nám se blíží konec noční linky. Za 13 minut bude 1 hodina. My se ale ještě máme prostor zeptat někoho z vás, co vás v posledních letech opravdu chytlo a nepustilo. To se vás ptáme už od 23. hodiny. Co vás pohltilo dnešní téma? Téma i pro paní Marii.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. A já, když mi bylo 19, tak jsem utekla na železnici. Byla jsem předtím rok ve fabrice. A opravdu nikdo nemá takový štěstí, aby se mu povolání stalo koníčkem. Vydržela jsem to 50 let, 7 let jsem přesluhovala, ale bohužel jako ty stanoviště rušily, takže jsem se furt musela přibližovat k Praze. Nakonec jsem dopadla, tak byly to priváty, ubytovny. No a ty jedny jsem zůstala, mám tady kousek drávu. No a teď asi bych řekla, že mě zajímají osudy těch lidí z těch ubytoven.
0: Paní Marie, takže vy jste říkala, že jste tam pracovala kolik let? Mně zrovna přeskočil telefon, téměř
1: mě taky 50? 50 let.
0: 50 let jste 7, pracovala 6. u dráhy. Jako co?
1: Jako všechno. Závody, hradla, hlásky, prodej jízdenek. Všechno možné, dělnické povolání, vyhybkářka jsem byla, hradlařka, hláskařka, všechno možné, jenom prostě, abych na té dráze byla.
0: Jaké to bylo pracovat v tom prostředí? Co vás na tom nejvíc lákalo? Co vás u dráhy drželo?
1: No já jsem předtím byla v té fabrice, tam byly ty úrazy různý taky, že, ale jako na té dráze, taková ta samostatnost, jo, prostě ta odpovědnost a ty lidi, a já jsem byla většinou na trati, takže já jsem byla na tom domečku sama. Jo, takže co jsem si udělala, to jsem měla. Takže pak to, když byla pauza, měli se správně učit předpisy. Já jsem si třeba něco přečetla, pustila jsem si rádio, to mám také velice ráda, lovím stanice ráda. Přišla jsem na hodně jako dobrých stanic, nebo na těch pořadů, to už jsem si pak vybírala. A prostě spojila jsem jako prostě to užitečné s tím příjemným, no.
0: Paní Marie, vy jste o tom mluvila, že vás zajímají příběhy lidí z ubytoven. Jak jste to myslela?
1: No, tady třeba skončili lidi, plukovník, inženýr. Vidíte tady různý ty osudy. Jo, prostě paní tady byla, která se snažila jednoho alkoholika zachránit, nakonec se zničila. Paní jsme tu měli, která nám to tady zapalovala. Další paní bodla nůžkama do hlavy, druhá. Jo, prostě, ale byli tu i jako hodní lidi, ale prostě to byly osudy, jo. Nikdo není úplně tak zkažený, zlej. A já jsem třeba i na těch viděla ty dobré věci. My jsme si dávali hrát písničky v rádiu taky. Bohužel z té party už jsem zůstala sama. To je všechno mrtvý. I třeba, když byla ta jedna, jak jsem o ní mluvila, že chtěla zachránit, zamilovala se, tak byla o generaci mladší, už je taky mrtvá. Jo, to prostě, to si dostanete do takového víru a málo kdo se z něho dostane. Prostě něco napsat i o těchto těch lidech, prostě o těch jejich osudech.
0: To věřím, že by někdy byla spousta povídek.
1: Někdy si to zavinili sami, někdy taky ne. No já jsem takhle na ubytovně, abych to měla blíž do práce, aby šla do práce, vyspala. Dokud jsem měla partnera, chodil se mnou ráno na ty první vlaky. Pak už to nešlo, že jo? Pak když umřel, tak jsem musela na ty ubytovny.
0: No. A kdybyste měla říct jednu věc, která vám vždycky pomáhá jít dál, co by to bylo, paní Marie? Co vás třeba naučili všichni lidé, kteří tam s váma žili a postupně odešli, kdybyste měla udělat takové nějaké závěrečné rezumé?
1: Třeba lidi, kteří měli možnost jako žít líp, je to třeba syn doktorky Feťák. Jo, jak dopad. Co mu to bylo platné, že měl všechno. Mě tenkrát řekli, ty se nikdy nevdáš. Jo, no tak jsem se sebrala a šla jsem si vydělávat na sebe sama. Ale chtěla jsem dělat tu práci, která mě teda bude bavit. Protože budu na ní vlastně odkázaná.
0: A litujete prostě, toho, anebo ne?
1: Nelituju, vůbec ne. I když teda opravdu padám, ano, padám jako taky do té hloubky, já se z toho nemůžu vyhrabat. Vytloukli mi tady zuby třeba, tak peníze ukradli, ale jako jiný, není to tu prostě ty ubytovny a korty soukromí, není to zabezpečený, prostě každý z vás dojí akorát ty peníze. Někdy chcete se umýt, teče vlažná voda, nemáte si kde vyprát, propadají se stropy, podlahy, vždycky se to nějak udělá, když má předhygiena, vědí to dopředu, prostě vždycky se to nějak udělá. A hodně práce na černo, že jo, pochopitelně. Cizinci, to je teďka asi největší problém. Je mi líto těch našich lidí, opravdu nemají kam jít. Potom, když se něco stane, nemají kam jít.
0: No, to je paní Marie, děkuju, že jste nám to tak upřímně řekla, i když to nemáte jednoduché, tak je z vás cítit, že se snažíte, že jdete dál a asi je fajn i to, že o tom mluvíte, že to třeba sdílíte. Tak vám přeju, aby se vám často objevovalo v životě něco hezkého, co vám dá vždycky sílu vstát s úsměvem do dalšího dne.
1: Moc, nashledanou.
0: Opatrujte se. Děkuju vám za dnešní noční linku, za všechny vaše příběhy, za volání. Bylo krásné slyšet, co vás v životě provází a co vám dělá radost. Noční linka tímto končí. Klidnou noc, ať se vám hezky usíná a těším se na slyšenou. Jarka Barboříková.

asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: chlmy, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem ji dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo. A mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou. A prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13, já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činoháku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo, v těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já tam jednou přišel, já nevím, co se to hrálo, a přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takový vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z

0: chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
1: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec.

0: Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisy, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc? Jak byste to tedy charakterizovali?
1: No, možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
0: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce? Odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
1: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem už zase tady, nechci mlátit slámu.
0: Ne, to ne. To bych si ani nepřál, teda pěkně, prosím.
1: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
2: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
0: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvenové. Tak těžko se mě to bude vést ten rozhovor.
2: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho, z televizní obrazovky, nebo on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho. A samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí jeho ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já jemu, já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
1: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
2: To je pravda.
3: Divadelní Divadlo pro vaše uši.
0: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
4: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví a vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrle představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
5: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má v okno herec činoherní.
2: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
5: No, a víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám v okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
0: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš?
2: Já si teď nespomenu na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
6: No počkej, taky nehrajem furt spolu, že jo, já nevím, co ty hraješ jinde.
0: Františku, pak to musíš připomenout. No, musíš
2: ale na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánské, hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že jo, o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánské. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu, je to hrozný.
0: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
7: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z Papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
2: Aby se neotvírali.
7: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A až já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je najvyšší, to vždycky signalizuje, že něco... Buď přijde bouřka nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
2: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
7: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký a... Teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
2: To je vlastně pravda, protože...
7: kolegové z techniky vyvedli.
2: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk, úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
7: Zas a vstoupí do té iluze.
2: Do té lži.
0: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrières našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fouquému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verjérského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje a když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jim paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000krát víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakal.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil uzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom sněžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův Lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio,
3: to bude mazal žebra.
4: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
2: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
2: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
3: Jenom pravé.
2: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
6: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levící se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
7: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
6: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
7: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek Krav na pastvě nebo Mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
6: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Markíze da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
7: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
6: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco potěšen zájmem se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
7: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomaco Znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera de la Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
8: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby jí divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
7: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu šest, jsou ve skupinkách po třech. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
8: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umístěvali. Nevšak Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu. Jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
7: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
9: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
8: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
9: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
7: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
10: Co se děje?
9: Milánský arcibiskup umírá.
11: Svatý Karel Boromejský.
10: Svatý?
11: Určitě bude prohlášen za svatého.
9: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
6: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
7: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a úhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.